Hitu. Příjemný večer vám přeje Petr Kora. Začala další hodina Hard and Heavy, hodina třetí. A jak jsem sliboval minule, tak pokračujeme ve speciálu To nejlepší z roku 1991 aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. A dneska to bude laděné hodně death metalově, protože ten rok 91 byl ve znamení nástupu mnoha death metalových kapel. Tenhle ten styl tenkrát tu metalovou scénu do značné míry ovládnul a opravdu je z čeho vybírat. Začali jsme samotnými Dead albem Human, které bylo v pořadí čtvrté řadové album skupiny Dead, a jak už tomu u téhle party bylo, tak ze sestavy na předcházející desce Spiritual Healing opět nezůstal kámen na kameni a tuto desku nahrála sestava, kterou kromě Chucka Skoudinera, šéfa, kytaristy a zpěváka, tvořili bubeník Sean Reinert, kytarista Paul Masvidal a baskytarista Steve DiGiorgio. Dead jsou za námi a teď si dáme skupinu Massacre, která vlastně s těmi Dead také má určitou souvislost. A to takovou, že Cam Lee, bubeník a pomocný vokalista u Dead v letech 84 až 85, je samozřejmě a byl a je zpěvákem právě skupiny Massacre. Tu vlastně souběžně provozoval už v době svého působení u Dead a v Massacre se stal, jak jsem říkal, frontmanem, protože jemu to bubnování a jenom pomocné zpívání, jak tomu bylo u Dead, prostě a jednoduše nestačilo. Prvního alba se však Massacre dočkali až po 4 demokazetách v tom našem roce 91, zatímco Dead, jako jsem říkal, v té době vydali 4. desku. Ta prvotina Massacre se jmenovala From Beyond a je to další opět kultovní a klasické death metalové album, které si představíme skladbou Biohazard.

Stále si připomínáme významné a důležité desky, které vyšly před 35 lety a pokračujeme samozřejmě u těch death metalových počinů. Dostáváme se k Morbid Angel. Ti debutovali s počinem Altars of Madness už v 89. roce a po dvou letech přišli hned se dvěma alby během pár měsíců. Ale to vysvětlím, ono to vlastně nebylo tak, že by vydali dvě řadovky. To první album, opravdu řadové, vyšlo 2. května a jmenovalo se Blessed Are the Sick. Já z něj vyjímám song Brainstorm Morbid Angel.

Přesně za 4 měsíce po albu Blessed Are the Sick, tedy 2. září, vyšlo další album Morbid Angel, které se jmenovalo Abominations of Desolation. Ale ono to nebyla nová řadovka, to už jsem říkal v tom předcházejícím vstupu. Tahle nahrávka totiž byla pořízena už v roce 86 jako vlastně první album, které nebylo realizováno. A mimochodem produkoval ho David Vincent, ale v té době tento charismatický zpívající baskytarista ještě nebyl členem kapely. Album naspíval tehdejší bubeník Mike Browning. Takže vlastně 5 let stará nahrávka v té době, ale byla úžasná a já si myslím, že je rozhodně důležité ji připomenout. Aspoň skladbou Unholy Blasphemies. Takže tady ještě jednou Morbid Angel.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Speciál to nejlepší z roku 1991 aneb významné desky, které slaví 35 let od vydání. Teď bude pokračovat po Morbid Angel skupinou Cannibal Corpse. Tam opět, já si myslím, že není toho moc co dodávat, protože Bachelet et Bert, jejich druhé album, vydané právě v tom 91., je zkrátka dobře absolutní klasika. Tak co z něj vybrat? Což takhle třeba Vomit the Soul. Tady jsou Cannibal Corpse opět z roku 91.

0: Radio Beat.
1: Death metal se v roce 91 samozřejmě nehrál jenom ve Spojených státech amerických, ale i v jiných státech. Samozřejmě hlavně ve Švédsku, protože tam se vytvořila taková velmi specifická scéna, kterou tvořili třeba i Entombed. Ty švédské kapely, včetně samotných Entombed, měly takový svůj specifický zvuk, odlišný od těch amerických death metalových kapel. Což vlastně naznačila už rockstará prvotina Entombed Left Hand Path. V mezičase kapela rozšířila sestavu, zatímco na tom debitu basu nahrávali kytarista Uffe Cederlund a bubeník Nicky Anderson, tak nyní do kapely nastoupil regulární basák Lars Rosenberg. No a společně už v té rozšířené sestavě Entombed natočili desku Clandestine, ze které pochází i následující píseň Living Dead.

0: Radio Beat.
1: To byl Entombed album Clandestine. A jak jsem říkal, ta švédská death metalová scéna v té době už byla velmi silná a na její pomyslné špičce se nacházeli také Dismember, kteří právě v roce 1991 vydali debutové album nazvané Like an Ever Flowing Stream. A právě z něj pochází i následující song Bleed For Me, takže tady jsou Dismember.

0: Vltavy na Rádiu Beat.
1: V rámci vzpomínání na to podstatné, co sebou přinesl rok 1991, se teď přesuneme do Nizozemska. Pořád ještě zůstáváme u Death Metalu. Asi už tušíte, že si budeme pouštět něco od Pestilence, kteří v té době vydali třetí album Testimony of the Ancients. Tahle deska už byla hodně technická, na rozdíl od těch předcházejících, což souviselo se změnami v sestavě, kdy Pestilence posílil fenomenální americký basák Tony Choi, kterého fanšmekři jistě znají i z progresivistů Cynical Atheist, a Pestilence opustil zpěvák, nebo přesněji řečeno grower, Martin Van Drunen. Jeho roli převzal kytarista a ústřední tvůrce repertoáru souboru, tedy Patrick Mameli. Tady jsou Pestilence a Twisted Truth z alba Testimony of the Ancients.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hart and Harry na Radio Beat.
2: Toho death metalu v rámci vzpomínání na to důležité a zajímavé, co sebou přinese rok 91, už bylo celkem dost, takže se posuňme teď k trošku jinému žánru, ale velmi příbuznému. Bude to doom metal v podání Paradise Lost. Jejich debut Lost Paradise z roku 90, ten byl stylově právě ještě spíše death metal, ale velice osobitého ražení. Zatímco album Gothic z roku 91 odhalilo nějaké úplně nové obzory v rámci tvrdé metalové hudby a dá se říct, že je to takový prazáklad jak britského doom metalu, tak i gothic metalu, ostatně sám název gothic napovídá. Tak pojďme si pustit něco z desky Gothic. Bude to skladba Falling Forever, Paradise Lost z roku 91.

0: Radio Beat.
1: Po Paradise Lost si dáme ještě jednu britskou kapelu, která byla, a já myslím, že naprosto právem, řazená k doom metalu a jmenovala se Cathedral. Ta v roce 1991, který nás zajímá, vydala svoji prvotinu Forest of Equilibrium. A tady já si myslím, že je potřeba zdůraznit, že tu kapelu založil po svém odchodu z Napalm Dead zpěvák Lee Dorian. A on šel vlastně z extrému do extrému, protože v těch Napalm Dead provozoval tu téměř nejrychlejší možnou hudbu a přesunul se k té téměř nejpomalejší možné, ovlivněné starými nahrávkami Black Sabbath. Tady jsou Cathedral z alba Forest of Equilibrium, song nazvaný Ebony Tears.

Radio Beat. Blížíme se k závěru druhého dílu speciálu To nejlepší z roku 1991. A po Cathedral tady budeme mít ještě jednu britskou kapelu, ale zase stylově trošku jinou. Řeč o Carcass, kteří vydali v té době album Necroticism Discanting the Insalubrious. A oni na téhle desce se posunuli v rámci toho svého grindcoreu někam trošku jinam, protože už nenabízeli jenom drtivost a téměř až chorobnou brutalitu toho původního gore grindcoreu, ale už daleko propracovanější muziku. Důkazem čehož bude i následující skladba Leveging Expectorate of Lysergic Composition. No a já se pro dnešek loučím a slibuji, že speciál To nejlepší z roku 91 a neb významné desky, které slaví 35 let od vydání, budou, nebo ten speciál bude pokračovat ještě jedním dílem za týden a tam se dostaneme třeba i na domácí scénu, ale to má čas. Tady jsou Carcass a Petr Korá vám přeje příjemný zbytek dnešního Hard and Heavy a samozřejmě dobrou noc.

0: Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy, klasika z vysílání Rádia Beat. Vás zdravím já, tedy Davy, no a zdraví vás, nebo lépe řečeno zdravit vás, bude i naproti mně sedící Al, ale čau.
1: Čau.
0: Tak.
1: Krásný letní večer.
0: Ty jsi dneska přišel s úsměvem na tváři, že jsi něco objevil. A vlastně jsi mi nechtěl říct úplně přesně co. Můžeme to prozradit už teď, anebo to budeme prozrazovat až za chvíli? Protože se to týká playlistu, to je vlastně jediný, co jsi mi řekl.
1: No my to vlastně budeme muset prásknout hned.
0: Úplně teď hned.
1: Protože tu kapelu si budeme hrát za chviličku.
0: Dobře, tak nejdříve k tomu, co je za námi.
1: Tak začali jsme brazilskou kapelou Longshore. To je kapela, kterou jsme si tady už představovali při jejich debutové desce. Mm-hmm. Nicméně před několika týdny mi dorazila novinka. No a je to takový příjemný death doom metal té staré školy. A CDčko, ze které jsme si hráli, se jmenuje Nothing Left to Distract.
0: Hele, mají tyhle ty kapely z Jižní Ameriky jako zájem propagovat se v Evropě, zrovna třeba přes český webziny?
1: No, přes evropský. Já si myslím, že to je taková ta jedna vlna, kdy oni... A pak samozřejmě záleží na tom, vlastně u jakého labelu tu desku vydají. Že v podstatě pokud u evropského, tak to je jako kdyby ta nahrávka vyšla v podstatě tady. Ta kapela třeba o tom ani neví, kam až se dostane.
0: Ale tohle to ti přišlo přímo od
1: jo,
0: kapely.
1: Ano.
0: To znamená, oni ti to pošlou, budou chtít po tobě nějakou recenzi nebo něco, ty jim to zařadíš do rády a označíš je, oni jsou nadšený, prostě, že se něco děje, že to dává smysl. Všechno jde tak, jak má.
1: Přesně tak.
0: Dobře, teď tedy k tomu, ty jsi říkal, že mi něco řekneš a že to je neskutečná bomba, ale já vidím, že si dáme kapelu, která se jmenuje Horrifier a to mi, přiznám se, vůbec nic neříká.
1: Tak jako neskutečná bomba, těžko říct, nicméně právě jsem si říkal, že death metalová kapela z Norska, druhé album. Já tuto kapelu už jsem zaregistroval při jejich prvním nahrávce. Vůbec teda teďko si nejsem jistý, jestli jsme si tady hráli. Každopádně před několika málo dny vyšla druhá nahrávka, jmenuje se Revelations of Gore. No a je to takový, jak jsem říkal, jo? Kros mezi tvojí kapelou a Pestilence, starou.
0: Tak mě jsi to ještě neříkal, ale...
1: To jsem říkal před natáčením, že?
0: Něco jsi říkal, že jako něco zesekte si jako a tak dále.
1: A právě mě udivilo, že tu kapelu neznáš. A pokud ji neznáš, tak si teďko poslechneš a ty uče kontaktuješ, si myslím.
0: No, mně se jenom hrozně líbí ta věc, že vlastně jsme se bavili, nebo naťukli jsme takový téma, a to je, kolik znáš death metalových kapel z Norska. A já jsem říkal, no první Dark Throne, že jo, tak to je tak jako jediný.
1: No se smále, že jo.
0: A to je vlastně první, co ti vystane, že jo, jako na mysl, prostě první Dark Throne byla čistě death metalová deska a pak to šlo... Tím tvým směrem to potom šlo. A teď to jde úplně, jako úplně opačným směrem. Teď, jako vůbec nevím, kam to teďko jde. Já jenom sleduju, že vlastně co rok to nová nahrávka Dark Throne a co rok to jako oldschoolovější a oldschoolovější trash, dead, black, nevím, je tam rock and roll, je tam vlastně úplně
1: jako
0: všechno.
1: Tak jako Big Beat prostě černý, no.
0: Černý Big Beat, to jste řekl.
1: Černý Big Beat na ledu.
0: Velice hezky. Dobře, takže dáme si tady Horrifier a dvě ukázky z jejich novinky a vy se zkuste zaměřit na to, že by tam měly být, podle Ala tedy, nějaké prvky sektesy, což je zvláštní, protože tohle to nikdo na světě kromě nás nehraje, takže že už bychom byli jako dvě kapely.
1: No, tak uvidíš.
0: Jsem na to zvědavý.
1: Uvidíte.

0: Radio Beat.
1: Tak to byly Noři, kapela Horrifier. Víš, ona je zvláštní a zrovna jsme se o tom teď o víkendu s někým bavili. Jo, teď o víkendu jsme se o tom bavili, protože byl Týnecký mazec a s klukama jsme se tam bavili, jako co kdo slyší v nahrávkách. Že ještě v době, kdy jsem měl tendenci posílat nějaký promat, jako hrozně let, jo. Bylo neuvěřitelné, co kdo v mý hudbě slyšel. Tam byly věci, které já vůbec neznám, nebo který znám, ale vůbec jako, víš, mi to neevokuje, že bych já něco podobného dělal. Lidi tam slyšeli i jiný hudební styly, jo, že kolikrát report na naše vystoupení a lidi v tom slyšejí black metal. Tam podle mě z black metalu není ale opravdu jako vůbec nic, jo. Někdo napíše hezký důmový melodie. Nejsem si vědom toho, že bychom jako něco vypustil, že bychom hráli jako nějak jako pomalu a důmově, jo.
2: No tak na první desce, jo.
1: No, ale mi nepřijde, že by tam byl jako úplně jako pomalý nějaký, jako to byl furt jako death metal, víš, jako a kolik toho na koncertech hrajeme z první desky, jednu skladbu a to nejrychlejší, takže jako, tam opravdu jako nic důmovýho bej nemůže. Ale je skvělý, jak ty v tom slyšíš něco, co já budu muset naposlouchat pořádně.
2: No, tak jako víš co, že by to bylo čistě jako až tak úplně do mrtě stejné, to ne, ale jako takový ten feeling a některé takové ty kytarové postupy mi přijdou, jakože to je ono. A ještě i ta stránka image je obdobná, což je jako celá sranda.
1: Jakože zombíci prostě. Dobře, pojďme dál, dáme si opět tuplák. Proč?
2: Tak vydáme se do Švédska za kapelou, za hodně mladou kapelou Flikt, která natočila novinkovou nahrávku, debutovou nahrávku, jmenuje se Sinister Strain. No a tady zase bych, když už dneska hodně odkazujeme, tak bych možná odkázal na takový jako Marduk kolem alba Opus Nocturne.
1: Takže jsme měli norský death metal a teď máme švédský black metal. Kdyby to bylo opačně, tak by všechno bylo naprosto v pořádku.
2: Dneska jdeme proti větru.
1: Dobře, takže Flikt, mladá kapela a jejich novinka.
2: Je to tak.
1: Dobře.

0: na beatu.
1: Tak to byl výlet do Švédska za kapelou Flicht a koukám, že my vlastně dneska až dokonce pojedeme v tuplácích, to znamená, že se jedná o nahrávky, které tě nějakým způsobem zaujaly.
2: Jo, zaujaly mě a musím teda říct, že za poslední dobu se mi teda se úplně roztrhl pytel s takovými, řekněme, nadprůměrnými počiny. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, že asi by bylo záhodné tady představit.
1: Jsem zvědavý, až budeš představovat nový sektesy, který jako už jsou v procesu, a budeš říkat, že se roztrhl pytel s těmi nadprůměrnými nahrávkami. To bude hezký. Ne, to jenom jako, že jsem strašně rád. Nebo bych byl hrozně rád, kdybych tam do těch nadprůměrných nahrávek zapadl a nějakým způsobem tě třeba oslovil. Jako jo. Ale dobře, to jsem odbočil, takže proč, jak, kde, zač a tak, povídej.
2: No, teď jsou před náma dánští Fuetorem, nebo Fuetorem, těžko říct, jak to číst. Mm-hmm. Každopádně zase, úplně nová kapela. Budeme si hrát z jejich debutové desky Incongruous Form of Every Glowing. A je to takový příjemný dead doom metal.
1: Teď na to koukám, hodně, na ty hodně, poznámky.
2: Hodně, já nechci říct dřevní, ale ty 90 jsou tam cítit. A řekl bych, že právě za poslední dobu mi dorazilo několik nahrávek, které jsou buď dead doomové, anebo jsou ještě v takovém tom, té fázi toho death metalu pomalejšího, směřujícímu postupnými kroky k tomu doomu. Že se přesně ty kapely teď zaměřují přesně na tuhletu dobu, mi přijde.
1: Ale to je pravda a to není jako nic novýho, to už je nějakou
2: to není
1: dobu,
2: novýho, ale
1: že ty kapely jako opravdu přestaly sypat a začaly se valit a táhnout a plazit. Ale to už je poslední, no od covidu mám pocit, dokonce tady byly Čechama proběhly i nějaký turné těch kapel, těch novejch, mladých kapel, já nevím, jestli se tomu říká i jako slač třeba, nebo něco takového, nebo post, tomu nerozumím, ale je to prostě takový to, teď vlastně je moderní, to pomalý, špinavý, undergroundový.
2: To máš pravdu, ale tady přece jenom opravdu bych se zaměřil jako na ty 90. začátky 90. let, kdy já nevím, třeba řeknu Amorphis, Sentence, byly v takové té fázi toho rozkroku mezi tím death metalem a doomem.
1: Dobře, takže říkáš Fuetorem a
2: šílený název.
1: Dánská kapela. A tedy dvě ukázky z novinky, ta novinka jakože to je debut, anebo jakože to je několikátá
2: deska? Obojí. Novinka i debit.
1: Dobře.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy. На Radio Beat. Hot and Heavy. На Beatu.
2: Tak to byly Foe Torem, kapela z Dánska. Nový to pojem vlastně na scéně. Neznělo to vůbec špatně. Je zvláštní, víš, jak mají ty nový kapely, už je vlastně tam počítáš s tím, že to bude mít skvělý zvuk. A ono, když to má trošku horší zvuk, tak jsi vlastně zklamaný. I když je vlastně o první počin, jo. Dneska už opravdu počítáš s tím, že všechno bude prostě skvělý, co se týče zvuku.
3: To je pravda.
2: Kolikrát někdo ale chce, aby ten zvuk nebyl tak úplně dokonalej.
3: Když tady právě, já si myslím, že u téhle kapely jsou jednoznačné jako inspirační zdroje v těch devadesátkách. Mm-hmm. No? A teď ještě jako, jak to udělat, aby to znělo současně a zároveň věrně v určité době. Jo.
2: Hele, ještě. Ale počkej, já ti, nevím, jestli to znáš ten pocit, jo, teď taková odbočka. Když máš novou nahrávku a normálně ti to přijde, jak kdyby to bylo z těch devadesátek, ale ty až potom se podíváš na ten rok a řekneš, sakra, to je nový. Jako u některých 98% nahrávek slyší, že to je prostě nový. Ale opravdu někdo dokáže teďko vyprodukovat věc, stalo se mi to za posledních 5-6 let několikrát, že jsem si to poslechl a říkám, hele, jak tohle to jsem jako mohl přehlínout v těch devadesátkách. Hmm. Fakt je to jako dobrý. A pak zjistíš, že vlastně to je nový, že to je 2024, 2023.
3: Hrávali na pásy nebo?
2: A hele, jako vrací se k tomu spousta kapel, že to točí na pásy. A teď, víš, ty obaly, klasický loga, prostě všechno. Hmm. A kdyby spod to dal rok 1993, tak to prostě zbaštíš. Jo, že to je z toho roku. Jakože, že opravdu tyhle ty nahrávky existujou a hele, stává se to pravidelně. Jednou za půl roku mě opravdu něco takhle překvapí. Míváš to taky nebo ne? Já nevím, jak je to v tom black metalu, jako tam se přiznám,
3: tak
2: že...
3: Já tak nějak se snažím jako sledovat v rámci možností jako tak nějakou všechno, jo. Ale asi se mi to stalo, já myslím, že jo. Teď si teda jako nevybavím přesně, jako kdy to bylo naposled, ale jako rozhodně to, co jsi popsal, to se děje.
2: To je úplně skvělý, hele. Fakt je to skvělý. No nic, další tuplák a budeme si hrát něco z Ameriky?
3: Ano. Podíváme se do Minnesoty za kapelou Nothingness. Se dá krásně vyslovit, že jo? No a budeme si hrát z jejich druhé desky, která se jmenuje Godslaughter. A když jsem to tak hezky jako naposlouchával, tak jsem si říkal, je to opravdu příjemný okult death metal, takový ten víceméně středně rychlý potažmo, jako jsou tam i některé skladby docela valivé. Tak to je hudba, která mě osobně jako vždycky imponovala, protože já mám rád ten valivý death metal, takže Nothingness mě baví a rozhodně bych do toho CDčka chtěl ještě proniknout a taky to udělám.
2: Dobře, tak jdeme na to.

0: Dalo by se tedy říct, že tohle to byl takovej tajný tip toho dnešního pořadu od tebe pro posluchače?
1: Jo, rozhodně.
0: Tak to jsem rád. To si budu pamatovat a na tohle to se podívám. Určitě.
1: A Horrifier taky.
0: A Horrifier samozřejmě, no, na ty se podívám. Tak to je jasný, že jo, tam musím. To si musím naposlouchat celý, ale tohle to mě jako velmi zaujalo. To vůbec nebylo špatný. Pojďme do finále, před námi je poslední věc, co to bude?
1: No, dáme si na závěr Desolate Shrine, což je...
0: Ale to už jsme si hráli.
1: To je kapela, kterou si tady hrajeme pravidelně. Co bych zastíral, je to moje oblíbená kapela. A oni naposled vydali CDčko v roce 2022. A jmenuje se Fires of the Dying World. Já myslím, že posluchači tuto kapelu už dobře znají. Nejen z našich pořadů, oni už mají docela jméno na scéně. No a to je právě prototyp toho death metalu, který já mám rád.
0: OK. Takže... Dneska hodně death metalu, člověče.
1: Jo, viď.
0: Na
1: tebe jsem se urval.
0: Na tebe až moc. No tak já mývám teďko v pořadech hodně black metalu.
1: Já jsem se všimnul.
0: Mě začal oslavovat ten takový ten...
1: Já jsem to viděl, jako jsem si říkal, co se děje.
0: Atmosférický black, jako fakt, no, je to jako super. No. A možná si tím jako něco kompenzují, že přes ten poslouchám hodně toho death metalu, tak potom, když stavím hard and heavy, tak tam dám... Protože oni tyhle ty věci z toho mýho playlistu tak jako vyčněj, protože tam jako...
1: Teď si hrál jednu věc, teďko si nevybavím, co to bylo. A úplně jsem tím jako rozsekal, jsem si říkal. To tam Davey mu snad někdo vsunul, ale on
0: ne, byl opravdu... Ne, opravdu fakt tam dávám všechno, jako jestli se mi to líbí, tak to tam dám.
1: A tyhle věci já možná
0: v létě mám jako úplně opravdu jako rád. Hele, díky moc, že jsi dorazil, s tebou se budu těšit za 14 dnů.
1: Mějte se super, čau.
0: No a my se uslyšíme příští týden. Loučí se s vámi i Davey.

Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom.
2: Jo,
1: jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jakože jste zapůsobili na býťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak že jo, Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi jako
3: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis.
3: Rakousko.
1: Uhersko.
2: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky. Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
3: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě je pro Plzeňáka. Ten výraz těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness, yeah, jo, to je exactly. Prostě, jo.
4: Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful, amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
3: Jednu si vzal a vlastní dítě, takže český hokej dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

klasický rock na beatu.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno. Po svátcích začínáme pracovní týden v úterý, a to s datem 7.7. a s teplotami teď kolem 17 stupňů. Na Velkém pražském okruhu byl před hodinou uzavřen sjezd na 3. kilometru na Vestec. Před kruhákem na nájezdu na Vídeňskou totiž hořel osobák. Tak ten už je uhašen, místem se jezdí jenom jedním pruhem, ale už to tam pustili i z okruhu, jenom na tom přivaděči se jede pomalej. Už je taky kolona na opačném konci Prahy, na Novopatské, konce Mladoboleslavské dálnice na opravovanou Kbelskou. Nebo na Slánské směrem na Prahu před tím omezením u letiště. Cestou na Brno zase počítejte se zpomalením před Rohlenkou, tedy od Vyškova, kde je zahuštěný provoz od 213. kilometru. A připomínám specialitu v MHD Pražské. Je zastaven provoz na červené trase metra C z důvodu modernizace zabezpečovacího zařízení. Počítejme s tím, že až do pátku je přerušen provoz v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání obousměrně. Tak dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají teď na sekundu stejný čas. První kontroly letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, na konci minulého týdne neprošel. No a kvalitu vody pro nás sleduje Luděk Savana Urbánek.
2: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Tolik zprávy na Rádiu Beat, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Bob Dylan se ptal, kam stékají slzy, a já jsem chviličku přemýšlela, kam se rosničkářům podělo pondělí. Když jsem totiž zadala předpověď na dnešek, tak mi vyskočilo, že v úterý se oteplí. Tak chviličku mi trvalo, než mi došlo, že úterý je vlastně už dneska. Ano, máme po prodlouženém svátečním víkendu a ještě máme takové hezké, magické sedmičkové datum. A tak vás, moji trpaslíčkové, vezmu do sedmého nebe za sedmero řekami a sedmero horami s kapelou Deep Purple.

Je 7.7. a dneska poznáme 7. účastníka čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Od 18 hodin hrají Argentinci proti Egypťanům a poslední místo do nejlepší osmi šampionátu zaplní buď Švýcaři nebo Kolumbijci. Včera došlo na slzy Ronalda. 41-letý kapitán Portugalců se loučí z repre, když inkasovali od Španělů jeho parta gól v první minutě nastavení a pyrenejské derby, tak rozhodla jediná branka a stále platí, že Španělé na mistrovství světa ještě neinkasovali. Tak uvidíme, jestli tuhletu bilanci udrží i v pátek proti Belgii, která dneska jasně 4-1 vyřadila Američany.

0: strašně smrdí.
1: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli na Rádio Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Pod září sedmé hvězdy z Black Sabbath a s Glennem Hughesem u mikrofonu projíždíme sedmým ránem o sedmém měsíci roku 2026. A ještě ke všemu býťáci, za minutu bude půl sedmé, tak si dáme spolu kávu, snad se k ní časem dostanou i šoféři kamionů před Brnem. Od Vyškova zpomalují v pravém pruhu už za Rousínovem na 214. kilometru, od Bratislavy na D2 od 8. kilometru. A jedete-li z Prahy na Brno, tak opět tyráky zpomalují ve stoupání před omezením u Šmejkalky od 25. kilometru a v Praze nejezdí červené metro C do víkendu obousměrně mezi stanicemi nádraží Holešovice Pražského povstání. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Šumí. Tak to na to dlabu.
3: Já ne, hladím čistě v dabu.
0: Jste v místech se slabým FM signálem?
4: Neztrácejte hlavu.
0: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+ je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šumění. Rádio Beat. Počasí.
5: Zatím to vypadá, že bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Zprávy začneme fotbalem. Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil konec reprezentační kariéry. Poslední zápas odehrál tam, kde ji začal, tedy v New Jersey. Vyhodnocení, jak vláda plní svůj program, čítá 978 rezortních položek. Splněno nebo fakticky dokončeno je jich zatím jen 195. Stát v prvním pololetí vybral na daních 789,3 miliardy korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. To byly zprávy v půl, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio B. Klasik rock.

Probojováváme se úterým s datem 7. července 2026. Před zprávami jsme si tady na beatu hráli ze 7. hvězdy Black Sabbath, tedy z desky s Glennem Hughesem u mikrofonu. No a v Japonsku mají tradiční svátek hvězd. Oslavuje setkání božstev, které odděluje Mléčná dráha, a tito hvězdní milenci se vždycky mohou setkat pouze jednou ročně, a to 7. dne 7. lunárního měsíce japonského lunisolárního kalendáře, což letos podle našeho kalendáře vychází na polovinu srpna, ale už příští sobotu 18. července si japonskou letní slavnost hvězd můžete užít v zámeckém parku v Dolních Počernicích. Program bude nejenom pro japanology, ale chutný a kulturně bohatý pro širokou veřejnost a rodiny s dětmi. Podrobnosti najdete na webu česko-japonské společnosti jetojapan.cz. A třeba se tam tu příští sobotu potkáme. Dneska tedy úterý a dneska má 86. narozeniny Ringo Starr. Takže to teď na beatu oslavíme jednou jeho solovou.

Dnešní oslavenec Ringo Starr na beatu i s asistencí věrného George Harrisona. Prý Ringo tuhle písničku napsal v noci při poslechu kapely T-Rex. A když si chtěl na magnetofon zaznamenat ten nápad, tak zjistil, že mu v magneťáku už klekly baterky. A tak je prý ukradnul z hraček svých dětí. Tak s kytarou si do George Harris nadáme ještě jednou, teď ale s jiným kamarádem, a to s Ericem Claptonem a s kapelou Cream. Thank you.

Je 7.7. Vítáci a dneska slavíme den čokolády, ale až po tréninku. Dneska na Hamru v Záběhlicích určitě potkám i někoho, kdo bude dnešek slavit jako světový den volejbalu. Údajně 7. července 1895 tento sport poprvé světu předvedl ředitel jedné americké střední školy a taky tělocvikář William Morganen. Když volejbal vymýšlel, tak byl veden snahou vytvořit sport pro zimní dny, ve kterém bylo eliminováno riziko zranění. Prostě na rozdíl od basketu, méně energický týmový sport, hodnější i pro starší sportovce, ale stále vyžadující atletické dovednosti. Proto nakombinoval házenou a tenis. V Česku si volejbal rychle našel příznivce, poprvé byl předveden na kurzu IMKY v roce 1919 a začal se šířit na středních i vysokých školách mezi Trempy a Sokoly. Československo stálo u zrodu Mezinárodní volejbalové federace a pořádalo v roce 1949 první mistrovství světa. A teď k domácímu Big Beatu. 7. července 1947 se narodil jeden z nejlepších basáků domácí rockové scény a na Jana Ivana Vinše, mimochodem autora textu písničky Špejchar Blue, teď budeme vzpomínat s hudbou Praha.

0: práci na čtyřech kolech.
1: 7.7. v 7 hodin a na D7 kolona před letištěm. Směrem na Prahu od Slaného zpomalíte na 5. kilometru u Středokluk. Ztratíte tam čtvrt hodinu, ale s tím už se pár dní počítá. Specialitou je kolona na 16. před Mladou Boleslaví od Jičína. U Řepova hořel kamion, brzdí se u odbočení na Březno. Jestli na Boleslav jedete od Nymburka, tak je kolona před Vlkavou, kde je omezení. Pokud vaším cílem je teď Liberec, tak na 35 od Chrastavy se brzdí u Stráže nad Nisou a od Turnova od Doubí, tedy od 26. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
2: Zprávy začneme fotbalem, protože flek pro trenéra fotbalové reprezentace je po neúspěšném mistrovství světa Miroslava Koubka volný. Éterem lítá první jméno možného nástupce. Mluví se o Jurgenu Klinsmanovi, kterého má považovat generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd za volbu číslo 1. Hledání nového šéfa lavičky tedy probíhá i nadále. Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují i některé řetězce. Ty prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. No a do legendárního kina nás pozve Savana.
3: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
0: Radio B. Klasik rock.

Něžní a akustičtí i takový uměli být Led Zeppelin. Robert Plant vzpomínal na věk nevinnosti a také na ztrátu ideálů. Původně se tento zpívaný příběh dvou chlapců z odlišných sociálních vrstev, kterým rodiče zakazovali se spolu vídat, jmenoval Kluk od vedle. Od Jirky Rogla se dneska večer dozvíte zajímavosti z Londýna. Do britské metropole se vypravil za muzikou, divadlem a výtvarným uměním a třeba vám poslech být mezi 19. a 20. hodinou bude inspirací při vaší cestě do města nad Temží, kam se v této hodině společně taky vypravíme kvůli tenisu. Je úterý a dneska tedy bude roková zpovědnice. Od 20. do 23. si Dan Kohout bude povídat s hercem a taky houslistou Petrem Vrškem. A na závěr dnes si pustíme celé aktuální album kapely Krausberry Poslední nádražák. Teď vzpomínka na desku Kuře v hodinkách.

0: Prášinové sporty na rádiu Beat.
1: Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou dva kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. To byly menšinové sporty, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Sedmého syna od Iron Maiden jsme si ostatně 7.7. na Beatu nemohli odpustit. Je 7:30 a pozor na dálnici z Kroměříže na Brno. Na 255. kilometru D1 hoří kamion a policie zastavila provoz. Sjíždějte na 258. kilometru na exitu Kroměříž západ a na dálnici se můžete vrátit u Kojetína. Zastaven je taky provoz v pražském metru na červené trase C mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání, až do víkendu musíte použít náhradní dopravu. A ještě teď mi přišlo varování z D4, pokud z příbramské dálnice budete sjíždět na Mníšek pod Brdy na 18. kilometru, tak tam mimo dálnici zasahují hasiči u hořícího osobáku. A pak je na příjezdu do Prahy po Slánské dálnici kolona před omezením u letiště od Středokluk od 5. kilometru a v té frontě na 4. kilometru je Ťukanec. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Zatím to vypadá, že bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Zprávy začneme fotbalem. Brazilský fotbalový útočník Neymar po nečekaném vyřazení s Norskem v osmifinále mistrovství světa oznámil konec reprezentační kariéry. Poslední zápas odehrál tam, kde ji začal, tedy v New Jersey. Vyhodnocení, jak vláda plní svůj program, čítá 978 rezortních položek. Splněno nebo fakticky dokončeno je jich zatím jen 195. Stát v prvním pololetí vybral na daních 789,3 miliardy korun. Ve srovnání s prvním pololetím loňského roku se daňové inkaso zvýšilo o 5%. Energetická společnost ČEZ od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. To byly zprávy v půl, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je klasický rok.

Za dvě minuty bude 7:45, posloucháte Rádio Beat. Je 7. července, před hodinou jsem zmiňovala, že má dneska narozeniny bubeník Beatles Ringo Starr, nebo že se 7.7. narodil Jan Ivan Vinč či Jiří Mamut Stárek. A dalším, kterému už dneska nemůžeme popřát, je rakouský jazzový klávesista Joe Zawinul. Tady ho máme z Weather Report.

Rádiu Beat asi nejslavnější skladba Joa Zawinula a kapely Weather Report Birdland, kterou Joe pojmenoval podle jeho osudového podniku, když lodí připlul z Evropy do Ameriky, aby zde studoval piano na Berklee College of Music, tak chodil právě do newyorského podniku pojmenovaném po jazzovém saxofonistovi Charlie Birdovi Parkerovi. No a tam se mu dostalo údajně té nejlepší hudební školy a taky tam potkal svoji manželku Maxine, což mimochodem byla první afroamerická modelka Playboye. A ještě k té instrumentální parádě, co jsme doposlouchali, Joe Zawinul vzpomínal, že všude po něm tuhletu písničku chtěli. A on už ji pak hrát nechtěl, že už ji měl dost a hlavně chtěl prezentovat své novější kusy. A tak před jedním italským turné prohlásil, že ji prostě hrát nebude. A když pak na prvním koncertě nastupoval na pódium, tak mu ji začalo pódium zpívat nebo notovat, když nemá text. Tak a my si teď na beatu dáme tu opátku z kapely staršího bráchy Anguse a Malcolma Youngových na beatu v úterý Easy Beats.

po prodlouženém víkendu vypadá s našima ve Wimbledonu. Poslední naději v mužské dvouhře je Jiří Lehečka, ale má to v osmifinále s Němcem Zverevem dost nahnuté. Zápas byl včera kvůli londýnské večerce přerušen, když vítěz nedávného French Open a světová dvojka vedl nad Jirkou už 2-0 na sety a v sadě třetí to zatím mají 3-3. Pokračovat se na center kurtu bude po americkém dámském čtvrtfinále mezi Goffovou a Pegulaovou. V nejlepší osmičce jsou kromě dvou Američanek i dvě Češky. Včera Linda Nosková ve dvou setech vyřadila Madison Keysovou a zítra ji čeká Belgičanka Mertensová. Dneska budeme přibližně od čtvrté hodiny držet palce Karolíně Muchové, která si o semifinále zahraje proti Japonce Osakové. Půjde o jejich sedmou konfrontaci. Bilanci mají zatím vyrovnanou 3-3, s tím, že poslední zápas na trávě v Bad Homburku Osaková ve finále Muchové pro zranění vzdala. Ale teď už se zdá, že Naomi Kotník je v parádní kondici. Japonka prochází Wimbledonem nejenom ve svatebním kimonu, ale především bez ztráty setu. Ve čtyřhře jsou stále nasazené jedničky Kateřina Siňaková s Američankou Townsendovou a Linda Nosková se Slovenkou Šrámkovou se dnes v osmifinále postaví proti Aně Siskové s Polkou Pitterovou. No a po Georgi Youngovi, na beatu jsme si před chviličkou hráli Easy Beats, teď jeho mladší bráškové.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8 hodin na D1 za Kroměříží na Brno na 255. kilometru už pustili provoz aspoň jedním pruhem. Hořel tam kamion. Ale ještě předtím na 258. kilometru budete se museti protáhnout kolem nehody. Teď se tam brzdí na 259. kilometru. Na příjezdu do Prahy po Mladoboleslavské dálnici je kolona od toho místa rozdvojení buď na Černák nebo na Letňany. Novopatská je kolona kvůli opravám k Belské. A jedete-li do metropole po Slánské dálnici, tak samozřejmě počítáte se zásekem kvůli omezení u letiště. Brzdí se u Středokluk na 5. kilometru, na 4. je ještě nehoda v levém pruhu. A stále se taky pracuje na 34. u Velkého Rybníka. Fronty jak směrem od Pelhřimova, tak i od Humpolce. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností i bousky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonase Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité mají teď na sekundu stejný čas.
3: První kontroly letních dětských táborů už zvládly krajské hygienické stanice. Sledují kuchyně, pitnou vodu i stav ubytování. Na jihu Čech se každým rokem pořádá nejvíce pobytových akcí. Letos je jich nahlášeno přes 250. Pozadu ale nezůstávají ani například Ústecký nebo Liberecký kraj. Kontrolu tábořišť může očekávat asi polovina pořadatelů. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Jinými slovy, pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, na konci minulého týdne neprošel. No a kvalitu vody pro nás sleduje Luděk Savana Urbánek.
4: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává zatím vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech. Mírně zhoršená kvalita vody je podle posledního měření v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. Luděk Savana Urbánek, Brno.
3: Tolik zprávy na rádiu Beat, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.
0: Radio B. Classic Rock.

sobotu hraje a zpívá Luboš Pospíšil v našem společném rodném městě, bude v Pryznicových lázních v Jeseníku. V sobotu bude 11. dneska je 7.7. a vzpomínám si, že jsem někde četla, že když Luboš Pospíšil připravoval svoji druhou desku, tak schvalovací komise v období komunistické cenzury mu z tehdy 12 připravených textů zakázala přesně 7. No a 7.7. má taky narozeniny Ringo Starr.

0: Ringo Starr, bubeník Beatles, má dneska narozeniny, tak je světový den volejbalu a Praha zažívá baseballový svátek. Areály na Kamíku a taky v Krči hostí pražský baseballový týden na Šipový hře nad Němci a po včerejším výprasku od Holanďanů dneska od 19 hodin hrají proti Tchajwanu.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Kuriozní nehoda potkala v závodě světového poháru v cross country horských kol v Itálii českou reprezentantku do 23 let Simonu Spěšnou. Při pádu ve druhém kole přišla o obě dioptrické

0: Pod vedením trenéra Michala Nikoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem. To byly menšinové sporty, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Jediná minuta nás dělí od 8:30. Dobré úterní ráno. Na 35. mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem je teď v Řídkém zahuštěná doprava nehodou 3 aut. Jezdí se tam kyvadlově a kolony jsou obousměrně. Od Svitav se zaseknete u odbočky na Sedliště a od Hradce Králové před Cerekvicí. Na D1 za Kroměříží směrem na Brno do 255. kilometru se jezdí jenom jedním pruhem. Hořel tam kamion, volný je tedy jenom levý pruh, no a do kolony, která má asi 20 minut, se dostanete na 258. kilometru. Jste-li na D5 a jedete-li na Prahu, tak pozor, v nájezdu od Vráže na 14. kilometru stojí v připojení nepojízdné nákladní auto. Mimochodem poslední kilometr plzeňské dálnice před nájezdem na Velký okruh je v koloně. A když už jsme na Velkém okruhu, tak jak máme na D7 omezení u letiště, tak už se taky dělá fronta směrem z Prahy, právě z okruhu se zaseknete před Evropskou ulicí. Opačně od Slaného je kolona od 5. kilometru. A připomínám, že v Praze až do víkendu nejezdí metro na červeném C-čku mezi stanicemi nádraží Holešovice, Pražského povstání obousměrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec.
3: Sraz fanoušků a majitelů americké legendy.
0: Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Radio B. Počasí.
5: Zatím to vypadá, že bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
6: Vrátíme se ještě k víkendu, protože velkou cenu Británie Formule 1, která se dojela za safety carem, vyhrál Charles Leclerc z Ferrari a připsal si první vítězství od října roku 2024. Druhý skončil George Russell z Mercedesu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Podle zástupců neziskových organizací je jejich současná situace kritická. Přijít mají kvůli vládě o stovky milionů korun. Dopady na Českou republiku budou znatelné a mohou ohrozit i pomoc při budoucích přírodních katastrofách. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se připravuje na summit Severoatlantické aliance v Ankaře příští týden. Údajně dostane sodu a kartáč za to, že jako neplníme. Je prý sám zvědav, jak to všechno dopadne. Taková jsou jeho slova. A pětina lidí v Česku nastoupila v letech před covidem do důchodu z evidence nezaměstnaných. S předčasnou penzí to byly 2/5 lidí. Nejčastěji se na úřad práce šli pracovníci hlásit strategicky 11 až 12 měsíců před penzí. To byly zprávy v 8:30 a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio B. Classic rock.

Dobré ráno, víťáci. Zuzka Michnová s Petrem Kalandrou a Oskarem Petrem si postaví dům z obilí a my zprovozníme další rokovou pumpu Rádia Beat za 2 týdny ve středu na Vysočině. V areálu společnosti XT Line v Rudě, tedy kousíček od sjezdu z D1 u Osové bytýšky. Více informací o našem setkání 22. července najdete u nás na webu, tedy na stránce radiobeat.cz. No a v rokové historii jsem našla, že 7. července v roce 1980 proběhl poslední koncert v klasické sestavě Led Zeppelin, ještě tedy s Johnem Bonhamem, nebo že v roce 1992 Dream Theater vydali své druhé album, případně, že je to dneska 20 let, co zemřel ve věku 60 let tiše a v soukromí svého domu v Cambridge pištec, básník, malíř, zpěvák, kluk, co do všeho vletěl jako první, Syd Barrett. A 7.7.77 své 7. album vydala kapela Styx. Jmenuje se Grand Illusion a pustíme si z něj teď titulní song.

Dvě minuty po 9:15 posloucháte Rádio Beat. Hráli jsme si titulní skladbu ze 7. desky kapely Styx, která vyšla 7.7.1977. A dneska poznáme 7. účastníka čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Od 18 hodin hrají Argentinci proti Egypťanům. A poslední místo do nejlepší osmi šampionátu zaplní buď Švýcaři nebo Kolumbijci. Včera došlo na slzy Ronalda. 41-letý kapitán Portugalců se loučí, jediná branka na začátku prodloužení rozhodla o porážce od Španělů. No a stále platí, že Španělé na mistrovství světa ještě neinkasovali, tak uvidíme, jestli čisté konto udrží i v pátek proti Belgii, která dnes jasně 4-1 vyřadila Američany.

Před námi jsou na beatu Aerosmith a Jethro Tull, jinak je před námi i oteplení. Začínáme nový den většinou s polojasnou oblohou, ale během dne počítejme s tím, že bude přibývat oblačnosti a k večeru dojde místy na přehánky, déšť a dokonce i bouřky. Teploměr dneska dosáhne na 26 až 30 stupňů, pravda na severu a severovýchodě republiky bude chladněji do 24, na horách kolem 18, na Šumavě až 22. A po těch večerních případně v nočních srážkách bude zítra a ve čtvrtek trošku chladněji, do 25 stupňů, na jižní Moravě až 27. A v pátek a o víkendu je zase v plánu slunná obloha s teplotami atakující 30.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 9 hodin, tak já mažu na hamr do Záběhlic překontrolovat, jak tam teda slaví ten dnešní světový den volejbalu. Mají tam 6 parádních hřišť na beach, to víte, pláž se dá vyrobit v Praze i bez moře, ale bacha, pokud se chystáte do metropole, probíhá modernizace zabezpečení v metru na červeném C-čku a do víkendu nejezdí podzemka mezi Holešovickým nádražím a stanicí Pražského povstání. Automobilisty trápí plná štěrba Boholská radiála na Černáku obousměrně, nejenom na jižní spojku, ale i směrem na Mladoboleslavskou dálnici, a to kvůli zarvané Novopatské na Letňany, kvůli zvelebování k Belské, a ještě tam u odbočky na Satalice je nehoda. No a nehoda je taky ve sjezdu z Hradecké dálnice na radiálu směrem na Štěrboholy. No a někdo se asi rozkošnicky kochal pohledem na rozkoš na 33. mezi Jaroměří a Náchodem, je právě s výhledem na vodní nádrž nehoda se zraněním u odbočky na Kleny. A pořád se brzdí u Kroměříže na D1 směrem na Brno. V místě ohořelého kamionu na 255. kilometru se jezdí jenom levým pruhem a brzdí se na 257. Tak já mažu a přeju hezké úterý.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Zatím to vypadá, že bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Teď v rychlosti na mistrovství světa. Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie. Minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by mohla být 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu asi necelých 5% zaměstnanců v Česku, tedy přibližně 181 000 lidí. To, že extrémním horkům ještě letos není konec, avizovali meteorologové už dříve. Teď ale prozradili, kdy vedra znovu udeří. Existují už i odhady, jak vysoko teploty tentokrát vystřelí. Podle meteocentra by k nám vlna veder měla dorazit na přelomu první a druhé dekády července, tedy okolo pátku. Horka by pak měla na území Česka trvat i během dalšího týdne od 13. do 19. července. O jedné nepříjemné zdravotní infekci teď Honza Navrátil.
3: Na narůstající počet infikovaných s varabem reagují také odborníci na hromadnou dopravu. Ti tvrdí, že riziko přenosu této infekce je v hromadné dopravě minimální. Běžné cestování, držení se madel nebo sezení na sedadlech není nebezpečné. Pro přenos infekce je nutný dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilií. Honza Navrátil, Praha.
4: To byly zprávy na Rádiu Beat a Tomáš Adamec. Tady je další rokový nářez.

0: Karinke do ruky k potlesku připravit. Jdeme na to! Léto jako živé na rádiu Beat.
1: Já jsem Vejvoďák a přeju vám hezké ráno, nebo dobré dopoledne, anebo dobrý den. Zbývá jenom prozradit, jaké bude to léto jako lživé, tedy léto jako živé, jaký živák si dneska zahrajeme. Říkal jsem už minulý týden v pátek, že to nebude z naší největší haly, kterou známe, tedy z O2 Areny, ale přesto to bude z toho samého prostoru. Nikoliv jak z O2 Areny, ale ze Saska Areny z 8. června roku 2006. Michal Pavlíček, beatová síň slávy. Já jsem se shodou okolností v sobotu na jedné akci s Michalem Pavlíčkem potkal a jenom jsem se mu svěřil, že budeme hrát tenhle živák, měl radost samozřejmě a třeba i Michal právě teďko poslouchá. Do koncertu vstupujeme v momentě, kdy na pódiu tehdejší Saska Areny, dnes tedy O2 Areny, na zadním horizontu, tedy za zády muzikantů, visí obří logo Rádia Beat. Pod ním je nachystaný symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený tehdy jeho šéf-dirigentem Vladimírem Válkem. Před nimi jsou na pozicích basák Martin Ivan a klávesák Petr Weissar. Svojí bicí soupravu má postavenou Miloš Mejer a mezi nimi v dost velmi hodně, řekl bych až strašně hodně, velmi, jako opravdu v nepřehlédnutelné zelené košili popochází sem a tam Michal Pavlíček. Vlasy v barvě šedý vlk, střižené až na ramena, na sobě má zavěšeného bílého fendra, ale barvy ne tak sněhobílé, jako je barva obleku Matěje Ruperta. Ten je na pódiu hodně energický ve stylu a nyní přicházím já celý v bílém. Má i boty s bílou podrážkou dost možná. No a v paprscích, které střílí ze zhora, ze světelné rampy jenom září. Matěj Rupert bude zpívat part Vildyčoka v textu od Františka Ringo Čecha ve skladbě Jo, já se mám, že je Olda přítel můj. Tak se pojďme poslechnout, jak jim to hrálo přesně před 20 lety.

0: Děkuji moc!
1: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
2: Léto jako živé.
1: Na Rádiu Beat.
3: Viktor Dyk, Vojta Dyk.
4: Dobrý večer,
5: přátelé.

0: jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Takže rád bych pozval Lenku Dusilovou.

0: Lenka Dusilová, Zuzana Michnová.
1: Lucrecia Borgia, koncert ze Saska Arény ze 8. června roku 2006, aktuálně posloucháme. Album jako takové, Beatová síň slávy, Michal Pavlíček, vyšlo jak na CDčku, tak i na DVDčku a bylo maximálním způsobem úspěšné, protože tenhle záznam Michala Pavlíčka se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu dirigovaným Vladimírem Válkem za účasti mnoha dalších hostů, na ty hosty se dostaneme, tak byl natočený u příležitosti vstupu Michala Pavlíčka do Beatové síně slávy Rádia Beat, tak během necelých 3 měsíců prodeje se stal dvojnásobně platinovým, ne zlatým, ale platinovým. Zmíněné DVDčko tak bylo také nominováno Českou akademií populární hudby v kategorii DVD roku a nakonec tuto cenu skutečně ono DVDčko získalo. No a Rádio Beat, tedy my, tak bylo tenkrát jako pořadatel nominováno akademiky v kategorii Událost roku za pořádání ceremoniálu vstupu českých rokových legend do Beatové síně slávy. Událostí roku se ale tehdy v roce 2006 na konec stal festival Colors of Ostrava. Mimochodem, v tom roce videoklipem roku byla známka punku od Vysacího zámku, zpěvačkou roku Anaka a zpěvákem roku Matěj Rupert. V našem dnešním koncertu uslyšíte za chvilku další hosty Michala Pavlíčka, bude to Kamil Střihavka a následně Bára Vasiková. Teď už ale Čombeho Majstrštyk, skladba s názvem Honička, přezdívaná Honírna.

0: Když trošku přivřete ústa,
1: Kamil
0: Střihavka, ano,
1: tady zůstane.
0: Tak se ta skladba jmenuje I když se snáší déšť. Když se snáší déšť, Michal Pavlíček, koncert Michala Pavlíčka z Beatové síně slávy z 8. června roku 2006. On vlastně ten koncert a ten živák, ta deska jako taková, jak na CDčku, tak na DVDčku se tak jmenuje Michal Pavlíček, Beatová síň slávy. Michal měl tehdy na koncertu spoustu hostů, dívčí voiceband Bréci, Báru Basikovou, Ivu Marešovou, Kamila Střihavku, Lenku Dusilovou, Matěje Ruperta, Tomáše Hajíčka, Viktora Dyka, Vildu Čoka, Vojtu Dyka a také Vaška Nojda Bártu. To další číslo, a musíme to stihnout, protože 10. se blíží, tak z toho slavnostního ceremoniálu, kdy jsme uváděli Michala Pavlíčka do Beatové síně slávy, je zhudebněná báseň Christiana Morgensterna z roku 1905. V originále se skladba v němčině jmenuje Das große Lalula. Z němčiny ji přeložil Josef Hirschal, známý překladatel tedy experimentální poezie, ale i v němčině ten text nedává smysl, je to klasická nonsensová poezie, tedy básnička, která je složená ze slov, která sama o sobě nemají žádný slovnický význam. Je to takové hraní si spíš se zvukem nebo rytmem a melodií slov. Nicméně Josef Hirschal celý text z recese jakoby posunul do šachové roviny a začal tvrdit, že se v textu skrývá šachová koncovka. Na webu, kdybyste si to chtěli najít, Česká literatura.cz ve složce Translate, tak najdete autorsko-překladatelský komentář, kde si onu koncovku můžete přenést rovnou na šachovnici. Ale jak říkám, je to jen taková prdílka z recese. Skladba se jmenuje Veliké Lalula.

0: Tomáš Hájček.
1: Vyloženě konzílium zpěváků Veldačok, Vašek Noid, Bartel a Tomáš Hájček, tak jak říkal Michal Pavlíček, aby se to rýmovalo na konci, je 58, více nám to už nevejde. Krásné léto jako živé jsme si užili s touto deskou, tedy Michal Pavlíček, Beatová síň slávy, tehdy ještě nikoli věk O2, ale Saska Arena, koncert z roku 2006. Zítra léto jako živé pokračuje, dopředu vám neřeknu, jaká že to bude deska, to se dozvíte, až si zítra na 9. hodinu naladíte rádio Beat. Možná, že během dopoledne dám nějaké indicie, nápovědy, něco jako takovou mini detektivku, třeba na to přijdete s předstihem.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Mimochodem předstih, karburátor, to je pěkná svině. Dálnice D8, 29. kilometr ve směru na Prahu u sjezdu na Roudnici se srazila dvě nákladní auta, na místě už jsou policisté. Pozor taky na D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové, je tam pravý pruh neprůjezdný, rozlité palivo na dálnici, pobouračce, dodávky a nákladňáku. Na místě kompletní integrovaný záchranný systém. Na Pražském okruhu na 58. kilometru od D10 směrem k Černému mostu se řeší bouračka dodávky a nákladňáku. V Brně v Řípské ulici u křížení s Tuřankou se vytvořila kolona kvůli havárce dvou nákladňáků. A to je vlastně všechno. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
2: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky. S malou pravděpodobností i bousky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Zprávy začneme fotbalem, protože flek pro trenéra fotbalové reprezentace je po neúspěšném mistrovství světa Miroslava Koubka volný. Éterem lítá první jméno možného nástupce. Mluví se o Jurgenu Klinsmanovi, kterého má považovat generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd za volbu číslo jedna. Hledání nového šéfa lavičky tedy probíhá i nadále. Letní prázdninová sezona je tady. Otevřeli se koupaliště, k dispozici jsou v městských parcích grilovací místa a děti už jsou na táborech. Dlouhým a slunečným dnům se přizpůsobují i některé řetězce. Ty prodlužují otevírací dobu. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. No a do legendárního kina nás pozve Savana.
4: Putovní kinematograf Bratří Čedíků během léta promítá převážně české a moravské filmy pod širým nebem na náměstích, nádvořích a loukách. Od konce června do září se jeho vozy zastaví v řadě míst na Moravě a ve Slezsku. Čadíkův kinematograf provozoval letní kina například na Vranovské přehradě i na dvoraně Městského divadla v Brně a pořádal mezinárodní filmový festival Cinema Mundi. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
3: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.

píseň s Tourou se jmenuje Let's Spend the Night Together. Slyšíte její konec teď, kdy za minutu a půl bude 10:45 dopoledne. Stouni v tomto týdnu v pátek, tedy 10. července, vydávají album. Je to asi 200 nebo 300 deska v pořadí, tedy studiovka. Foreign Tongues se jmenuje to album. To je cizí jazyky. A na stránkách Stounu, tedy rollingstones.com, tak si můžete už teď tuhle desku koupit. Samozřejmě vždycky jsou to nějaké limitované edice, nějaká speciální věc, kterou Stouni na svých stránkách nabízí. Vy si tu album nebo dvojalbum na LPčkách můžete koupit, hlavně tedy na LPčkách to nabízí, koupit jako v edici NASCAR, nebo třeba si můžete koupit bílou gramofonovou desku, 180 gramový vinyl, bílé barvy, nikoli černou, ale bílou se žlutým středem. Můžete si koupit červenou, ale pozor, červená se Spider-Manem, tak ta nestojí $50, ale 67 dolarů. Jinak ty limitované edice na stránkách Rolling Stones, třeba i ta bílá deska, tak vyjde na $51, což je něco málo přes 1000 korun. Vy, fanšmekři, už jste dávno určitě tohle objevili. Pokud ještě ne, tak můžete přes stránky kapely Rolling Stones se na tyhle limitované edice zvláštností LPček nové desky kapely Rolling Stones dostat. My si dáme za chvíličku Floydy, ale až po Bostonu. Věc, kterou...

0: Volebil Floydi živě, 2 minuty necelé, tedy 2 minuty před 10:30 dopoledne. Před námi jsou menšinové sporty. Naše Simona Spěšná měla v závodu cross country horský kol neuvěřitelnou smůlu. Závod sice dokončila, ale ve vybavení chyběla celkem dost podstatná věc, bez které se na kole jede opravdu velmi obtížně. Podrobnosti má pro nás Tomáš Adamec v menšinových sportech právě teď.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou 2 kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. Kuriozní nehoda potkala v závodě světového poháru v cross country horských kol v Itálii českou reprezentantku do 23 let Simonu Spěšnou. Při pádu ve druhém kole přišla o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě. Česká bajkerka ztratila přes 10 minut na vítěznou Italku Valentinu Corviovou. Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clementa Bercheta. 28-letý vrchař upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Julianem Martinem a utrpěl otřes mozku. Berchet startoval na Tour po třetí. Jen dodám, že v roce 2023 obsadil 25. místo a v loni byl 36. A čeští volejbalisté v sobotu poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl 4. na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem. To byly menšinové sporty, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
1: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 11. Našli jsme zpěváka. Rok 1995. Čte Matěj.
2: Když se zabouchly dveře za X-tým adeptem, který neprošel konkurzem na zpěváka, tak někdo z nás nadhodil myšlenku, jestli si to teda radši neskusíme sami. Bylo by to docela zásadní rozhodnutí, protože ani jeden z nás se ke zpívání necítil kompetentní. Nemluvě o tom, že představu o našich funkcích v kapele jsme měli úplně odlišnou. Chtěli jsme být čedý eminence, vymýšlet hudbu, na koncertě stát vzadu, mít drink na aparátu a dělat křoví nějakému zpěvákovi, po případě zpěvačce. Sice jsme si už nějaký čas vymýšleli ke kytarovým nápadům zpěvový linky a někdy i slova, ale byly tady tři zásadní věci, proč jsme u toho mikrofonu stát nechtěli. Za prvý bychom se museli naučit zpívat a my slyšeli sami sebe, jak krákáme falešně a vůbec tak nějak divně. Druhý problém jsme viděli v textování, což byla pro nás další úplně neprobádaná profese. Navíc jsme z 50% byli přesvědčení, že naše kapela bude zpívat v tolik populární angličtině. Vlastně nám tohle bylo jedno, protože jsme očekávali, že si o tom rozhodne zpěvák sám. A pak byl třetí důvod, proč se nám do zpívání nechtělo, a to ten, že jsme neměli sebevědomí, což se zdá jako nejmenší problém z těch tří, ale pro nás byl zcela zásadní. Když zpěvák není suverénní exhibicionista, tak je celá práce kapely k ničemu, což naopak neplatí. My teda v sobě žádný frontmanský ambice neměli, ale chtěli jsme už hrát, protože jsme byli tři a vznikaly další a další hudební nápady. Proto jsme se tenkrát rozhodli udělat ten krok a vzít to do krku sami. Jak to bude se sebevědomím na hypotetickém koncertě, jsme přestali v daný okamžik řešit a začali se učit zpívat a dělat první texty, což bolelo.

Tolik tedy Vohnouté, tedy skupina Vohnout a autorské čtení z jejich knihy, audioknihy 30 svíček na dortu, teď, kdy je skoro 3/4 na 11 dopoledne, jenom rychlá informace pro býťáky řidiče, kteří jedou po dálnici D1 a přijíždějí do Prahy a mají v plánu u Modletic sjet v tom pravém pruhu a najet na Pražský okruh a pokračovat potom dál směrem třeba k letišti nebo k dálnici D5. V tom úseku, hned jak si jedete u Modletic, tak je už teď ucpávka, potom v úseku Jesenice z Braslav tak je souprava kolon, to zdržení aktuálně je někde kolem 1/4 hodiny, tak jenom abyste s tím počítali, vy co máte namířeno z D1 na Pražský okruh, tak se malinko v té první části okruhu zaseknete, ale dá se to proskákat pochopitelně. My máme do 11. připravené Deep Purple a také Show Must Go On.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka.
3: Vobecná.
4: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
5: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
4: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Až do konce skřípavky Deep Purple a Speed King na beatu 4 minuty před 11. dopoledne. Za okamžik by tady měl být naposledy dneska při dopoledních zprávách Tomáš Adamec. Hned po zprávách, potom Mejdni. Taky Synkopy 61, kdo byste chtěli Beatles, Van Halen nebo Slady, anebo Led Zeppelin konečně taky, tak se dočkáte.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 je ucpaná na příjezdu do Prahy od Brna, od 7. kilometru se popojíždí. Na Pražském okruhu, jak už od nás víte, hned po sjezdu z dálnice D1 u Modletic budete poskakovat až na 8. kilometr, tedy směrem k D5. V části úseku pracuje údržba a zdržení přes 10 minut. Pozor také na 18. v Příbrami na výjezdu na Rožmitál pod Třemšínem. Také silný provoz kvůli havárce dvou osobních vozů. Zasahují tam hasiči, záchranka i policisté. V Litoměřicích na 15. na hlavní je to vlastně kruháč ulic Dlouhá a Daliborova. Bouralo tam nákladní a osobní auto, policie je na místě a ještě Semilsko, Lomnice nad Popelkou, Kampelíkova ulice je blokovaná havárkou dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Zatím to vypadá, že bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a na severu a severovýchodě se vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Později večer se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě nasazenou 26 Američanku Kejsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se potká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 6-4 a 6-4. Utkání Jiřího Lehečky a Němce Alexandra Zvereva bylo před 23. hodinou místního času přerušeno kvůli regulím. Stav je z pohledu českého hráče 4-6, 5-7 a 3-3. Dohrávka je na programu dnes. A fotbalisté Belgie porazili 4-1 Spojené státy. Postoupili tak do čtvrtfinále mistrovství světa. Víc času online o prázdninách může podle psychologů u dětí a dospívajících zvyšovat riziko vzniku úzkostí a pocitů méněcennosti, prohloubit pocit osamělosti a závislosti na online světě. Podle psychologů mohou také děti víc experimentovat a hledat i rizikovější obsah. Zákazy a rodičovská kontrola přitom nemusí stačit. Nejdůležitější je podle odborníků komunikace, společné sdílení zážitků z online světa a hlavně společné aktivity. Prodej elektromobilů v Česku dosáhl v červnu nového maxima. Lidé nových aut na elektrický pohon koupili 2142 a překonali tak dosud rekordní letošní duben. To se prodalo 1684 elektroaut. A ještě dodám, že ke konci června jezdilo v Česku 72 200 čistě elektrických osobních aut. Asie v Česku žádný problém a nejedná se o SAPu.
5: Kousek Asie se dá v Čechách zažít v okolí Mikulášovic ve Šluknovském výběžku, kde je asijská poznávací stezka. K vidění je například stůpa, jurta a replika tibetského domu, tradiční pícka a hlavně živá zvířata v podobě stáda jaků. Tento víkend bude na okolních loukách multikulturní mezinárodní hudební festival. Luboš Dvořák, Šluknovský výběžek.
4: To byly zprávy a Tomáš Adamec. Za hodinu už Pepa Lábus.
0: Classic rock.

teď je 11.13, tedy dvě minuty zbývají do čtvrt na 12 dopoledne. Máme termín červencové pumpy, tentokrát je to o týden posunuto až do 22. Vždycky to děláme tak zhruba uprostřed měsíce, tentokrát to vyšlo na 22. července. Opět to bude tedy středa mezi 11. a 17. hodinou, budeme v Rudě. Už jsme tam byli jsme tam minulý rok, je to vlastně mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší. Pojedete-li po dálnici D1, sjezd na Osovou Bytýšku a Hvízd a už jste v Rudě ve společnosti XT-Line, tedy profesionální nářadí. Budeme tam 22. července mezi 11. a 17. Tam rozbijeme, myšleno tím indiánsky, tedy rozbijeme náš tábor, postavíme naše mobilní vysílací studio a budeme tam odsud vysílat živě do celé České republiky. Kdo přijede, poroučí muziku na přání, nebo takhle, nemusí, ale může poručit muziku, kterou budeme hrát na přání mezi 11. a 17. celých těchto 6 hodin. No a kdo přijede autem, může si nechat nastříkat logo Rádia Beat na své auto nebo i na cizí, na vypůjčené, ať už osobní dodávku, anebo kamion, místa je tam dost. Těšíme se na vás 22. července. Vychází to tedy na přespříští týden, je to tak? Jo, přespříští týden, skutečně tedy ve středu. A to jsou Beatles, ti tam nebudou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Beatu mezi 9. a 10. hrajeme nějaký živák. Dnes to byl Michal Pavlíček, beatová síň slávy, koncert ze Saska Areny, dneska už dávno O2 Areny, z roku 2006, kdy jsme právě Michala Pavlíčka uváděli do beatové síně slávy. Zítra, a my neříkáme dopředu, koho budeme hrát a jaký živák uslyšíte, ale můžeme jenom tak jakoby ponapovědět, tak jakoby připrdět malinko. Zítra to bude, tak jako Michal Pavlíček dneska měl záznam z jednoho místa a z jednoho datumu, tak zítra to bude deska, živák jedné kapely, to vám neřeknu jaké, ale ten živák nevznikl na jednom, nevznikl na dvou, ale rovnou na třech místech, a to v rámci dvou na sebe navazujících turné. Jestli tohle někomu pomohlo, tak je teda skutečně fanšmekr, jestli ne, tak poslouchejte zítra po 9. hodině hnedka po kachně další živák v rámci tedy našeho léta, které je jako živé. Dors za chvilečku.

To byl Chris Ria na beatu ve 11:45, tedy za 4 minuty bude 11:45, ještě je čas, ale baví mě, jak se snažíte zjistit, co zítra bude hrát za živák. Jeden z dotazů po té indici, kterou jsem tady dal, že to bude vlastně záznam ze 3 koncertů během 2 na sebe navazujících turné, a to jsem ještě neřekl, v jakým jako časovým pásmu je to, jestli je to někde po roce 2010, nebo třeba před rokem 1990, nebo třeba z roku 1969, to jsem ještě neřekl, to si nechám pro sebe, ale přišel krásný dotaz, jestli z toho živáku bude mít radost Loša. No, myslím si, že nevím, ale pokud je to dotaz, zdali to bude zítra živák skupiny Kiss, tak nebude. Hele, a hned jsme jednu kapelu vyřadili, o to máte jednodušší. Za okamžik na beatu Marillion, hned po Black Sabbath, In The Void.

0: Docela s naběhlou žílou na krku odspíváno, toho byly Foo Fighters na beatu 4 minuty před 12. hodinou. Za chvilku Pepa Lábus poprvé dneska, zpravodajský přehled neuslyšíte hned na to. Toronzo Kanon jako bluesová 12. Kysáky jsme zmiňovali před chviličkou, takže si je tam hvízdneme. Budeme hrát taky třeba Lynyrd Skynyrd anebo Alice Coopera. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na trojku, nebo ne na trojku. Ano, na trojku je třeba si dávat pozor, ale na trojce u Benešova, u odbočky na Týnec nad Sázavou, tak je aktuálně dopravní nehoda. Pozor, v Náchodě v Pražské ulici jezdí se tam kivadlově pouze jedním pruhem, osobní auto srazilo cyklistu a na místě zasahuje rychlá. Pozor také v Praze v ulici Na Stráži, kousek od fakultní nemocnice na Bulovce, křižovatka s ulicí Vosmíkových. Je tam bouračka osobáku a dodávky. V Praze na Bazilejském náměstí křižovatka Malešická a Žilivského. Levý pruh stojí kvůli bouračce nákladňáku a osobáku. Most ulice Československé armády. Policie tam vyšetřuje havárku dvou osobáků. V Olomouci v Přerovské je kolona za havárkou nákladního a osobního auta. A v Brně v Královopolském tunelu leží přímo na silnici nárazník. No.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače, do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí a vyjasní. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Argentiny dnes mohou udělat další krok k obhajobě titulu mistra světa. Argentina na úvod vyřazovací fáze vyřadila Kapverdy až v prodloužení a v dnešním osmifinále narazí na Egypt. Výkop je v 18 hodin. Závěrečné osmifinále na mistrovství světa obstarají od 22 hodin fotbalisté Švýcarska a Kolumbie. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovenska vyhrál třetí etapu cyklistické Tour de France a dostal se před dánského rivala Jonasa Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Nejlepší z Čechů je Matyáš Vacek, kterému momentálně patří 31. pozice. Minimální mzda by mohla vzrůst o 2,5 tisíce na 24 900 korun. V roce 2028 by pak mohla činit do 26 900. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku by dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v České republice, tedy asi 181 tisíc lidí. Vyhodnocení, jak vláda plní svůj program, čítá 978 rezortních položek, splněno nebo fakticky dokončeno jich jen 195. Zásilkovna oznámila zásadní změny. Své boxy otevře všem e-shopům. Podat zásilku budou moci navíc zdarma. Další novinkou je zavedení sobotního doručování. Změny budou mít dopad hlavně na menší e-shopy a jejich zákazníky. Schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na současné praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdy sněmovny bez jakýchkoliv regulací. Pozměňovací návrh, který měl poslancům zakázat pít alkoholické nápoje a návykové látky ve sněmovně, neprošel. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

byl Vladimír Mišík a Cesta do dětství v programu Rádia Beat ve čtvrt na jednu odpoledne. Jenom já se koukám do našeho kalendáře myslivosti, který tady máme pro dnešek, pro úterý 7. Mimochodem, úterý 7.7. je naprosto obyčejný den. Samozřejmě včera to byla jiná paráda na celém světě. Teenageři oslavovali, že je 6.7., tedy 6-7 day. A to si myslím, že zatím nás to ještě minulo, ale jakmile to sem přijde, v té míře, jako je to třeba, já nevím, v Americe nebo ve Velké Británii, tak si máme skutečně na co těšit. U nás 6-7 zatím ještě tak jakoby nás to jako malinko oblizuje. 7.7. je tedy Světový den čokolády a den jazyku nebo svahilštiny jako takové. Je Mezinárodní den makaronů, svátek má Bohuslava a je také den jahodových pohárů, což se hodí hlavně ve Wimbledonu, protože ve Wimbledonu jahody se šláčkou je pokrm, který si tam musí dát každý z návštěvníků, kdo vyrazí tedy na kurty do Old England Clubu, to ani nevyslovím. Ale co je dneska důležité a co si hlavně pamatujeme z loňska, protože i loni 7. července byl den říkání pravdy, už to neskoušejte slavit tenhle ten

Rádio Beep. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeep.cz.

0: Tohle jsou Lynyrd Skynyrd a Simple Man přesně na vteřinu v 12:30 odpoledne, aby se to nepletlo. Za chvíličku Jura Heap, kdo máte rádi Tem, anebo třeba mámu a tátu, což asi úplně všichni, tak jedna máma a jeden táta od Hudby Praha přijde záhy do našeho programu, ale až po Beatoskopu.
1: Radio Beat. Jsme nejen slyšet, ale i vidět na www.radiobeat.cz nebo na Facebooku. Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Výzkumníci ve Vídni vytvořili nejmenší QR kód na světě o ploše necelých 2 mikrometrů čtverečních. Čitelný je jen elektronovým mikroskopem. A k čemu je to dobré? Technologie umožňuje uložit na A4 až 2 terabajty dat.
1: Beatoskop.
2: Málo kdo si to uvědomil, ale mobilní hra Pokémon Go pomohla vytvořit obří databázi 30 miliard prostorových snímků, které dnes slouží k přesné navigaci autonomních doručovacích robotů. Hráči snímali okolí kvůli odměnám, přičemž souhlas s komerčním využitím dat byl ukrytý v podmínkách.
1: Beatoskop.
2: V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
3: Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
2: Poslouchali jste Beatoskop.
1: Radio Beat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

Tohle byly Jura Heap a Tears in My Eyes, muzika, která teď na beatu dohrála. Mimochodem, Jura Heap mají svoji desku Chaos and Color mezi půlnočními deskami, tedy v té nabídce, kterou dáváme vždycky z neděle na pondělí. My jsme ji tam dali, ale teď vlastně už, když jsme v úterý, tak jsme to aktuálně mohli řešit třeba i v noci z pondělí na úterý, aby to bylo každému jasný ty dny. Ne, je to tak, že až do neděle 12. července můžete vlastně posílat hlasy přes naše internetové stránky té kapele a té desce, kterou byste rádi slyšeli. V nabídce jsou tedy Jura Heap, Metallica, Rolling Stones, Greta Van Fleet, Alice Cooper a Doro, myšleno tedy Doro Pesh. Celou anketu i z názvy desek jednotlivých, který můžete posílat hlasy a zajistit si tak to, že vaše pozice bude vnímána jako, že i vy, býťáci, vybíráte muziku, která se tady na beatu hraje, tak celou anketu najdete na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Je to vpravo, nahoře a jak říkám, až do neděle 12. července do půlnoci se v tomto týdnu můžete rozprostřít. To, co si naklikáme z té šestice, dvě desky, které za celý týden získají nejvíc hlasů, tak to si zahrajeme potom jednu, tu nejúspěšnější v úterý příští týden a tu druhou s největším počtem hlasů, myšleno desku, příští týden ve čtvrtek po 23. hodině. Teď mám připravenou skladbu, která se jmenuje Heaven for Everyone od skupiny Queen.

0: Je dobře, že jsme ještě před 13. hodinou stihli Genesis, Starry Not Again. Teď je připraven Pepa Lábus na zprávy. Po zprávách tam hvízdnu Aerosmith, budeme hrát taky Love and Spoonful, aby jsme trošku zpřísnili hru. Kdo máte rádi Jimmyho, Olympic, anebo Jetro, tak po 13.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Hendrixe, samozřejmě Jimmyho, myšleno. Dálnice D1, 162. kilometr od Prahy na Brno. Pozor na dopravní nehodu. D1 ještě jednou na 6. kilometru. Na příjezdu do Prahy je neprůjezdný jeden pruh pro pomalá vozidla. Srazila se tam dvě nákladní auta, policisté jsou už u toho. A D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy od 13. kilometru se popojíždí zdržení kolem čtvrt hodiny. V Praze ve Voršilské ulici je havárka dvou osobáků a dvě osobní auta bourala i na mostě závodu Míru v Praze. Na Svitavsku v Litomyšli v Zahajské ulici napálilo osobní auto do domu, policisté jsou na místě a ještě Brno venkov, Modřice, Svratecká ulice je blokovaná bouračkou nákladňáků a osobáků.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí a vyjasní. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Nejslavnější tenisový turnaj světa spěje ke konci. Do závěrečné fáze Wimbledonu se probojovala i česká jednička Karolina Muchová. Ve čtvrtfinále ženské dvouhry vyzve přibližně od 16:30 Japonku Naomi Osakaovou. Na summit NATO dnes ráno nejdřív odletěla vládní delegace a o několik desítek minut později i prezident republiky. Ten následně oznámil, že se zúčastní jak dnešní neformální večeře lídrů pořádané tureckým prezidentem Erdoganem, tak hlavního zítřejšího jednání. Za jeho účastí na večeři stojí turecká strana. V České republice se loni narodilo nejméně dětí za posledních 240 let a poklesl i průměrný počet dětí na ženu. Důvodu je víc. Jak vyplynulo z průzkumu agentury NMS, tím hlavním nejsou pro rodiče finance. 3/5 z nich se nejvíc obávají toho, do jakého světa by děti přivedly. Mají strach z válek, nepříznivého ekologického vývoje a podobně. Velká Británie uvalila sankce na dva ruské výzkumné instituty a jejich přední představitele zodpovědné za vývoj chemických zbraní, a to včetně látek, kterými měl být otráven ruský opozičník Alexej Navalny. Ten v únoru 2024 zemřel v ruské vězeňské kolonii, přičemž podle evropských úřadů byla příčinou jeho úmrtí právě otrava. Ruské úřady jakoukoliv zodpovědnost za politikovou smrt odmítají. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Aerosmith. Na rádiu Beat.

0: ve skladbě T-Rex zpívají Get It On, ale název té písně v originále Bang Gong a Get It On je pouze tedy jakoby v závorce. Za 4 minuty bude 2:30 odpoledne. Za okamžik uslyšíte Eagles, taky Suzy Quatro a nebo stánek u Johna Debila. Mimochodem ve stánku u Johna Debila mají vynikající pivo a vynikající párek. Vysací zámek za chvilku na beatu.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl, nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrnky, cyklodesy a další výťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz
1: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Píseň dokonale popisuje toho světce, pivního světce Johna Debila jako takového. Stánek od Vysacího zámku. Dneska jsme měli v létě jako živém ráno muziku od Michala Pavlíčka, Beatová síň slávy ze Saská arény, dneska už z Outu arény z roku 2006. Jaká to bude zítra živá deska, protože každý všední den po dobu prázdnin jedeme léto jako živé a po 9. hodině vždycky hrajeme nějakou živou desku, tedy živá koncert jako takový. Dneska už jedna nápověda, kdo by to zítra mohl být, že to neprozrazujeme dopředu, byla o tom, že jsou to záznamy ze 3 koncertů, ze 2 po sobě jdoucích turné té kapely, kterou hledáme, nebo ne, tam to byla bývalá detektivka, té kapely, od které bude zítra ten živák, a mohu dodat ještě jednu malou takovou indici a nápovědu, že sami členové té kapely tak o té desce se jako vyjadřují velmi, velmi přisprostle. Já jsem původně chtěl to přeložit, vy víte, že ke sprostému slovu nemám daleko, ale je to tak přisprostlé, že vám to vůbec překládat nebudu. Poslechněte si to zítra, celý ten živák, po 9. hodině, hnedka po kachně, v létě, jako živém. Tahle kapela není vůbec přisprostlá, i když vlastně v animovaném videoklipu k téhle skladbě Another Brick in the Wall akorát padají děti do blinku na maso. A to si musí přebrat každý sám.

0: Byl Paul Rogers na beatu před 14. hodinou. Připraven je jak Pepa Lábus, tak Standa Rubáš. Standa na tupláky, Pepa na zprávy. První tuplák bude dneska se skupinou Deep Purple. A ode mne ještě dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na cestě z Kuřimi na Černou horu po 43. Mezi Kuřimí, to je ještě na okrese Brno-Venkov, a Lipůvkou, ta už je na Blavensku, v délce asi 500 metrů popadaly desky z nákladního auta a tím pádem jsou na silnici teď popadané desky z nákladního auta. V Praze v ulici 5. května v pravém jízdním pruhu stojí bouračka dvou osobáků, v Prachaticích na Krumlovské trefilo nákladní auto silniční zrcadlo a to je velký průšvih, policisté jsou už na místě. Na Strakonicku v Blatné v Sadové ulici se srazil autobus a osobní vůz a Brno-Venkov, Modřice, pozor ve Svratecké ulici. I tady je bouračka, tentokrát nákladního a osobního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou až 30 stupňů. Zítra se o 3 stupně ochladí a vyjasní. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejový útočník David Kemp ukončil působení v zámořské NHL a podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Nové dlouhodobé kontrakty do konce sezony 2028-29 uzavřeli také Ondřej a David Kašovi. Severočeši o tom informovali na klubovém webu. Poslanci projednávají návrat elektronické evidence tržeb. Ministryně financí Schillerová ji považuje za přínosnou v boji proti omezování šedé ekonomiky. Zdůraznila, že to není návrat ke staré podobě EET, že třeba nebude nutné tisknout účtenky. Není podle ní projevem nedůvěry státu vůči podnikatelům. Při druhém čtení návrhu mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Během státní návštěvy francouzského prezidenta Macrona v syrské metropoli Damašku nedaleko jeho hotelu došlo k výbuchu. Bomby, které zranily 18 lidí, byly umístěny v popelnici a v zaparkovaném autě. Úřady uzavřely nejbližší okolí. Podezřelou z bombového útoku na sankcionovaného ukrajinského podnikatele Jarmolajeva v Monaku našli u Kyjeva mrtvou. Server Ukrajinská pravda o tom informuje s odkazem na své zdroje v ukrajinských bezpečnostních složkách. Bombový útok v Monaku se odehrál 29. června a byli při něm zraněni 3 lidé. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák.
5: Tuplák.
0: Hity. A hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: To byl Lady Purple na rádiu Beat, jejich tuplák, první tuplák tohoto týdne. Kdybych náhodou vám tvrdil, že je pondělí, tak mi to nemějte za zlé. Jsem tak trošku rozštelován tím včerejším svátkem. První je tuplák tohoto týdne, zároveň první úterní tuplák, pochopitelně Strange Kind of Woman, Rapture of the Deep, obě dvě tyhle ty skladby odehrály. Standard Rubáš vám přeje příjemné úterní odpoledne, Bohunkám všem nejlepší, všechno nejlepší svátku, protože Bohuslava je to jméno, které tady na mě svítí na všech kalendářních displejích, abych na něj náhodou nezapomněl, tak pokud máte nějakou Bohuslavu v cestě dneska, tak na to taky nezapomeňte, býťáci, a potřičně se dovybavte po cestě nějakou květinou či bomboniérou, či třeba něčím ostřejším, to už nechám na vás. V každém případě všem oslavenkyním, ať už se jmenují takhle nebo úplně jinak a mají třeba narozeniny, můžeme společně klidně věnovat ten další tuplák tady na beatu, který je připraven. Dáme si Hollies, It's in a Kiss a taky The Air That I Breathe. Tak se jmenujou ty dvě písně, které jsou před námi.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Taková pekná píseň je tahleta od Holly z The Air That I Breathe je práve teď za námi. 14.21 přesný čas a jedna taková nepěkný věc se nám tady stala.
1: Teď jedu po okruhu směrem k D1 od letiště, ale v opačném směru od D1 je bouračka hned kousek za sjezdem z D1, sedá tam vrtulník, jsou tam hasiči, okruh je zavřený. Od dálnic

0: je třeba počítat s tím, že místo se nám bude tak nějak zašťouchávat, řekl bych obousměrně. Zatím v dopravní mapě se nic dramatického extra neděje, červeně to svítí akorát v podstatě od sjezdu z dálnice D1 na pražskou D0, ale jestli tady nebude přituhovat, typoval bych si, že během odpoledne bude, tak s tím býťáci počítejte. Budeme to samozřejmě sledovat.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
4: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

0: V americkém slangu taková v podstatě, řeklo by se, píseň, jejíž název se dá vysvětlit a přeložit dvěma různými způsoby. Looking at my back door a předtím Hey Tonight, Creedence Clearwater Revival. To jsou ti, kteří právě teď dohráli v tuplácích. Je 14.35, jsme tak nějak v půli, pojďme si slíbit další tuplák, který tentokrát bude Ozzyho, ale nebude v něm tak nějak úplně ten Ozzy sám opuštěný, protože hned třeba tu první věc spolu s ním dal dohromady a autorsky tam přiznán je Billy Morrison, takže Billy Morrison a Ozzy Osbourne. Gods of Rock and Roll, to je ta, kterou vám pustím, a pak sáhneme po něčem, co už je staré, letité, osvědčené, funkční a oblíbené, a jmenuje se to My Jekyll Doesn't Hide.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak nakonec to nedopadlo úplně tak, jak jsem čekal. Zaplať pánbu tady za to, když jsem říkal, že je uzavřený Pražský okruh ve směru Brněnská a Plzeňská kvůli nehodě tří kamionů, tak jsem už dopředu viděl ty kolony z obou stran, které tam zas tak úplně nejsou. Jasně, před sjezdem postojíte a ty sjezdy jsou plné, ale zpráva přímo z místa říká, že v tuhle chvíli už bylo otevřeno alespoň jedním jízdním pruhem, takže není úplně nezbytné to brát přes Modletice, zadem na Jesenice a pak najíždět na Pražský okruh, už to jde prohopkat s tímhletím místem. Tahle nehoda se bude řešit asi velkou část odpoledne. Na druhou stranu není uzavřeno a ty kolony, které na místě vznikají, vlastně ještě ani bych neříkal úplně, že jsou kolony, je to v podstatě na těch sjezdech a výjezdech z D0 směrem z Brněnské a na brněnskou dálnici takové hustí. Počítejte s tím, býťáci, za chvíli dáme konec konců větší dopravu, takže se tomu budeme věnovat i samozřejmě těm dalším místům. Teď ten zbylý čas, který máme, ale pojďme ještě nacpat muzikou a pojďme si slíbit Police, protože na ty mám teď zrovna chuť. A potom o zim to bude zas takové zjemnění. Can't Stand Losing You a taky Voices Inside My Head.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláku

0: Na beatu Police a jejich Voices Inside My Head, tedy poslední píseň v těch dnešních úterních tuplácích, kterou jsem sliboval. Ne snad, že by odteď mělo být ve vysílání ticho, to naopak, budeme velmi hlasití, ať co se týče muziky, protože chystáme po zprávách s Pepkem a Black Sabbath, Def Leppard, The Who, Michala Prokopa a další, ale zároveň taky i tím slovem, protože musíme splnit svoje sliby. Když jsme naposledy hráli živě z písku z Biker's Crown, tak jsme vymysleli soutěž, no a tu bychom v té příští hodince měli taky rozlousknout a vybrat někoho z vás, kdo si odnese tu hlavní cenu, což byl takový GPS lokátor. Tak to všechno po 15. hodině, teď pojďme býťáci k dopravě.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme si říct tedy znovu ještě jednou o FIKO, že byl uzavřený pražský okruh, již není uzavřený, ale je třeba počítat s tím, že v jednom místě to vázne, je to 78. kilometr ve směru Brněnská a Plzeňská mezi sjezdy Jesenice a Modletice. Tam došlo k nehodě tří kamionů, u závěra už byla otevřena alespoň na jeden jízdní pruh, takže ten průjezd je tam samozřejmě omezen, no a když budete od té brněnské dálnice D1 najíždět právě sem, tak počítejte, že nic dramatického se neděje, ale ty sjezdy právě z D1 na D0 se plní a pomalu to jede právě ty první kilometry, než minete tohleto místo. Pak se rozjedete přes tunely a dál k Ořechu. To není díky tomu zacpáno tak, jak obvykle, protože přeci jenom to množství aut, které tady tudy teď míří, tak je o něco menší, tak to je vlastně dobrá zpráva na tom všem celém. Na D1 62. kilometr ve směru na Prahu, tam počítejte s porouchaným nákladňákem. Na silnici 222, tedy na příjezdu do Karlových Varu, tady po té komunikaci, tak došlo k pádu stromu, ten navíc poškodil projíždějící auto, na místě v tuhle chvíli zasahují hasiči a řeší se to, průjezd je tam víc než jen omezen, počítejte s tím, býťáci. Český Krumlov, ulice 5. května, tam je hlášena nehoda dvou osobních aut, no a úplně bez komunikace, bez komplikací to není ani na cestě ze Strakonic na Bělčice na silnici 1734, tady došlo k havárii osobního auta, velmi vážné, na místě jsou všechny složky IZS. Tak s tím počítejte. Pokud tudy musíte jet, tak bych skoro radil, ať vyrazíte s nějakým časovým odstupem. Dejte si třeba ještě kafe.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Závěrečný den osmifinálových bojů na mistrovství světa ve fotbale definitivně uzavře složení čtvrtfinálové osmičky. Od 18 hodin se střetne Argentina s Egyptem. Vítěz pak ve čtvrtfinále narazí na lepšího z večerního duelu, ve kterém změří síly Švýcarsko a Kolumbie. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před rizikem požárů pro jižní Moravu. Důvodem je sucho v oblasti a také větrné počasí, které bude v nejbližších dnech panovat. Výstraha platí do odvolání pro většinu jeho moravského kraje. Krajně pravicové frakci Evropa suverénních národů zahrnující AFD i české hnutí SPD hrozí ztráta unijního statusu a peněz. Důvodem je shromážděný materiál poukazující na její antisemickou, homofobní a protiimigrační rétoriku. Europoslanci odsouhlasili zahájení tohoto procesu. Maďarský parlament dnes jednomyslně schválil návrh na zveřejnění spisů agentů komunistických tajných služeb. Seznam by měl být zveřejněný letos 22. října, v předvečer 70. výročí vypuknutí protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956. Pro návrh hlasovalo všech 188 přítomných poslanců. Teď bude zřízen 13členný poradní výbor pro zkoumání utajovaných dokumentů. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Black Sabbath na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Pišťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Tak je pravda, že teď konkrétně v tuhle chvíli úplně živě z Bikers Crown nevysíláme, ale když jsme to naopak dělali, naposledy to bylo 26. června v Písku ve vychlazené prodejně v těch vedrech, což bylo velmi příjemný, tak nás napadlo, že uděláme takovou rychlosoutěž v podstatě a ve hře byl a stále teda ještě v tuhle chvíli je GPS lokátor Monimoto 9, tedy taková chytrá blbinka, kterou si dáte někam do motorky a ona vám zavolá ve chvíli, kdy se vaše motorka pohne. Nemusí to nutně být motorka, dá se to namontovat do auta, můžete si to dát do kurfu s vercajkem, pokud vám s ním někdo v dílně utíká. Dalo by se to podle mě parádně dát třeba i do basy s pivem a ve chvíli, kdy s basou někdo pohne, vám zvoní telefon. Takže v podstatě takové univerzální zařízení, ale samozřejmě to prvotní poslání to má právě na těch motocyklech. S tím, že na sociálních sítích společně B2 Bikers Crown a všech ostatních, kteří do toho byli zapojeni, tak jste měli možnost se zapojit i tím, že sdílíte nějakou třeba bolestnou vzpomínku na to, jak vám někdo právě popojil s motorkou, která v tu chvíli nezavolala. No a je potřeba, myslím, že nejvyšší čas a to, abychom to rozlouskli a někomu tohleto chytré zařízení nadělili. Tak já tady vedle sebe mám teď takhle obálku ještě stále zapečetěnou tajnou, tak jste můžu vytáhnout toho výherce nebo tu výherkyni, kdo byl nakonec z těch, kteří se od té chvíle, kdy jsme právě tuhletu soutěž Bikers Crown ozvali a můžu teď takhle veřejně, protože jsem jako ambasador dostal důvěru říct, že tím výhercem je tenhle ten příběh, který se tam zjevil. Když mi před rokem v noci zkoušeli ze dvora odtlačit moji srdcovku a já ji ráno našla s vylomeným zámkem, regulárně se mi zastavilo srdce, od té doby nespím a poslouchám každý zvuk z ulice, takže Monimoto 9 by mi po roce konečně vrátil klidný spánek a jistotu, že moje mašina zůstane moje. Nutně ho potřebuju, ať se můžu zase v klidu poslouchat Rádio Beat a neřešit, jestli venku nechrastí řetězy. Napsala Michála Ferencová, které tímto takhle přes eter gratuluju, s tím, že kluci a holky z Bikers Crown se v zápětí ozvou, abyste si předali tuhletu záležitost a zároveň doporučím sledovat dál to dění okolo, protože zaprvé další vysílání živé z Bikers Crown se chystá, 31. se uvidíme v Českých Budějovicích, za druhé i další soutěže se chystají. Zákulisní informace slibují, že už dneska, třeba po 17. by se mohla objevit nějaká taková pozvánka třeba za kulturou, kterou můžete tímhletím způsobem vyhrát. Tak vám budu držet palce.

vložím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

stap kom mě jdu. Stokrát ti je v duchu, šeptám do ucha. Ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buďte smutku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to být.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Radio Beat.

0: Áno, aspoň ten sunshine, že nám môže delať dobrú náladu na niektorých místech. Odvolávam, co som odvolal a slibuji, co som slíbil, protože tady mám další jednu věc, která se týká stejného místa na Pražském okruhu, o kterém už tady byla řeč. Honza se hlásil přes apku.
1: Ahoj, teďka jsem jel po D0 směrem na D1 a vypadá to, že je zase nájezd na D0 z D1 uzavřený.
0: No a potvrzuje to i ředitelství silnice dálnic. Tady se pořád řeší ta nehoda 3 kamionů. V tom místě je ten jeden pruh otevřený, ale nájezd díky tomu stojí. Když se podívám na dopravní mapy, tak od Prahy stojí kolona už někde před Průhonicemi a z druhé strany od Brna už někde před Popovicemi. Obě dvě souvisí s touhletou situací, takže s tím býťáci počítejte. Budeme to sledovat.
2: Mendocino, Mendocino, volej útě ládě i na nojího. Je tá stavieť, je to vied, jej

0: Jedna Metallica na konec hodiny, Antelec Sleeps, tu máme za sebou. Před sebou zprávy s Pepkem Lábusovým, za malou chvilku si řekneme, co nového ve světě vražd, korupce a depresí, a hned potom dáme něco pozitivnějšího. Stony, dáme Simona s Garfunklem, Alici, Slepej, Mladej, Mrtvej a hromadu další muziky. Co se týká dalších věcí, tak tady samozřejmě musím mít takzvaně velkou dopravu a taky, že jo.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Začít můžeme asi naším odpoledním trápením na dálnici D1 hned za Prahou, protože došlo na 78. kilometru D0 Pražského okruhu dopravní nehodě tří nákladních aut. Ta nejprve uzavřela tenhle okruh definitivně, protože tam přistával vrtulník. Pak se to na chvíli rozjelo, ovšem teď se dovyšetřovává a uzavřen je třeba sjezd z D1 na D0. Proto, když se podívám do dopravních map, tak mi to svítí červeně na všechny strany. Jedete-li od Prahy, tak už někde v podstatě by se dalo říct za Opatovem, prostě hned za výjezdem z Prahy na D1, vyjíždíte do kolony a ta vás tak jako velmi pomalu posouvá právě k té odbočce Modletické k Pražskému okruhu. Z druhé strany od Brna už to stojí někde daleko před odbočkou na Velké Popovice. V podstatě už jsme tak jako v tom kopci od Benešovské nahoru. Takže počítejte, že tady ztratíte nějaký ten čas a že ty obě kolony vylepšujou takové ty ťuky. Jak někdo popojíždí a nekouká, to vám ani říkat nemusím. Tohleto místo je skutečně velmi výživné. Co hlásíte dál, tak je Strahovský tunel, v Praze nehoda dvou osobních aut. Na D1 znovu, tentokrát z Prahy pryč, 35. kilometr porouchaný osobák, počítejte s tím. Na D1 do třetí nohy, na 204. kilometru nahoru na Ostravu dvě osobní auta v sobě. Taky z Boleslavské se hlásíte, tady je to nějaký 41. kilometr porouchaný čehovarovaný nákladňák ve směru z Prahy pryč a Frýdek Místek, ulice 17. listopadu, tam se teď vyšetřuje nehoda dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině neočekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 25, na jeho Moravě až 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Plavec Jan Foltýn vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý plavec postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27.18. Tím zároveň vylepšil rekord šampionátu. Podle prezidenta Pavla musí Evropa dospět, zajistit si vlastní obranu a nespoléhat dál na pomoc Spojených států. Americký prezident Trump podle něj začal vynucovat, aby se zbytek Severoatlantické aliance postavil na vlastní nohy. Pavel o tom dnes promluvil na akci Mnichovské bezpečnostní konference v Ankaře. Při letošní zbraňové amnestii odevzdali lidé 5918 zbraní, přes 213 tisíc kusů střeliva, víc než 2600 kusů munice. Více zbraní než letos přinesli lidé jen před 17 lety, informovala o tom mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. Zajímavých kousků je spoustu, například nejmenší sériově vyráběná samonabíjecí pistole ve světě Kolibry. Ruská asociace cestovních kanceláří oznámila, že Slovensko dočasně pozastavilo vydávání schengenských víz turistům z Ruska. Informovala o tom ruská agentura TASS s tím, že v červenci a v srpnu Bratislava bude vydávat víza jen za účelem sportu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

0: Pěkně na živo, tady na Beatu Svítek. Hellraiser dohrává 16.25, skoro 6, je na Cibulích na pražském okruhu, respektive přilehlé dálnici D1. Je situace neveselá, neřkoli až truchlivá, protože na 78. na D0 došlo ve směru k Plzeňské nebo k letišti, chcete-li, k dopravní nehodě. 3 nákladních aut probíhá vyšetřování, no a kolony stojí obou směrně. Od Prahy to vypadá tak, že do kolony vyjíždíte už někde na ulici 5. května na úrovni Chodova a drncáte až k tomu Modletickému sjezdu. Podstatně méně veselá situace je z druhé strany, protože už v tom omezení, ještě než se odbočuje na Benešov a na trojku u Mirošovic, tak tam už začíná ta kolona a stojí celý ten krpál nahoru a potom zase celý ten krpál dolů až k tomu sjezdu na Pražský okruh. Pokud sem se vypravíte, počítejte, že sváču a pití doporučuju mít sebou v autě, protože tady vás to nějakou tu minutu stát bude zcela určitě. Další místa pochopitelně budeme také sledovat, aby to nevypadlo, že máme zprávy jenom z dálnice D1. Tak pokud cokoliv býťáci někde objevíte na silnicích, ať už neprůjezdného nebo třeba nezvykle průjezdného, hlaste to prosím třeba přes Beatovou aplikaci.
1: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Ostnatej drát nenaladíš. Více než 100 unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
2: Rádio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mockrát jsem viděl Iron Maiden naživo a mockrát jsem viděl Bruce Dickinsona, ale od jeho vystoupení na festivalu Masters of Rock a památné věty s tím shit-truckem projíždějícím středem v kotli mezi fanoušky se mi při jeho prvních tónech s pivou vždycky vybaví právě tahle ta situace. Velmi milá, velmi zábavná. Tak Iron Maiden vám na letošní Masters of Rock úplně slibovat nemůžu, ale můžu vám tam slibovat hromadu dalších kapel. Nakonec s Jirkou Daronem jsme to v neděli v pořadu Hard and Heavy zevrubně probrali tam i zpátky, na co všechno se můžete těšit, kdo všechno tam chystá překvápka, výroční koncerty a podobně. Moje otázka tedy zní, býťáci, jak to vidíte vy. Na kterou kapelu, pokud byste z letošního Masters of Rock měli vybrat jenom jednu, se těšíte úplně nejvíc? Sválně se zamyslete, sválně to napište do SMSky a pošlete sem do beatu na 720 001 222. Ve čtvrtek 16. července začíná letošní Masters of Rock, 16. SMSku vybírám, volám na ní zpátky a naděluju dva lupeny na Masters. To je fér, ne?

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do spovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova spovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Harry Nilsson na rádiu Beat, Everybody's Talking, je ta muzika, která dohrává v 16.53. Já už tady chystám nějakou muziku, kterou dáme po 17. hodině, teda možná i před, podle toho, jak bude Pepek dlouhej s tím svým povídáním. V každém případě chystám Garyho Moora s Hirošimou, Vláďu Mišíka, jeho sochy, dáme Ozzyho, dáme právě Pepu Lábuse a čerstvé zprávy, ty už se chystají a už za chvilku tady budou. No a k tomu dáme zase nějaké ty dopravní informace, snad budou veselější než ty před chvílí.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Záleží teda, na kterou část mapy a beatových regionů se podíváme, protože jestli něco je opravdu špuntem odpoledne, tak je to Pražský okruh, respektive dálnice D1, a to vlastně už na tom samotném začátku u Modlitic. Tam, aby jsme si to shrnuli, došlo odpoledne na 78. kilometru k vážné dopravní nehodě, tragické, 3 kamionů, od té doby se odklízí a vyšetřuje a postává. Jedete-li po Pražském okruhu obráceně, tedy od Plzeňské na Brněnskou dálnici, tak počítejte už od Jesenice, že se tvoří kolona. Kdo si to chce zkrátit právě přes Jesenice a Modletice, no tak samozřejmě nejste první, koho by to napadlo, takže tato objízdná trasa je zacpaná i v opačném směru, kde je uzavřeno a tudy se to žene právě okolo toho inkriminovaného úseku. No a na dálnici 1 díky tomu to vypadá tak, že stojí už ulice 5. května od Rostyl, a to po celé délce až k Modleticím z Prahy ven, a do Prahy to vypadá tak, že kolona začíná už u Mirošovic, ještě před odbočkou na Benešov, nahoru do kopce, přes Popovice, dolů z kopce až k tomuhletomu sjezdu. Tady skutečně, pokud být nemusíte, tak tady býťáci nebuďte. Výhled je takový, že ta nehoda je vážná, nějakou chvilku si to ještě určitě vyžádá a jen tak se to neuvolní. Tak s tím tedy prosím počítejte. Co dál? Ústí nad Labem, Majakovského ulice, nehoda osobního s cyklistou, také vážná, na místě jsou záchranáři. Ozýváte se zde desítky na 46. kilometru, tak ve směru z Prahy pryč je tady prý nějaký nepěkný předmět na vozovce, projíždějte tedy s opatrností. Zavarovaným osobákem počítejte na D6 ve směru na Prahu na 49. kilometru, tahle ta situace se na místě řeší. No v Praze mi tady hlásíte na Strakonické ulici taky nějaký předmět, o kterém je dobré vědět. Žďár nad Sázavou, Novoměstská ulice, nehoda dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. Havarovaný autobus je pak v Jihlavě na Okružní ulici. No a nehodu byste našli i na Žižkově ulici v Turnově. Tady jsou v sobě dva osobáky, policisté na místě sepisují škody a tak dále a tak dále. Jezděte prosím velmi opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenistka Linda Nosková zabojuje zítra ve Wimbledonu o postup do premiérového grandslamového semifinále. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elize Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin našeho času na kortu číslo 1. Prezident Pavel pochválil dnes na tiskovce v Ankaře před českými novináři vládní rozhodnutí investovat do nákupu amerických zbraní pro Ukrajinu. Vláda dosud odmítala jakkoliv na zbraně pro Ukrajinu zpívat. Až ráno před odletem na summit NATO v Turecku ministr zahraničí Macinka oznámil, že česká vláda peníze do takzvaného mechanismu PURL pošle. Podle Pavla je to velice pozitivní signál. Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, která se týkala rozhodování soudu o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, jeho stížnost odmítl. Ludvík po skončení jednání řekl novinářům, že se kvůli tomu obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků. Dnes tak rozhodl francouzský odvolací soud. Ten jí dal 3 roky vězení, z toho 1 rok s elektronickým náramkem a 2 roky podmíněně. Platila totiž zaměstnance své strany Národní sdružení penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další rokovou pecku. Na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

0: tu je se svou Alive. Je 17 hodin 13 minut, standardu váš přeje pěkné pozdní odpoledne, pevné nervy v dopravě samozřejmě a taky šťastnou ruku v odesílání SMSek, protože já jsem před malou chvilkou mluvil o lupenech na Masters of Rock, které tady pro vás mám, respektive měl jsem a už taky vím, kdo to vyhrál, protože jsem říkal, že 16. SMSka, která na toto téma přijde, tak bude tou vítěznou.
1: Ahoj!
0: Nazar!
1: Čau.
0: Ahoj, kdo pa ty jsi?
1: Já jsem Lukáš Libišan.
0: Lukáš Libišan, to je jediný, co mi do té SMSky nenapsal, ale jinak všechno skoro důležitý tam vidím, tak pojď to říci veřejně, co je pro tebe největší tahák letošního Masters?
1: No, tak asi ty akcepti a Halloweeni.
0: Ano, akcepti teda nebudou, jo, ale bude tam Udo Dirk Schneider a ten bude hrát akcepti,
1: Udo, no,
0: takže
1: jasný, no.
0: Počítám
1: no,
0: se
1: no,
0: souhrnou. No. Halloween samozřejmě taky s celým orchestrem a s celou tou velkou partou. No. Celý víkend následující bude věnován kapele Halloween, tak to ti jenom tak jako říkám, abys to neprošvihl.
1: To vím.
0: Protože to je
1: to
0: trénink. Tak, lístky na ně tím pádem už máš, protože na Masters of Rock jedeš, lístky ti nadělím. A do třetí nohy ještě, ať jsem plný pozitivních informací, vychází nový Spark ve speciálním halloweenském čísle, tak i ten můžeš vyhrát o víkendu tady na Beatu. To je dobrý, viď?
1: Taky vím, jsem o tom četl. Ale,
0: Lukáši, máš pochvalu za informovanost. Odkud jsi? Jak to máš daleko na Masters?
1: No, Libišany jsou jakoby Pardubic, no, mezi Pardubicem a Hradcem, no.
0: Tak to máš blíž než já.
1: Jo.
0: Hele, podle pravítka je to asi blíž těch Pardubic než z Prahy, no. Akorát nevím, jestli je ta cesta milejší po těch okreskách nebo po dálnici. V každém případě se tam uvidíme, protože to bude velký svátek. Super.
1: Dobrý.
0: Gratuluju ti velmi, vydrž mi na drátě, ano. Tak Lukáš už svoje lupeny má, tady je to jasně potvrzeno a myslím, že to je zajímavá taková sonda. Jasně, Halloween jsou favoritem určitě, když to tady čtu jen tak namátkou. Tady třeba Jarda píše Halloween, nebo tady mám několikrát Halloween bez podpisu, pak tady ale třeba čtu od jiného Jardy, který píše Stando, za mě určitě In Flames, Beatu zdar, nebo Radek, na Masters bych šel na Gathering, tak ano, Marilyn Manson, ten se pochopitelně objevuje také, nejvíc bych se těšil na Lordy, píše Martin, mnoho z vás si vzpomnělo na Arch Enemy, kteří už tady mnohokrát hráli, ale teď tady poprvé budou znovu zpěvandulí, bude to myslím velmi zajímavý, ani ne týden, víkend, ale 4 den, protože jak víme, Master začíná ve čtvrtek, končí v neděli a narvaný to je muzikou tak, že chodí se spát až po druhé nebo třetí ráno. Tak to berte jako za prvé pozvánku na festival, za druhé pozvánku k poslechu vysílání Beatu, protože ještě tu mám nějaký lupeny schovaný, jak by řekl Čochtan. Thank you.

0: Bruce Springsteen a Dancing in the Dark, tahle ta věc je za námi, za dvě minuty bude půl šesté. Po půl šesté tady budou menšinové sporty, takový ten dnešní výcoc, dáme si Nazaret, taky nahlédneme do historie kapely Vohnout a já budu dál přemýšlet, jak se dneska dostanu domů, protože podle mě teď by se mi letadlo poměrně hodilo.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pojďme nemenovat všechny ťukance na trase, protože to bychom tu byli ještě pozítří, ale pojďme si říct, že výjezd z Prahy na dálnici D1 stále stojí a začíná to už na ulici 5. května, ještě daleko před Rostyly. Už jste v koloně, pak se drncáte k nehodě první, rychle popojedete a jste v koloně dál. A ta vám vydrží až někam na Modletický nebo za Modletický sjezd na Pražský okruh. Z druhé strany je kolona podstatně méně veselá, protože to už začíná někde na úrovni Šmejk směrem na Prahu a druhý ocásek už to má někde u Senohrab. Jedete-li po Benešovské nahoru a snažíte-li se dostat na Prahu, počítejte s tím, že tohle to celé je v dopravních mapách tmavě červené a zatím se to příliš nehýbe. A taky nás to asi v regionech Beatu pro dnešní odpoledne trápí úplně nejvíc. Ale nejenom tady se postává. Třeba v pražské Sokolovské ulici teď nejedou ani tramvoje. Došlo tady ke střetu tramvaje s cyklistou. Probíhá vyšetřování. Počítejte tady s tím, že

0: se tam budou hromadit všechny různé možnosti přepravy přes Prahu, jak tramvaje, tak auta, tak čumilové, zkrátka v Sokolovské je teď taky poměrně plno. Havlíčkův Brod a příjezd do Podmoklan odtud je přicpán nehodou autobusu a osobního auta. V Mostu hlásíte Lipovou ulici, tady jsou v sobě dvě osobní auta, policisté už jsou na místě. No a ve Zlíně zase třída 3. května, tady čerstvá dopravní nehoda dvou osobních aut. I tady probíhá vyšetřování, i tady je ten průjezd stížen, tak s tím býťáci počítejte.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Po 15-leté pauze od desky Nálada do toho Krausberry šlápli a v roce 2022 vydali album Poslední nádražák. Název je vzpomínkou na bratra Martina Krause, který celý život zasvětil vlakům. Býval výpravčím v Týnci nad Sázavou, odkud se řeka vine malebným údolím do Pikovic. A snad i tenhle kousek romantiky pronikl do nálady nových písní. Těch je na desce 11. Původně snad ani neměli spatřit světlo nahrávacího studia. Nakonec se ale pánové rozhoupali a dle slov pana zpěváka, teď jsou za to rádi. Jsou za to rádi i davy fanoušků napříč republikou, včetně vás, býťáků, kteří jste právě desku Poslední nádražák vybrali na dnešní půlnoc.
1: Půlnoční album. Dnes večer před půlnocí. Na rádiu Beat. Menšinové sporty na rádiu Beat.
4: Vodní slalomářka Tereza Kneblová o víkendu získala v kajak krosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Na šampionátu v Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd. V olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tácenu. Tradice pokračuje. České vzpíračky připravují další sexy kalendář. Má opět bořit předsudky a ukázat, že jsou to krásné ženy a nevypadají chlapsky. S tímto poselstvím vychází kalendář každý rok. Mění se jen téma. Tím letošním je kontrast. Jinými slovy, v kalendáři budou dva kontrasty. Uvidíme nejlehčí a nejtěžší vzpíračky. Kuriozní nehoda potkala v závodě světového poháru v cross country horských kol v Itálii českou reprezentantku do 23 let Simonu Spěšnou. Při pádu ve druhém kole přišla o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě. Česká bajkerka ztratila přes 10 minut na vítěznou Italku Valentinu Corviovou. Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clementa Bercheta. 28-letý vrchař upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Julianem Martinem a utrpěl otřes mozku. Berchet startoval na Tour po třetí. Jen dodám, že v roce 2023 obsadil 25. místo a v loni byl 36. A čeští volejbalisté v sobotu poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 nad Polskem. To byly menšinové sporty, které pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
1: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 11. Našli jsme zpěváka. Rok 1995. Čte Matěj.
2: Když se zabouchly dveře za X-tým adeptem, který neprošel konkurzem na zpěváka, tak někdo z nás nadhodil myšlenku, jestli si to teda radši neskusíme sami. Bylo by to docela zásadní rozhodnutí, protože ani jeden z nás se ke zpívání necítil kompetentní, nemluvě o tom, že představu o našich funkcích v kapele jsme měli úplně odlišnou. Chtěli jsme být čedý eminence, vymýšlet hudbu, na koncertě stát vzadu, mít drink na aparátu a dělat křoví nějakému zpěvákovi, popřípadě zpěvačce. Sice jsme si už nějaký čas vymýšleli ke kytarovým nápadům zpěvový linky a někdy i slova, ale byly tady tři zásadní věci, proč jsme u toho mikrofonu stát nechtěli. Za prvý bychom se museli naučit zpívat a my slyšeli sami sebe, jak krákáme falešně a vůbec tak nějak divně. Druhý problém jsme viděli v textování, což byla pro nás další úplně neprobádaná profese. Navíc jsme z 50% byli přesvědčení, že naše kapela bude zpívat v tolik populární angličtině. Vlastně nám tohle bylo jedno, protože jsme očekávali, že si o tom rozhodne zpěvák sám. A pak byl třetí důvod, proč se nám do zpívání nechtělo, a to ten, že jsme neměli sebevědomí, což se zdá jako nejmenší problém z těch tří, ale pro nás byl zcela zásadní. Když zpěvák není suverénní exhibicionista, tak je celá práce kapely k ničemu, což naopak neplatí. My teda v sobě žádný frontmanský ambice neměli, ale chtěli jsme už hrát, protože jsme byli tři a vznikaly další a další hudební nápady. Proto jsme se tenkrát rozhodli udělat ten krok a vzít to do krku sami. Jak to bude se sebevědomím na hypotetickém koncertě, jsme přestali v daný okamžik řešit a začali se učit zpívat a dělat první texty, což bolelo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Od klasiky, to jsou tady Motorhupla, The Young Dudes, a pojďme přesunout k něčemu takovému moderněji, ostřejšímu, to budou Rammstein, které si pustíme za malou chvilku. Hned po nich je na řadě doprava, protože se taky blíží konec hodiny. Pokud máte aktuálně něco k dopravě, víte, já si budu rád, když mi pomůžete, protože tu zírám do bíle vymalované horhou, zatímco vy vidíte na ty silnice. Můžete jakkoliv přes aplikaci Bito nebo po telefonu, třeba na číslo 210 32 33 34.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Některé věci se nemění ani v tuhletu chvíli. 78. kilometr dálnice D0, respektive Pražského okruhu, je tím, který způsobil dnešní odpolední téma. Bohužel tedy téma tady nabíto, protože tam odpoledne došlo k tragické dopravní nehodě, která se stále ještě řeší a šetří. No a výsledkem je to, že nám stojí kolony ze všech směrů. Jedete-li z Prahy pryč, tak tam je možná situace o chlup lepší, než byla. Počítejte s velmi hustým provozem a pomalým někde od Chodova, Opatova, než mine tenhle ten modletický sjezd, tak si to prostě musíte vyskákat, teprve pak se to rozjíždí. Z druhé strany nám to ale postává za prvé na dálnici D1 už někde od úrovně Hvězdonic nebo Poddubí, chcete-li, tedy daleko před odbočkou na Benešov už se tvoří kolona přes to dopravní omezení a pak nahoru na Popovice až tomuhle místu. No a souvisí s tím i kolona na Trojce od Benešova nahoru k dálnici D1, to začíná právě někde na úrovni Senohrab. Už tady se stojí se přes ten nájezd a stojí se potom dál, počítejte s tím, víťáci. Tady ztratíte hromadu času. K tomu mi tady přichází takové ještě další, v podstatě v porovnání s tím už úsměvné ťukance, třeba na D1 ve směru z Prahy pryč na 7. kilometru, nám to ještě vylepšili dva nákladáky, které tam do sebe drcly, takže ještě se v tom řeší spousta dalších ťukanců. Praha Cínovecká ulice, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, tam je havarovaný nákladák nebo porouchaný, to nepoznám z té SMSky. V každém případě je to neprůjezdné na D35, 151. kilometr ve směru Ostrov Sedlice, tady počítejte taky s nějakým porouchaným autákem. Na cestě z Berouna na Tmáň, tak na úrovni křižovatky, je tam nehoda dvou osobních aut, probíhá vyšetřování, policisté jsou prý na místě. Na D4 je porouchaný osobák na 59. kilometru ve směru na Prahu od Strakonic, tak s tím počítejte. Blno, Královopolská ulice, tam je nehoda dvou osobních aut, podle všeho vážná, na místě jsou všechny složky IZS. Jezděte prosím co nejopatrněji, býťáci.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno. Na jeho západě Čech se ještě v první polovině dne očekává zvětšená oblačnost a doznívající déšť. Maximální teploty dosáhnou 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Nasazené jedničky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová postoupily na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále 4. Americko-maďarskou dvojici Eža Muhammadová a Fanny Stolárová dnes porazili 6-3, 6-3. Fotbalová Slavia dala fanouškům obviněným z trestné činnosti v souladu s návštěvním řádem doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokutu v maximální stanovené výši 50 000 korun. Pražský klub jako poškozený v trestním řízení získal možnost nahlédnout do trestního spisu. Dnes to uvedl na webu. Získal tak identifikaci lidí podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupku při incidentu během ligového derby se Spartou. Poslanci projednají návrh, který se týká rozvolnění rozpočtových pravidel a který do sněmovny vrátil Senát. Podle opozice umožní vládě nekontrolované utrácení a nebezpečný nárůst státního dluhu. Kvůli postupu koalice i obsahu novely se chystá obrátit i na ústavní soud. Sněmovna se chystá na noční jednání. Vládní koalice prosadila možnost jednat i po půlnoci. Změna má vládě umožnit utrácet až 10% státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Evropský parlament rozšířil práva cestujících v letecké dopravě, zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Jde o první změnu pravidel pro cestující v letecké dopravě od roku 2004. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: O'clock rock na rádiu Beat.

Říkal Pepe Klávusu, pojďme se podívat do zlatých 60. Už jsme se podívali společně s kapelou Animals Don't Let Me Be Misunderstood. Taky jsme vzpomněli na staré časy s Donovanem, to je ta věc, která dohrála právě teď a která se jmenuje Oh Gosh. A pojďme si slíbit ještě jednu záležitost z let 60. takových rock'n'rollových 60. let. Takových těch věcí, které se tam tenkrát tak jako půjčovaly zleva doprava, jeden to vydal, druhý to přetočil, úspěch měli oba, no a mezi tím vším se zjevil Ronnie James Dio. My ho samozřejmě dneska všichni vnímáme jako jeden z těch nejikoničtějších metalových hlasů, ale to tak nebylo od začátku, to nebylo tak, že by Ronnie James Dio se zjevil na tomto světě a už měl v ruce cigáro, řetězy na sobě a koženou bundu, ale musel se k té pozici toho metalového boha tak jako probojovat a jeho cesta, zvláště pak v těch mladých teenagerských letech, šla přes muziku žánrově někde úplně jinde, než je nějaký metal. Tenkrát vlastně metal zase tak úplně nebyl ještě v těch 60. No a Ronnie James Dio zpíval třeba takhle. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kaleidoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. Výzkumníci ve Vídni vytvořili nejmenší QR kód na světě o ploše necelých 2 mikrometrů čtverečních, čitelný je jen elektronovým mikroskopem. A k čemu je to dobré? Technologie umožňuje uložit na A4 až 2 terabajty dat.
0: Bítoskop.
1: Málo kdo si to uvědomil, ale mobilní hra Pokémon Go pomohla vytvořit obří databázi 30 miliard prostorových snímků, které dnes slouží k přesné navigaci autonomních doručovacích robotů. Hráči snímali okolí kvůli odměnám, přičemž souhlas s komerčním využitím dat byl ukrytý v podmínkách.
0: Bítoskop.
1: V Mladé Boleslavi mají nová sdílená elektrokola.
2: Plánovaná výměna přináší vyšší dostupnost elektrokol v provozu. Zatímco dosavadní e-kola bylo nutné v případě vybití odvážet k nabíječce, nyní technici jen vymění baterku a kola rovnou zůstávají v ulicích znovu k dispozici. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Poslouchali jste Bítoskop.

Jedna z parků od kapely Jurij a Heap, ta je právě teď za námi. Pokud byste si chtěli dělat plány na další dny, nějak tak jako dopředu, aby člověk věděl, kde má nebo nemá být, tak už jsme prozrazovali dneska odpoledne, že na konci měsíce 31. se vidíme v Bikers Crown v Českých Budějovicích, to si do notýsku určitě zapište. A rovnou si můžete o týden před zapsat taky 22. červenec, kdy se potkáme na Beatové pumpě. Ta se stěhuje na Vysočinu, na dobré, známé, prověřené místo, což je Ruda 175, obec Ruda, tu najdete velmi snadno, navíc tam najdete spoustu prostoru v sídle společnosti XT Line, tak jako loni, to byla parádní pumpa právě tady, tak jsme si říkali, že bychom ji letos mohli zopakovat, je to tak nějak uprostřed mapy, takže to má každý stejně blízko, případně daleko a nemůže se vymlouvat na webu Rádia Beat, k tomu máte už i mapu, takže si můžete zapíchnout i špendlík do té mapy, abyste věděli, kam vyrazíte a co tam uvidíte. No a my se na vás samozřejmě na místě budeme těšit, býťáci. Tohle je věc, která platí, nezmění se, i kdyby trakaře padaly, Beatová pumpa se bude konat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Jeden energiety s Lubošem Andraštem, paprsek ranního slunce je za námi. Ještě tam nacpu nějakou muziku, to vám můžu slíbit, protože do 7 je můj čas a do té doby sem nikoho nepustím, ale taky už můžu prozrazovat, cože bude dneska dalšího v programu Rádia Beat. Zaprvé velmi speciální hledáček Jirky Rogla, kdy Jirka Rogl si na rozhovor pozve sám sebe a sám se sebou si taky popovídá o tom, jaké jsou jeho čerstvé zážitky z výpravy do Londýna, které jsou spojeny s muzikou, kulturou, výtvarným uměním, tak to příští v hodince můžete to brát jako třeba takovou inspiraci pro vás, až pojedete tímhletím směrem. Nebo třeba jste tam ani doteď nechtěli a zjistíte, že by to byla chyba, tak to si nenechte ujít. V rokové zpovědnici Dana Kohouta, dneska Petr Vršek, tedy člověk, kterého znáte zcela jistě jako herce divadelního filmového, a možná netušíte, že je to taky scénárista, že je to houslista, a to tedy velmi zručný a nadaný. A fanda spousty dalších věcí, včetně Big Beatu, takže to dneska o to jsme do 11. Poslední nádražek od Krausberry, tento pak celé uzavře před půlnocí.

0: Radio B. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
1: Hledáčku Jirky Rogla na Radio B.
2: Krásný večer, býťáci, je úterý 7. července roku 2026. Svátek má Bohuslava a jen chvíli po 19. hodině vás ze studia Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. Máme před sebou další hledáček a tenhle můj dnes již dávno pravidelný pořad dostal svůj název podle mé druhé profese a záliby, již je fotografování. No a v hledáčku každého fotografa se tak mohou ocitnout nejen zajímavé osobnosti, případně krásné ženy, ale i objekty neživé, nebo naopak organismy živoucí, jimiž jsou bezesporu i nejen evropská města, metropole, tepající a vonící svým každodenním rytmem, krásou, ale mnohdy i naopak překvapující svou syrovostí, pestrostí a kulturními rozdíly, či oproti tomu poznáním, že ten svět není zase až tak velký, jak se může zdát. Ano, někdo ve svém volnu rád jen tak vyráží za teplem, sluníčkem, modrou oblohou a vůní moře a dále. Někdo rád stoupá po horách, aby byl blíž k nebesům. Mnozí mají rádi výlety za historií, po hradech, zámcích či zříceninách. No a pak je tu také ta takzvaná městská turistika a mezi její příznivce se řadím i já. Je pravda, že tohle putování má taktéž svá úskalí, počínaje uměním se orientovat v místních pravidlech, zvicích či hromadné dopravě, až po nepřízeň počasí, kdy třeba nedávné poněkud přeci jenom nadměrnější teploty dokáží z ulic bez zeleně vytvořit pěkné pařeniště, ale od toho jsou překážky a výzvy, abychom jim nebojácně vyrazili v ústrety. Stalo se tak, že jsem si už v 90. zamiloval Paříž, kam jsem se pak se svými blízkými několikrát vrátil. Miluju tu až industriální, ale artovou atmosféru současného Berlína, no a už je to pár let, co jsem se stal, jak mi tuhle jeden kamarád celku výstižně řekl, britofilem. No, ono je to dáno asi velkou měrou tím, že pokud má někdo rád rockovou a vlastně nejen rockovou, zkrátka muziku a máte smysl pro nějaký ten genius loci, rádi si sáhnete na místa, kudy kráčely její dějiny, musí vás to zákonitě vcucnout a pohltit. Pravda je, že na takovéto výpravy není úplně snadné najít podobně postiženého parťáka. Někdy to může trochu zaskřípat a někdo raději tak vyráží sám. To už je na každém, jak to má rád. Někdo se jen tak rád brouzdá ulicemi či po nábřeží. Někdo si potřebuje odškrtat všechny památky a muzea, ale pokud chcete dojít na ta správná místa, vyžaduje každá tahle cesta řádnou přípravu. Já jsem prvně v roce 2017 absolvoval takový asi desetidenní trip po britských ostrovech. Bylo to tak trochu z rychlíku, ale viděl jsem Skotsko, Wales či třeba komplex menhirů Stonehenge. No a bylo mi jasný, že se sem zkrátka budu vracet. S kamarádem jsem pak strávil celý týden v Liverpoolu, proč právě tam vám asi nemusím říkat. No a teď jen před pár dny jsem se vrátil z další výpravy do města nad Temží, kde jsem byl zatím, jestli správně počítám, po šesté. No a když je řeč o Londýně, dáme si do Clash a London.

kapely Clash a klasika, kterou i z Beatu dobře znáte, a zazněla tu proto, že v tom mém hledáčku se dnes výjimečně a historicky poprvé neocitl žádný muzikant, zpěvák, fotograf či spisovatel, ale město, jehož název je obsažen v názvu téhle písně, tedy Londýn. No a The Clash, tahle punkroková legenda, tak ta je nerozlučně spjata s Camdenem, londýnskou čtvrtí, kde nejen zkoušela a vystupovala ve slavném klubu Roundhouse a v tamním Stables Marketu, najdete legendární schody, kde kapela v roce 1976 pózovala pro obal svého prvního stejnojmenného alba The Clash. Dnes jde o vyhledávané a přímo pohutní místo fanoušků. Ty schody tu najdete snadno, jsou přímo popsané a pojmenované jako schody The Clash. Já jsem si tu právě teď neodpustil fotku na stejném místě, kde stojí muzikanti právě na obalu své první desky. Výprava na Camden je vůbec zábavná, máte-li rádi ruch a atmosféru, kterou opravdu třeba v Praze, natož třeba v Brně, rozhodně nenajdete. Dojedete sem snadno odkudkoliv metrem, jehož stanice tu patří k těm historickým a na dobových fotografiích vypadá úplně stejně jako dnes. Hned u metra najdete klub Underworld, který se svého času stal epicentrem britské rockové, metalové, punkové, alternativní scény a nachází se v prostorách pod slavnou obří hospodou The World's End, kde mimochodem čepujou jako hlavní pivo tankový staropramen, no tak proti gustu, že jo, a tak dále. Zajímavostí je, že prostory klubu vznikly v roce 1992 přestavbou bývalých rozsáhlých viktoriánských veřejných toalet a pro mnoho později velkých kapel sloužil jako zásadní milník, takový odrazový můstek v začátcích kariéry. Své rané koncerty tu tak odehrály hvězdy jako Foo Fighters, Radiohead, Smashing Pumpkins, Soundgarden, The Offspring, Paramore nebo Maneskin. No a teď je celá budova podlešením, tak ji míjíme. Uvnitř jsme byli v loni s kolegy z rádia s Davem, Jezabel a spol. No a míříme ku zmíněnému Camden Marketu. Na mostě před ním ani tentokrát a vlastně nikdy nechybí místní pankáč, když jsem si ho natáčel, krásně mi zafakoval do objektivu. No a kdo jste tu byli osobně, určitě jste si ho také všimli, také jste ho neminuli, případně znáte videa s ním, ale já jsem tomu věnoval trochu času a zjistil jsem, že tomuhle chlapíkovi se tu říká zombie punk a vlastním jménem je to, představte si to, Anderson Garcia Rodriguez. Tenhle velice výrazný pouliční umělec a místní legenda pochází, což se dá odhadnout i podle jména, z Brazílie a je snadno rozpoznatelný podle těla pokrytého desítkami tetování, včetně Ano. Opravdu každý den se dává na mostě Camden Lock s přímo ikonickou cedulí Help a Punk to get drunk, tedy pomozte pankáčovi se opít a s turisty se pak fotí za symbolický poplatek a na bundu nebo tričko vám, řeknete-li si, nasprejuje takovéto anarchistické Ačko za libru nebo dvě. Někteří místní ho prý vnímají jako, řekněme, kontroverzní turistickou atrakci, ale on sám se prý považuje za ochránce punkového dědictví čtvrti a snaží se udržet naživu vzpůrného ducha Camdenu. Camden je také, co se týče hudebního dědictví, nerozlučně spjat s Amy Winehouse, jednou z posledních členek toho smutného 27 Clubu. Ano, právě v tomto věku, v roce 2011 a právě na Camden Square číslo 30 zemřela. Přímo na Stables Marketu má bronzovou sochu, u které jsem si ani já neodpustil fotku. Na ruce přitom měla od fanoušků navléklé korálky, náramky a nechyběla ani nějaká ta květinka. Zásadní je tu i hospoda, čili pub The Holy Arms, její prý absolutní nejoblíbenější a zezadu, jakoby na zádech tohle podniku, je opravdu velkolepý murál, nástěná malba s její podobiznou. V loni ještě byl krásně čistý, no a protože i zde se někteří sprejeři rekrutují z řad voličů stran usilujících o legalizaci sňatku sourozenců, už jsou na ní nějaké ty tagy a cákance, no co už, když něco sám neumím vytvořit, tak to alespoň zničím, že jo.
Vím, že Amy zrovna nepatří k tomu, co hrajeme tady na beatu, ale co si budem povídat, byla opravdu skvělá a její věčná škoda. A muselo být úžasné jí takhle vidět hrát právě v místním pubu, třeba jen tak s kytarou.

0: Thank you.
1: Hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
2: Tak, to byla Amy Winehouse, živě a jen tak akusticky, téměř bez napětí. Její skladba Back to Black tu zazněla proto, že se v tom mém hledáčku dnes ocitl Londýn, kde se tahle výjimečná zpěvačka v září roku 1983 narodila. Jak jste možná zaznamenali v upoutávce na tohle dnešní povídání, případně na našem webu, vyprávím tu já o své nedávné výpravě právě sem za muzikou, divadlem a výtvarným uměním. Ke všemu se dostaneme. Teď tedy k té muzice. Pokud tu chcete na nějakou živou zajít, asi se vám protočí panenky, i kdybyste sem nemířili na nějaký konkrétní koncert, tohle město jich unese na každý den desítky. Od těch největších na stadionech přes ty halové, něco v menších sálech, spousta klubovek a o půlučních muzikantech ani nemluvě. A to vše napříč žánry. Jenom teď, když jsme tu byli mezi 24. a 29. červnem, v jeden den hrál na stadionu ve Wembley Harry Styles, ten ho mimochodem vyprodal 12krát za sebou. Na dalším stadioně to byly Take That, ještě na dalším The Offspring, v Hyde Parku vystupovala ta největší hvězda světové country music, ano, sám Garth Brooks, v O2 aréně Lily Allen a v kultovním sále Hammersmith s eventem Apollo jste mohli vidět skvělé Cardigans. No, my jsme z toho všeho vybrali americkou kapelu, která své hlavní slovo řekla v 90. letech, ale její zpěvačka a vůči osobnost Linda Perry se pak stala veleúspěšnou producentkou a skladatelkou hitů pro jiné interprety. Ano, Four Non Blondes se vrátili a já jsem si právě jejich koncert vybral i proto, že se konal v prostorách O2 Shepherd's Bush Empire, což je jeden z nejslavnějších a architektonicky nejkrásnějších koncertních sálů v Londýně. Proslulí nejen svou až takovou intimní atmosféru, ale především bohatou historií sahající až do roku 1903. Nachází se v západním Londýně a vystupoval tu i sám Charlie Chaplin. Za druhé světové války ho těsně minula německá bomba, tak tu stojí dodnes. V baru si můžete přímo sáhnout na tu historii, visí tu fotky z vystoupení The Who, The Rolling Stones, Davida Bowieho, Eltona Johna, Prince, Oasis, Blair, Paige a Plant tam hráli, Adele a nebo také zmíněná Amy Winehouse. No, nádhera, co vám budu povídat. Na vstup se tu stojí způsobná fronta, batůžek vám zdvořile prohlédnou, je fajn cítit se tu dobře. Hodně mě překvapila původně neohlášená předkapela, již byla skotská indie rocková skupina Lucia and the Best Boys. Fakt to bylo dobrý. Hned jsem si je pak dohledal na YouTube a i tak se mi líbí. Někdy si je třeba o nějakém tom tematickém víkendu můžeme pustit. Místní zvuk byl s ohledem na žánr docela masivní, pěkně to basovalo a zvukař se nebál to pěkně okouřit, jak se říká, pěkně to hrálo. No a Four Non Blondes, zkrátka Linda je fakt osobnost, sama hlásila, že je 1,60, ale zpívalo jí to krásně. To vystoupení bylo takový spíš civilní, bez efektů a čehokoliv navíc. Jen jste se nemohli ubránit dojmu, že sem většina diváků přišla jen kvůli jedné písni, tomu největšímu hitu What's Up, který si ostatně za chvíli dáme i my, pěkně v živé verzi z tohohle roku, ať slyšíte, jak to Four Non Blondes hraje v roce 2026. A nutno dodat, že i nové věci, co tu kapela naživo představila, znějí velice dobře a nezbývá než těšit se na nové album, které bude mimochodem po 30 letech teprve druhé v pořadí. Jo, potkali jsme tam spoustu známých Čech, ale to je u mě normální, spíš by bylo divný, kdybych tam nikoho nepotkal.

0: Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: No a dalším bodem v tomhle mém letošním londýnském putování, brouzdání se městem, je slíbené divadlo. Zrovna mi tady kolega Antonín z Country Rádia včera říkal, že si na podzim koupil lístek do Windsoru na představení, ve kterém hraje Martin Shaw, to je jeden z těch profesionálů, teď nevím, jestli je to Body nebo Doyle, zkrátka ten kudrnatej. Bylo mu teď 1,80, tak jsem pak zvědav na reference, ale určitě to bude fajn. To mě pro změnu baví West End, což je londýnský protipol newyorské Broadwaye. Je tu jedno divadlo blízko od druhého, všechna mají svou historii, všude hrají a zpívají ti nejlepší z nejlepších, hraje se obvykle dvakrát denně a všude je plno. V loni, když jsme tu byli s Davem, Jezabel, Carlosem a spol, zašel jsem si sám právě na odpolední představení Les Miserables. Lístek jsem koupil za 20, což je na naše necelých 600 a bylo to krásné, jak se říká, i když divadlo

června. To mělo premiéru nové nastudování, a to přímo v divadle The London Palladium, což je pravděpodobně nejslavnější a nejprestižnější varietní divadlo na světě. Nachází se v samém srdci londýnského West Endu ve čtvrti Soho a od svého otevření v roce 1910 je považováno za takový pomyslný vrchol britského zábavního průmyslu. Vystupovali tu takové legendy jako Frank Sinatra, Judy Garland, Louis Armstrong, Bing Crosby nebo Elton John, a když tu 13. října roku 1963 vystoupili Beatles, to šílenství fanenek před divadlem přiměl britský tisk poprvé v historii použít ten termín Beatlemanie. V novodobé historii zde vyprodané série koncertů odehrály Madonna, Coldplay, Bob Dylan, Adele nebo Robbie Williams, a teď tu nastudovali Ježíše za asistence samotného autora Sira Andrew Lloyd Webbera. Tady v tom bodě každý zvolá, to muselo být drahé, nebo se alespoň zeptá, co stojí vstupenky a zda se dají vůbec sehnat, tak bychom měli docela fajn místa na balkoně za myslím 42 liber, což je necelých 1200, a to je myslím srovnatelné s tím, co za lupeny dáte u nás. Můžete mít ale samozřejmě i mnohem dražší místa a pak je i pár levnějších, a v případě tohoto aktuálního nastudování lze zakoupit za pouhých 25 liber lístky dokonce přímo na stage, kde jste pak součástí děje. Tam je jen myslím nějaké věkové omezení, máte mít černé oblečení a zamknou vám telefon do futrálu, no ale na druhou stranu asi to bude fajn zážitek. Pro hlavní a zároveň titulní roli byl vybrán a jednalo se o jeho muzikálový debut na West Endu Sam Ryder, velká současná hvězda, a to nejen v Anglii. Proslavil se v roce 2020 poté, co během první britské karantény způsobené pandemií COVID-19 zveřejnil cover verze svých skladeb na TikToku. No a během posledních 4 let má album číslo 1 v britské hitparádě, 2 miliardy globálních streamů, vystoupení na stadionech a věrnou základnu fanoušků přesahující 20 milionů. No, v každém případě je tenhle 37-letý zpěvák, skladatel, producent a herec velký sympatiák, vizuálně se na Ježíše jako vlasáč a fousáč hodí a navíc je fandou té původní verze téhle rockové opery. Já jsem už na sociálních sítích sledoval přípravy téhle inscenace a bylo tam třeba krásné to, jak si rozuměli se samotným Andrew Lloyd Webberem. Sam tam také ukazoval svou sbírku jednotlivých nastudování Ježíše. To našemu tam teda, myslím, chybělo, ale to se určitě dá napravit. No a co je skvělé, jak se chová k fanouškům po každém představení, a to se hraje dvakrát denně, u bočního vchodu s úsměvem do roztrhání těla, podepisuje programy, desky, zkrátka kdo co chce, fotí se, rozdává se a moc si to, myslím, užívá. Je fakt, že kdo viděl před 30 lety to naše slavné tuzemské nastudování Ježíše v pražské spirále, může být k jiným verzím a nastudováním dost kritický, ale tady by, myslím, byl spokojen. To provedení je jevištně spíš minimalistické, scéně vévodí obrovský ležící kříž napříč pódiem, ten se nakonec dle očekávání zdvihne, ale slouží třeba i jako stůl při poslední večeři Páně, kdy se dostaví i vtipný moment, a to když apoštolové strnou v poloze jako na slavné nástěnné malbě Leonarda da Vinciho z 15. století. Vrcholem je i zde samozřejmě árie v zahradách Getsemanských a dokonce ji už Sam Ryder naspíval ve studiu a můžete si ji pořídit na takovém moc krásně vyvedeném bílém vinilu jako speciální single. No tak si ho teď pustíme a schválně mi pak třeba napište, jak se podle vás tenhle talentovaný zpěvák své role zhostil.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Dospíval Sam Ryder, tak jak ho v roli Ježíše můžete aktuálně vidět a slyšet na londýnském West Endu, a vy jste se hned ptali, dokdy se tu to představení bude uvádět, tak vězte, že v tom Paládiu, kde se hraje teď, má slavný muzikál rezervaci pouze do 5. září, aby se pak přesunul do nedalekého divadla Theatre Royal Drury Lane, kde si můžete a nejlépe online zakoupit vstupenky na představení uváděná od 16. října do 9. ledna příštího roku. No a pak Jesus Christ Superstar v titulní roli se Samem Ryderem vyrazí na britské turné a bude tak k vidění v Manchesteru, v Cardiffu, Oxfordu, Birminghamu, Liverpoolu a řadě dalších měst. Co je ještě zajímavé, v té jednopísňové roli krále Heroda, ve které u nás zazářil Vilda Čok či Bohouš Josef, a mohli jste v ní nedávno vidět i samotného Alice Coopera, se teď po 14 dnech střídají zajímavé osobnosti té britské popkultury. My jsme tam měli jako prvního v pořadí Jesse Tylera Fergusona, kterého u nás můžete znát ze sitcomu Taková moderní rodinka. Postupně si ale song krále Heroda zaspívají například Leighton Williams, Michael Ball či novoromantický idol Boy George. No a my z The London Palladium vyrážíme po přilehlé Carnaby Street, symbolu módní revoluce 60. let. Pravidelně zde nakupovali a scházeli se hvězdy jako Beatles, The Who, Jimi Hendrix anebo The Rolling Stones. A právě jim to byla poměrně nedávno, 9. září roku 2020, otevřen vůbec první stálý kamenný obchod. I když si tu nic nekoupíte, nikdo vám nic neřekne a je to fajn vizuální zážitek, na podlaze obchodu jsou pod sklem vytesané texty skladeb, zkušební kabinky zdobí obaly jejich nejslavnějších alb, kromě desek, triček, exkluzivního merče a vodních doplňků. Tu koupíte například i sklenice gravírované slavným logem kapely, ale co je paráda, můžete tu zakoupit nebo si alespoň prohlédnout obrazy samotného Rona Wooda. Je tu vyveden i on sám v životní velikosti s paletou v ruce. No, já jsem si tentokrát koupil alespoň klíčenku, ale takovou moc hezkou, a my bychom si tak mohli dát právě Stony a proč ne rovnou něco z alba Foreign Tongues, které vychází právě teď v pátek 10. a mě z těch doposud zveřejněných písní zaujala ta, ve které můžete slyšet i hostujícího Roberta Smise, ano, přímo toho z legendárních The Cure.

0: hledáčku Jirky Rogla na rádiu Beat.
1: Jirka Rogl je tu spolu s vámi na rádiu Beat a co bylo teď na londýnské Carnaby Street, kde jsme se před chvílí ocitli spolu s Rolling Stones, trochu jiné nebo i výjimečné, že byla celá takhle pěkně nad hlavami procházejících ozdobena portréty a obrazy Fridy Kahlo, mexické malířky první poloviny 20. století, a nebylo tomu tak náhodou. V Londýně byla totiž právě teď, 25. června, otevřela velká retrospektivní výstava věnovaná téhle známé rebelce, mimochodem také svého času milence komunistického revolucionáře Lva Trockého. Zájem o její tvorbu se neobyčejně zvedl a trvá dodnes díky uvedení filmu Frida, kde v roce 2002 excelovala úžasná Salma Hayek. Pokud jste snad neviděli, honem to napravte. A my jsme si samozřejmě tuhle výstavu nemohli nechat ujít. Koná se v galerii Tate Modern, která se nachází v budově původní elektrárny Bankside. Jejímž tvůrcem byl Sir Giles Gilbert Scott, mimo jiné i architekt té Pink Floydí elektrárny Battersea a designér té nádherné londýnské červené telefonní budky. Vstup do galerie je volný, tak jako do většiny galerií a muzeí v Británii. Je v ní příjemný chládek a několik kaváren a restaurací. Připlatit si musíte pouze za některé výstavy, což je v současné době případ právě téhle Fridy Kahlo. Lístky je lepší si koupit dopředu, protože jsou i časově definovány na konkrétní hodinu, aby se jim tam zkrátka návštěvníci moc nehromadili, a sice úctivě, ale přísně to tu dodržují. K branám Tate Modern můžete dojít po mostě Millennium Bridge, známe mezi Harryho Pottera, což je takový bonusík. Výstava je krásná, určitě její provedení může vést k diskusím, což ale k tomu tak nějak patří, a i to mě na tom baví, že každý může mít na věc jiný názor a pohled. Další moc pěknou výstavu jsme si podobně zabukovali na Trafalgar Square, kde se v tamní National Portrait Gallery koná opravdu parádně vyvedená výstava uspořádaná zde ke stému výročí narození samotné Marilyn Monroe. Fakt krása, fotky, šaty, známé Varholovy tisky, dokonce jsem si tu z toho nadšení koupil čepici zářivě modrou s vyšitým podpisem samotné Marilyn. Co se týče umění, nemohli jsme dojít na nedaleké Waterloo Place, kde se jen nedávno objevila nová socha, k jejímuž autorství se přihlásil sám Banksy. Stojí poblíž soch Eduarda VII., což byl pradědeček královny Alžběty II., Florence Nightingale a památníku krymské války. No a znázorňuje muže v obleku, který kráčí vpřed z podstavce a nese vlajku zakrývajícímu obličej. No tak kdo ví, jak dlouho tu spočine, v každém případě na Waterloo Place je ještě jedna krásná galerie, opět se vstupem zdarma, a tady si můžete nejen prohlédnout ikonické fotografie Jimiho Hendrixe, Davida Bowieho, Rolling Stones, Metallica a mnoha dalších. A když jsem řekl ikon, i galerie se podle toho jmenuje Iconic Images, no a třeba zrovna ten známý Hendrix z roku 1967, známý snímek fotografa Gerrida Mankowitze, tu ve velikosti 50x53 palců bez rámu můžete pořídit za 12 600 liber, no a s rámem pak dokonce za 15 900, opět v britských librách. No a i když si vše naplánujete sebelíp, nedá se samozřejmě stihnout všechno, naopak je lepší užít si jen něco z toho a zbytek si nechat na příště, ale třeba na takovou Denmark Street, tak tam jsem ještě zašel. Youngblood tam mimochodem nedávno otevřel svůj autorizovaný shop, nachází se tu několik obchodů s kytarami, no pro kytaristy to musí být jak v ráji, i mně se tam líbilo. No a jeden z nich se nachází v prostorách Regent Sound Studios, ano, přesně tam, kde Rolling Stones v roce 1964 během pouhých 5 dnů nahráli své debutové album. Poslední den jsme tentokrát vyrazili na výlet do Brightonu, přímořského městečka vzdáleného od Londýna necelou hoďku vlakem. který míjí již zmíněnou Pink Floydovskou elektrárnu Battersea. Vyfotil jsem si, ale musím se přiznat, že jsem v ní ani u ní zatím ještě nebyl, tak možná příště. No a co v Brightonu? Kromě krásné procházky po kamínkové pláži či bloumání mezi malinkatými krámky v uličkách jsme tu shlédli i po uliční vystoupení takové velice mladičké death metalové kapely, ano, které si tu užívali i její pogující fanoušci. No a jukli jsme se i k domu, kde přebýval a tvořil sám Nick Cave. Musím říct, že atmosféra toho místa je rozhodně inspirativní a navíc měl za domem opravdu rozkošnou kavárnu, cukrárnu Marmalade, ve které jsme si dali alespoň vynikající ledovou kávu. Možná jste si, býťáci, všimli, že jsem z těch londýnských big beatových a hudebních pamětihodností nezmínil přechod a studio Abbey Road, obchod Beatles na Baker Street, Haddon Street, kde vznikl obal Ziggyho, Davida Bowieho, či slavný pub Cart and Horses, kde se zrodili Iron Maiden. No, tam jsem se už někdy v minulosti stavil a dost možná se tam ještě, dáli Bůh, vrátím. Schválně napište mi i vy svoje tipy na tahle místa spojená s muzikou, zajímavými osobnostmi či událostmi, ať už také v Londýně, anebo i kdekoliv jinde, ať je co objevovat a ty naše životy jsou pestřejší a bohatší. Já doufám, že se vám tenhle trochu netradiční hledáček alespoň trošku líbí, že vás alespoň něco z mého povídání zaujalo a budu se na vás těšit zase příště, kdy tu opět usedne nějaký ten host z masa a kostí. Dáme si teď právě toho Nicka Cavea, když už jsem o něm mluvil. No a já ještě dodám, že Jirka Rogl byl dnes spolu s vámi na Rádiu Beat.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, po týdnu je to opět zde, je 20 hodin a 2 minuty. Úterý, to znamená, že začíná další roková zpovědnice a Dan Kohout vás zdraví od mikrofonu Rádia Beat. Dnešním mým hostem je další skvělej kolík, musím říct. Člověk, kterýho mám tu čest znát, poznal jsem ho, dá se říct, i osobně, i jsme spolu zakaleli, to je to tak roka půl, no možná už 2 roky. Je to herec, ale já musím říct, že je to i muzikant. A dost nápadná postava jednoho divadla. Jednoho studia divadelního, abych byl přesnější. Všechno s přesním za pár okamžiků. Pustíme si úvodní píseň, která je skvělá, já ji mám rád, proto jsem ji vybral. No a pak už, teď jsem chtěl zase prozradit to jméno, já se v tom vždycky tak musím zbrzdit. Pak vám představím svýho hosta. Tak, kurňa, tak jsem to chtěl říct. No a teď moje oblíbená kapela, Yes. Owner of a Lonely Heart.

0: Roková spovědnice.
1: No a já už teď můžu prozradit, kdo je dnešním mým hostem. A mým dnešním hostem je Petr Vršek. Peťo, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj Daniel, já tě zdravím.
1: Petr Vršek, dneska nějaký docentní, tyhle.
2: Takhle se začíná v rádích, ne?
1: Takhle se začíná.
2: Já tě, Daniel, zdravím a přeji hezký večer všem posluchačům. I tobě.
1: Ježiš,
2: to jsme dopadli. Ještě jsme nezačali ani.
1: Petr Vršek, no. To je, prosím vás, takhle normálně nemluví, jo. To se ze mě dělá prostě srandu, no, to je jedno. Petr Vršek, přátelé, abych přiblížil osobnost české kultury, teď zcela vážně mluvím, je to herec a muzikant. To rozhodně, protože to muzikant neustále zdůrazňuje zvlášť u členů Studia Ypsilon. Protože Studio Ypsilon je, jak pan Schmidt, zakladatel a guru tady toho souboru, tak s tímto účelem, s tímto účelem založil tohle divadlo, které bylo experimentální, improvizační, dá se
2: říct. I výtvarný vlastně, že jo?
1: I výtvarný, no. Ale a hlavně i hudební. Protože to tam jo. Každý, hele, kdo tam prošel? To Petr Eben, že jo? Taky muzikant.
2: Schmitzer,
1: taky muzikant.
2: No.
1: Ty víš než já, jako ale kdo tam já... ještě. A teď jste tam vy, teď je tam Mende, teď jsi tam ty.
2: Ano,
1: je tam Dominik Range, že jo, který jak, hlavně jako muzikant, ale taky herec.
2: Pak Honza Bradáč, mladý kluk na housle a taky vlastně dělá.
1: Co hraje na kontrabas?
2: Hraje na housle.
1: Na housle,
2: jo, na housle to... víš, ten mladý kluk.
1: Já vím, takový
2: taková sirka vysoká.
1: No a ty hraješ na housle taky?
2: Já hraju taky, ale jako nepovažuji se úplně za muzikanta. Jako
1: nebuď zbytečně skromnej, prosím tě.
2: Teď já furt se snažím jako cvičit na ty housle, aby to nějak vypadalo.
1: Já vím, no, dělá si ze sebe srandu jako na Facebooku, když hraješ Paganiniho nebo něco takového, že
2: jo.
1: To jsem si všim,
2: ano, to, jsi všim,
1: to
2: ano.
1: Sleduju samozřejmě velmi, velmi pozorně. Budeme mluvit o Studiu Ypsilon, ale nejen o něm, protože ty máš angažmá i jinde?
2: No, hostuju, vlastně jsem takový stálej host z Davidského divadla, takže jsem i v Davidském divadle, pak na Kampě hraju v Martě, ve Formanovi a pak na, jak jsou ty Shakespeareovské slavnosti na Hradě, tak tam taky hraju.
1: Co hraješ v Shakespeareovi?
2: Hele,
1: Romea, řekni, že Romea.
2: Ne, to mi nedali, to už jsem pro pástra. To už je v háji, no, už jsem na to vypelikaný. Nějaký krále, ne, tak teď hraju už takový ty kamarády jako Horácia, tak jsem hrál Horácia.
1: Ale to ještě jde docela.
2: Jo, je dobrý, no. Dobrý.
1: Až budeš hrát krále Vávru, nebo svoje krále, tak to už bude pruset trošku. No nic. No.
2: Krále Vávru.
1: Krále Vávru, já mu říkám Vávra, nevím proč. Je to ten s těma ušima.
2: No, no, přesně. Tak. Přesně tak.
1: Zatím, proč?
2: Pan dramatik Dan Kohout.
1: Hraješ role středního věku, dobrý. Hele, k tomu se ještě dostaneme, už si to předestřel, že těch rolí a těch angažmá je opravdu hodně. Co jsi vybral jako svoji muziku, kterou máš rád na začátek?
2: Já jsem vybral CDčko, co jsem našel v autě, protože jsem si říkal, to jsou věci, které jako asi poslouchám. Já jako nemám svůj styl, jo, fakt nemám. Jako já poslouchám vážnou hudbu, poslouchám rockovou hudbu, poslouchám šanzony, ty miluju, francouzský, já nevím, různý písničky z různých jazyků, mám rád jazyky. Takže to bych tady možná prodal, nějaký ty jazyky.
1: Tak třeba najdem Piaf, tu moji oblíbenou. Oh, ne
2: rien. Rien. No, je ne regrette rien.
1: Počkej, to tady byla, tu znáš, protože spolu hrajete.
2: Ano.
1: Rozálie Havelková.
2: Ano, ano.
1: Ty vole, a ta tuhle pecku tady živě,
2: rozbalila.
1: Měla tady akordeon a rozbalilo to tady. To bylo něco neskutečného. Zdravíme Rozálie.
2: Ahoj, ale no. To tady nezahraju. Já nemám ani nic. Ani Dudy tady nemám.
1: Ani Dudy nemáš, no, to je vidět.
2: Jak nemám Dudy.
1: Což takový hubenej, Dudy nejsou. Tak. Dobře, hele, ale ty jsi vybral výbornou věc, která se navíc, ale pozor, to je náhoda, jo,
2: no.
1: Se hodí k písničce, kterou jsem vybral já jako od sebe, jo.
2: Aha.
1: Já ti to prozradím, ty teď řekni, co jsi vybral.
2: Já jsem vybral Experience, tak se jmenuje od Noel Redding, prostě Jimi Hendrix, toho ano. Miluju od dětství. Sehnal jsem někde ve Francii i takový ten plakát, který je ale textilní, znáte to, dřív byly papírový A já
1: to
2: pak
1: je tapiserie, ne se tomu říká.
2: Jo, to bylo kdysi, ano, tapiserie, je to takový, prostě.
1: Já mám dneska dobrou prostě náladu, já se omlouvám.
2: Hadr na zeď a to tam dáš to. A tam visí Hendrix a ten, když zafouká, tak se i hejbe.
1: Ty je animovaný.
2: No, tím hadrem, Jimmy že
1: jo. Hendrix, jenom když je před bouřkou.
2: Musí mít vítr, no.
1: Chápu. A počkej, ale
2: počkej,
1: tohle
2: jsme zamluvili, takže ano, Noel Redding a jak je ten druhej? Jo, je to živě z bunkru, vlastně nahrávka. To je
1: ten druhý se jmenuje And Friends.
2: No tak to jsou kamarádi, no.
1: Jasně.
2: Oni je víc, já je nebudu jmenovat, to bychom tady byli to do půlnoci.
1: No,
2: oni jsou asi tři.
1: To tady skoro bude. To je dobrý. Ale pozor, Live from Bunker.
2: Ano, Live from Bunker.
1: Ano, Bunker.
2: Nebo Bunker?
1: No nevím, jestli je to
2: tak
1: ten náš
2: Čechách,
1: Bunker.
2: Tak Bunker.
1: Tak Bunker, no.
2: Prostě místnost pod zemí.
1: Tak. Dáme to. Voodoo Child si vybral.
2: Jo. Já teda miluju všechny ty skladby, vlastně kromě jedný. Všechny. A tu jednu jsem zapomněl, protože člověk se ty špatné věci snaží vytěsňovat, že jo?
1: Ta se ti nějaká jedna pecka
2: nelíbí.
1: Nějaká
2: se mi nelíbí jedna, no, ale to jsem vím, že jsme ho přeskakovali v tom autě.
1: Ano. Jo, tak se na ní vyprdnem prostě. No. A já jsem ti slíbil, že co jsem vybral jako následnou píseň,
2: ano.
1: A to se hodí, ty vole. Veš čumě. Janis Joplin, Cosmic Blues.
2: Jo, tak super.
1: Jsme se shodli, veď zase. Ježiš, to je hezký.
2: A to jsme si neříkali, ale.
1: No neříkali, říkám, že to je náhoda.
2: No ale kdo nám uvěří?
1: Ne, je to překvapení ode mě tobě. Jo, jdem
2: děkuju.
1: Na to.
3: Děkuju. Thank you very much for having us all here. We hope you enjoy the music and you're allowed to dance.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a my si povídáme s Peťou Vrškem, hercem, muzikantem Studia Y především, ale můžete ho vidět i na jiných, teď jsem chtěl říct, pódiích, ale na jiných
2: prostorách.
1: Ne prostorách, jak se to v divadle říká, na jevištích.
2: Ano, jevištích.
1: Ne pódiích, jevištích, že jo. Muzikanti jsou na pódiu a herci jsou na jevišti. Nevím, proč pohledu jeviště, to je to samý, ne?
2: Je to tak. Angličani mají stage obojí, ne?
1: No právě.
2: Nebo ne?
1: Tak, a jo, no, všichni jo, jsou jo. Na stage, jasně. Jestli hraješ Shakespeara někde v Královském divadle v Londýně, nebo jestli tam hraješ Big Beat, tak je to všechno stage.
2: Ale musíme tam všichni. No.
1: No, musí...
2: Jak herci, tak muzikanti. Musíme tam všichni na stage.
1: Jasně. Nebudeme řešit. Teď jsi mě úplně
2: rozhodil,
1: co jsem chtěl říct. Takhle bych začal. Taková ta běžná stupidní otázka, víš, jak se vždycky... A Peťo, jak ty jsi se vlastně dostal k

0: zařízení silnoprudé energetiky konkrétně.
1: To nejsou zásuvky.
0: Ne, to je elektrárna, rozvodny a tak, to je vysoký napětí. A...
1: Já jsem si říkal, že ho pozvem domů, jak nám tam nejdou ty zásuvky, ale tak to ne, on by nám tam postavil elektrárnu.
0: Hlavně byste vyhořeli asi už po těch letech.
1: Dobře, tak jsi studoval tohle, ano?
0: Tohle, no, pak jsem chtěl dělat jazyky, tak jsem studoval švédštinu
1: chvilku. Nesměj se.
0: Švédštinu jsem studoval. A tam jsem neuspěl prostě, tam se výhybka se vybočila, odbočila a tam prostě no, to nevyšlo, tak jsem vlastně, tohle je taková vlastně, tohle, co mi zbylo, to herectví, jo.
1: Než budeš pokračovat, to mě zaujalo, švédštinu jsi studoval, jo?
0: No.
1: Ty jsi chtěl učit švédsky?
0: Chtěl, no.
1: Proč?
0: Kvůli Bergmanovi.
1: Bergmanovi, ano. Režisérovi, ano.
0: Ingmar Bergman mě vlastně dostal ke švédštině. Už jsem to někdy říkal. Ale
1: to bylo s titulkama vždycky, když jsme na to chodili do filmového klubu.
0: No právě, a to je dobře, protože jeho filmy musí být jenom ve švédštině za mě. A teď se mi to potvrdilo, že to bylo loni, nebo předloni, právě ve Varech na filmovém festivalu. Byl nějaký film, byl to dokument o Ingmarovi Bergmanovi, já jsem se tam strašně chtěl dostat, dostal jsem se tam a on mi to potvrdil, co jsem si celou dobu myslel, že vlastně jeho filmy musí být jenom ve švédštině. Protože to je ta duše toho filmu je prostě v tom jazyce a je to v tom švédském jazyce. A on říkal, že on dělal divadlo v Německu a tam se cítil furt nějak mizerně, on to teda vysvětluje v tom dokumentu a vrátil se do Švédska, protože v Německu divadlo měl pocit niterný, že to tam nemůže dělat v tom Německu, že to je o ničem, že to ty diváci, ten jazyk to tak prostě nedokresluje tak, jak ta švédština.
1: Já chci, přátelé, co posloucháte a že posloucháte, jenom trošku přiblížit švédského režiséra Ingmara Bergmana. Jeho filmy jsou velice tajemný, temný, psychologický. A v skutku chce to mít náladu, chce to něco vědět o Bergmanovi, než jdete na jeho film, ale takový film jako třeba Sedmá pečeť, jo? Mm-hmm. a další, to je, já jsem ty filmy teda taky miloval, ale takhle, já
0: lesní
1: jsem
0: jahody.
1: Vždycky, ne, lesní
0: Persona.
1: Jahody, Persona, ano.
0: Léto s Monikou.
1: No vidíte, on to zná, to je jasný.
0: Znám.
1: Já to taky znám, ale nemůžu si vzpomenout, protože jo, jsem starší, no, než ty, chápeš, jo?
0: Ale v tom to není.
1: No, je prostě to v tom, to je... No. Ne, v tom to není. On chtěl říct, že Kour je blbej. A nic se nepamatuje, ne? Ale počkejte. Já když jsem chodil s Klimenský, že jo, jak byl filmář, že jo, tak jsem vždycky z toho Bergmana žil takový, že jsem si musel okamžitě dát minimálně tři piva, dva panáky.
0: No, nejsi z toho dvakrát veselý, ono to žádná jako sranda není, no.
1: Tak proto ta švédština, dobře, no, tak proto, pustíme. No. A pak si šel teda, teď si to řekl moc hezky, před chvílí teda.
0: No, že co to jsem vlast... teda,
1: když,
0: co mi co mi zbyde?
1: Když jsem nic nevystruval, co můžu dělat? Tak budu dělat komedianta.
0: Mě to bavilo, mě to baví do teďka.
1: Já ti závidím.
0: A tak to možná mělo být.
1: Hele, a víš co, já se něčemu přiznám, jo. Já jsem vždycky toužil.
0: Po norštině, já vím.
1: Ale ty jsi blbej. Já jsem vždycky toužil a doposud toužím být hercem. Něco si zahrát. Já vím, že mě nevemeš do divadla, že mě nevemeš do Ypsilonky, to je, ani o to nežádám, jo. Já
0: to, jenom říkám, mít kytaru, nebudeš mluvit.
1: Já když budu mít kytaru, nebudu hulit. Tam se nesmí hulit.
0: Mluvit, ne hulit.
1: Jo, mluvit.
0: Je takhle.
1: Počkej, já se stanu hercem, když budu mít kytaru a nebudu mluvit?
0: Si mám legraci.
1: Jakože kecám nesmysl, takže tam to dobře. Další ťapka.
0: Ne vůbec, ježišmarja.
1: Ne, ale počkej, ale vážně. Mě to strašně... A víš, co si myslím ještě navíc? Že bych byl výborný herec.
0: Mm-hmm. Já jako to neposoudím, to bychom se museli na to podívat ze širší perspektivy. A...
1: Měla zvuk se tvář. Když řekl mm-hmm.
0: Já bych byl dobrý, já jako pedagog, ne?
1: To asi jo, no. Takže já to radši pominu. Teda o herectví se od této chvíle nezajímám. V každém případě. Zpátky k tomu.
0: Ne, já budu hodný, já jsem začal... nějaký přísný, teda já nevím, nejsem.
1: Ne, že jsi někdy nebyl přísný. Ne. Když jsi byl z nějakého Majdanu, tak jsem nikdy nebyl přísný.
0: Já jsem hodný medvídek.
1: Jasně, ano.

0: pojď k tomu herectví.
1: Ano.
0: Takže jsi se rozhodl, že budeš dělat herectví. Takže jsi musel jít na nějakou školu.
1: No, musel jsem jít na tu
0: Damu.
1: Damu?
0: Ano.
1: Na herectví?
0: Obor herectví.
1: Obor herectví.
0: Dostal ses hned na poprvé?
1: Hele, no, počkej, jak to bylo? Ne, já jsem šel, jeden rok jsem to zkoušel na Ne, to bylo jeden rok, a byl to na Činohru, tam kam mě nevzali. A tam byl ještě Rezner, tam byl v komisi, a paní Hlaváčová. A tam jsem se teda dostal až do toho posledního kola a tam už mě nevzali, ale pro mě to byla jisté, jako vlastně pro mnohý by to bylo zklamání, že se nedostali. A pro mě, který jsem si myslel, že vůbec se nedostanu, tak jsem se vlastně trošku dostal, jo. A mě to zvedlo jakoby sebevědomí.
0: Jak trošku dostal? Co to znamená?
1: No,
0: trošku
1: do toho třetího dostal. Kola, že mě nevzali pak až do toho finále, do těch 9 lidí, nebo kolik tam 10 lidí, kolik berou na tu Činohru.
0: Takže postupoval si jakoby až ano, do třetího kola?
1: Ano, na těch zkouškách, takže jsem postupoval, což jsem vlastně vůbec nepředpokládal. Protože ano. Jsem to sebevědomí neměl, tam musíš mít hrozně jako sebevědomí, aby si věřil, že jo, musí ti být uvěřeno. No a takže to mi dalo nějaký sebevědomí a pak mě vzali na tu alternu. Katedra alternativního a loutkového divadla.
0: To je nějaká...
1: Ale to jsou dvě katedry, jo. Jedna je činoherní, jedna je alternativní loutkové divadlo a tam mě vzali na herectví.
0: Jako ti řekli,
1: obě katedry mají obor herectví.
0: Jasně. Můžete být pouhý loutkoherec, nebo jak to...
1: Ano, ale ono těch loutkářů už vlastně tolik není. Ono to bylo založené kdysi takhle jako loutkářská fakulta, katedra teda. Ale vlastně tam každý rok vede vždycky někdo jiný, někdo autorský takzvaně.
0: Co já sleduju, ten herecký svět, tak teď si nespomenu konkrétně na jména, ale spoustu dobrých herců právě vzešlo z té katedry loutkoherectví. Mm. Jo, teď se nespomenu, ale někdo z divadla Sklep, myslím, to byl taky dobrý herec, tam byly hodně loutkářů, to je jedno, fakt si nespomenu, to už je taky dávno, ale je pravda, že...
1: No tak vím si, že i třeba Davidský divadlo taky je vlastně taky. Katedra alternativního loutkového divadla, o tam vzešli taky vlastně, Krobot vedl ročník, že jo, tam taky.
0: A počkej, a... Někdy jsi využil, tam jste se, třeba se teď budu ptát jako totální blbec, já nepopírám, že nejsem, jo, ale tam jste se učili i vodit loutky třeba, jako
1: ano,
0: tu techniku.
1: Jo. No to jo, loutek. To byl, ano, tam byl předmět, ano.
0: To byly klasické loutky, nebo i takový těch
1: byly
0: technik
1: to i,
0: samozřejmě.
1: I ty javajky, marionety byly vedený ze zhora, ze spoda.
0: To tam, a to umíš, jo, jako tohle?
1: Asi, hele, i jo, já jsem si vyrobil loutku. Jak jsem byl ten elektrotechnik, tak jsem si vyrobil loutku, která...
0: Elektrickou.
1: Tam byl takzvaný rtuťový přepínač. Ne, takzvaný. Tam byl rtuťový přepínač.
0: Takže ona mohla i bouknout.
1: Který ne. On, když se ta loutka kolíbala, jo, tak tam měl diodky. Místo očí jednu červenou, jednu modrou. To byla v té době fascinující věc. Modrá taková diodka. A on, jak se to jmenovalo, pohádka o Kvakamášovi. A to byl ten Kvakamáš, to byla ta loutka, která když chodila a hejbala se, vlastně se kolíbala, tak ten kolíbkový přepínač, tam je vevnitř rtuť a vlastně si představ, že to přepíná, vždycky tam jsou takový...
0: Jak ta rtuť teče.
1: Tady. Jak ta rtuť teče, jak se to nahýbá, tak se to spojí tak nebo tak. Takže oni, ten obvod se uzavře tam nebo tam. A ona, jak ta loutka se nahýbala, jak se kejvala, tak vlastně ten Kvakamáš mrkal. Takže jsem to říkal, já využívám věci, které se naučím někde.
0: Kde jsi to použil?
1: No vlastně to bylo v Ypsilonce. Tam jsme měli představení o Kvakamášovi, jako ještě studentský. A to jsme si udělali jako autorskou věc. A tak jsem vyrobil vlastně tu loutku z krabičky od Mejdla. Byl tam tachometr z auta. To měl ten nebožák na hrudi takhle.
0: Takový robůtek.
1: No. A tak měl, ale měl i tuhle, byl takový jako polifunkční, že opravdu i mrkal, usmíval se. A co ještě dělal? Jo, takhle mu jezdila huba, světýlkovala taky, svítila. A měl ještě mikrospínač na ručičce, takže když něco chytil a bylo to kovový, tak ono se to rozsvítilo. A to koukáš? Kvakam, tady to světýlko na tom mikrofonu.
0: A ty Kvakamáš se
1: to
0: rozbil?
1: To jsem ti asi nikdy neříkal.
0: To jsem ti nikdy neřekl teda. To je pro mě novinka. A Kvakamáš se rozbil, jo? Takže už to
1: hrajete. Hele, on někde je už rozbitý, já si nebojím o tu rtuť, jo? Teď v téhle době už rtuť, to jako kdybys měl atomovou bombu.
0: No jasně. No.
1: Takže jak se dřív rozbíjeli teploměry, teď už se nesmí rozbíjet, že jo? Protože to je jedovatý. se to vypáří a ty zemřeš. Takže já, Kalkamáše, ale někde ho má a já nevím, kde je.
0: Já si říkám, že Kalkamáš se rozbil na pódiu a půlku souboru pomřela.
1: To, ještě když jsme to brali pro ty dětičky, si to představ, jo. To by vlastně, že to vůbec říkám, teď mě asi přijdou zavřít.
0: Ne, to už je dávno, to už je.
1: Je to pryč, promlčený, je to promlčený Kalkamáš.
0: Kalkamáš je prostě někde v kulně, no, ale je to
1: promlčený.
0: Tak, my si pustíme a teď my jsme chtěli mluvit úplně o něčem.
1: Ale proč si to pustíme? To jsme chtěli říkat.
0: No právě.
1: Ne o těch loutečkách, který mrkají.
0: No počkej, to je taky zajímavý, Kalkamáš.
1: Je.
0: Strašně zaujal.
1: Ale chceš to říct ještě teď teda o čem, proč teda si pustíme tu?
0: No
1: budeme,
0: to
1: není
0: musíme
1: čas.
0: Říct teďka, ne?
1: Musíme to říct,
0: času
1: to nemá
0: dost,
1: cenu. Jako posluchačům pustit něco a oni nebudou vůbec vědět. Průštajf, najednou půjde
0: hudba. No to je pravda, to je pravda. Já jenom tak víš, přemýšlím. A nenašel bys toho Kalkamáše ještě někde na té půdě?
1: No není na půdě, v nějaký krabici, myslím si, že někde v divadle.
0: Zkus ho najít, já bych ho chtěl vidět.
1: Dobře, já ho nejdu.
0: Budeme si pouštět, přátelé, tedy Péťa vybral Deep Purple, A Child in Time. Proč?
1: Proč? No, protože to jsme se tady bavili před vysíláním, že já jsem byl na koncertě, to byl můj první jako koncert rockovej úplně zážitek, jak blázen.
0: Bylo to v 90. letech.
1: Byly to 90. to už vlastně nikdo pořádně nepamatuje, ale já jo. A...
0: Já taky ne, protože já jsem byl sice už pokročilejšího věku, ale byl jsem furt ožralý v 90. Takže dobře, no, ale byly to krásné.
1: Já nevím, který to byl rok, možná 96 nebo
0: to? To ne, to bylo dřív, hochu.
1: Aha, tak to jsem byl hodně malej.
0: Ty Purply byly... Ty vole, to bylo takový 92., 4., možná 5. max.
1: Ty brdě, no a vím, že to byl můj první koncert, byl jsem hodně velký pískle a chtěl jsem jít na ty Deep Purple. No a bylo to v Holešovicích, že jo?
0: Ve sportovní hale.
1: A já neměl lístek a teď jsem se tam potřeboval nějak dostat. Já neměl peníze, byl jsem malej, ale právě to mi pomohlo, že jsem se byl takový svižnej.
0: Malej, ale šikovnej.
1: Ale šikovnej a dostal jsem se přes ty zábrany a teď vím, že, ale ne, já jsem hodnej, já nejsem žádný rebel, ani tenkrát jsem nebyl úplně ne, jako
0: vůbec
1: nějakej.
0: Vůbec nejsi, jsi hrozně slušný člověk.
1: Ano, prosím.
0: Já pěkně. To vím, toho.
1: A že bych prorážel nějaký zábrany, ale někdo
0: no,
1: přede mnou.
0: No to bych se nedokázal.
1: Já si to nedovedu přiznat, že já bych prorážel zábrany, no, ale přede mnou prostě bylo pár dementů, který to tam prostě povalili.
0: Zaplepám mu za dementy. Někdy jsou dementi velice užiteční, že slušný malý hošík Petr Vršek
1: bez
0: poskvrny
1: se dostane zadarmo na koncert. A nemusí mít výčitky svědomí, jo? Ježiš, já jsem hroznej vlastně teď, jak to poslouchám. No, že jsem radši neprorážel ty zábrany,
0: no,
1: že jo?
0: No, ty půjdeš do pekla ještě.
1: To je strašný. No nic, takže jsem tam vběhnul, ale slyšel jsem ty policajty, jak tam nabíhali už a měli i snad psy nebo co. Nepřeháním.
0: No a já myslím, že ne ani, člověče. Tam to bylo hodně hlídaný.
1: No.
0: Já jenom vložím, zatímco Petr Vršek se dostal díky dementům zadarmo na ten koncert, tak já jsem tam si normálně koupil lístek.
1: Jo, já jsem měl kolem sebe intelektuály a ty přemluvili ty kordony, aby ustoupili.
0: Jasně, protože přišel bohu, že jo, to je jasný. A teď jsme tam byli s kámošem z rádia, já jsem byl v jiném rádiu teda. A strašně jsme se taky na to těšili. A byli jsme úplně fascinovaní, a to si pamatuješ určitě taky. Ten koncert začínal nějakým intrem hudebním, takovým temným, jo, že ten zvuk se mohutněl. A ty lasery tam lítaly.
1: Poprvé zelený lasery, já na to koukal, jak...
0: Byli zelený, jo?
1: Byli zelený.
0: To jsem byl zase jako pod parou, to, ale nevím, jaký...
1: To neví, já ti to vysvětlím, ty jsi tenkrát nevnímal, byla to taková plocha zelená. A ta šla od spoda nahoru.
0: Takový placatý
1: ano,
0: byli,
1: placatý
0: jo?
1: Byli.
0: A placatý to si pamatuju.
1: Teď je to běžný, ale dřív to bylo něco.
0: Jo. To nikdo neznal.
1: To neznal.
0: Placatý. No. Nikdo neznal žádný laser. Já placatý.
1: Jsme znali žárovku s baterčičkou. No.
0: A teď začal ten koncert. Dobrý, ten první skladba. Já nevím, kdy to přišlo. Ale no. Pamatuješ si to. Přišla zásadní skladba. Child in time. A ono vůbec ta kapela nehrála tak, jak jsme byli zvyklí, ale jelikož jsme byli nadržený, že jo, a znali jsme tu kapelu z tisíce poslechů, když jsme se to za bolševika poslouchali, tak jsme byli naprosto nadšený, ale tady to napadlo všechny, co tam byli, že něco není v pořádku, protože
1: no, co se
0: tu
1: stalo?
0: Skladbu znáte, no ne, já mluvím o tom, že když začala ta skladba, všichni nadšení, Child in Time, Lord tam na ty Hammondky, a teď začal zpívat teda Gillan a přišla ta fáze tím ječákem, jak tam zpívá. Ty, on to nevyspíval. Úplně prdeli, falešně, naprosto to neladilo, vůbec se tam nedostal. Všim si z téra
1: Richieho Blackmora.
0: No, ale počkej, a všim si z Richieho Blackmora. Ten celý nevím, ten koncert, přátelé, hrál normálně takhle bokem, nebo snad i zády k publiku, protože byl hrozně nasraný. Dokonce pak přišly hlášky od novinářů, který se tam nějak dostali do toho zákulisí, že si tam rozbili držku navzájem, tedy respektive Blackmore, Ianovi jako rozbil hubu, protože Ian byl ožralej, svetovaný nebo co, no prostě paskvil. My jsme odešli z toho koncertu, čověče, dřív, byl to náš první fakt koncert, no.
1: Já jako poslední. Jestli jsi nějakého malého kluka někdy na záznamu, tak tu jsem byl já uprostřed té plochy.
0: Jo, to je taková malá postavička.
1: Postavička, takový kvakamášek.
0: Jo, takový kvakamášek. Ve 4 ráno mu blikali očička a šel. Byl to poslední trpaslíček, který šel na tramvaj. Ano,
1: ne, až jsem šel tý pokladny a chtěl jsem vrátit to vstupný.
0: Který jsi nezaplatil. Ty jsi byl vždycky prohraná. Prohraná
1: liška. Já byl prohraná liška.
0: Kvakamášek, dobrý. No tak proč chceme pustit skladbu Challenge Time, tak jsme se dohodli s Peťou, že ji pustíme ze studia, kde to tehrá Gillen. Samozřejmě nechceme ho hanit, vůbec ne, ale takhle to tam fakt bylo. Tak takhle zpíval tuhle skladbu, když byl samozřejmě v té nejlepší formě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková spovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, roková spovědnice na rádiu Beat je 21 hodin a 1 minuta. Danko Houdvá zdraví od mikrofonu rádia Beat a mým hostem je herec, muzikant Petr Vršek. Za chvíli bude, nemáš ještě, počkej, já ti pak pustím. Nemel mi to, tohle jsou všichni, nedočkají. Tohle je vstup. Přátelé, vy už to znáte, tu spovědnici. První vstup vždycky po hodině, já to vysvětlím posluchačům, jo. Když už to nechápete vy. No, tak je můj, já mám stručně něco říct a vy mi do toho melete a já to tady pak musím vysvětlovat. Zkrátka, jsem chtěl říct, Peťo, počkej, za chvíli dostaneš slovo. Pokud byste se chtěli zeptat Petra Vrška na cokoliv z jeho profese nebo i osobně, znáte ho někteří, někteří ho neznáte, tak máte tu příležitost, protože můžete volat na číslo 210 32 33 34 anebo psát SMSky či maily. Tak, free or right now.

0: Spovědnice.
1: Peťo, teď už můžeš mluvit jako konečně. Hele, prosím tě, dej si ten mikrofon víc k puse, ať nám to nebere takhle ten prostor. Výborně.
2: Jasně, jo, takhle jo.
1: Hele, ohlasy, jo,
2: no.
1: Na tvoje vstupy,
2: mm-hmm.
1: Tak a jak jsi vyprávěl o své louce, která chudák leží někde v ano. krabici, rtuce jí tam přelejvá bez...
2: Tam leží bez učinku, už bez, po, bez,
1: škoda, no.
2: bez pohybu.
1: A tak jí, takhle, tak jí, jak se řekne, bez pohybu, tak jí z pohybu.
2: Ale nebo... rtuti by se v něm nedořezal.
1: Rtuti by se nedořezal. No, chce to nějak trošku... trošku oživit, no tak máš nějakou tuť, ne, někde v lahvičce, jako náhradní, ne, nemáš.
2: Nemám, nemám.
1: No tak, hele, posluchači ti určitě seženou, protože
2: mm-hmm.
1: Kvakamáš je strašně zaujal, jo? Mm-hmm. Tak poslouchej.
2: No.
1: Kvakamáš je svérázná postava a obstarožní lodník či kuchař z klasického díla nesmyslné literatury o čtyřech dítkách cestujících kolem světa. Anglicky, The Story of the Four Little Children Who Went Round the World. Jehož autorem je Edward Lear. Velká kniha nesmyslu.
2: Aha, takže to... Kvaka máš jeden velký nesmysl.
1: To? To zvěděl tohle nebo víš?
2: Nevím teď, teď to nevím.
1: No?
2: Nebudu dělat chytrýho, nevím.
1: Hele, ty jsi buď vymyslel název loutky.
2: Ne, ono to samozřejmě z něčeho si myslím, že to je, ale ne, tohle nevím, nevím. Teď
1: název, který už někdo vymyslel, a nebo si vymyslel název a někdo ti ho ukrad, jo?
2: Ne, další. To ne, to si myslím, že to bylo...
1: Počkej. Vydrž. Tady. Tak jsem jen tak z prdele hledal slovo kvakamáš a nic. Ale zajímavý je slovo kvamača, jo? Ty se inspiroval teda posluchače.
2: K novým jazyku.
1: Až k badatelským činnostem teda. Často zmiňovaná jako kavamača je unikátní instantní nápoj, aha, který kombinuje tradiční tichomořskou rostlinu kavakava, piper metis, nebo piper motisticum, to je asi latinsky, s jemně mletým čajem matcha. Rostlina kavakava je známá svými relaxačními a sklidňujícími účinky díky obsahu látek zvaných kavalaktony. Takže asi dobrý oddíl. Parádní rozhovor, tady píše Honza.
2: Tak děkujem, děkujem. No, já jsem zmínil kvakamáš, jenom můžu poznámečku na kávamáš. Já mám kávu teď, tak mám kávamáš. Káva ty máš káva? Máš. Ty máš káva?
1: Já mám taky kávamáš.
2: Tak máme kávamáme.
1: Já mám kávamáš se... Maloko.
2: Já mám káva máš bez mléka.
1: Maloko, to je haitský mlíko, jo? Co to?
2: No.
1: Tady ukazuje Sára produkční něco, že... Řekni to do mikrofonu, prosím, že dále...
3: Tak já mám kvakamáše, jo. Tak kvakamáš může být jazykový chyták se zeleninou ze slovenštiny, protože pokud by šlo o rozhovor se slovenským kamarádem, tak slovo kvaka znamená ve slovenštině tuřín, což je stará zdravá kořenová zelenina, která chutná podobně jako kedluben. A spojení kvakamáš by tak v doslovném, byť gramaticky nesprávném překladu znamenalo máš tuřín nebo máš kedluben. Je to tvoje?
1: Tak. Teď nevím, Peťo, jestli ty máš tuří nebo kedluben.
2: Mám obojí.
1: A nebo jestli mám tuří nebo kedluben já. Hele, tak si to rozdělím. Ty budeš mít tuří, já budu mít kedluben.
2: Dobře.
1: Přátelé, když tak samozřejmě znovu opakuju, pište nebo volejte dotazy na Petra Vrška, jak vidíte, je s tím strašná prdel a já ho znám už jako ne zas tak dlouho, ale znám ho pár, hlavně jsem ho sledoval na pódiu, na jevišti Studia Ypsilon a hraje tam spoustu rolí. K tomu ještě dojde řeč, ano. Co máš nejoblíbenější, protože pak ty mejdany po obnovených premiérách nebo po derniérách v tom baru v Paláci Olympic, to je opravdu neskutečný zážitek a to spíš budu říkat já, protože já jsem tam u mnoha byl a vždycky jsem se výborně bavil. Až tak, že jsem se ožral, že jsem spal, takhle jak je to takový ten Jak je to sklo, víš, do té pasáže.
2: Ano, ta vitrína tam.
1: A ta vitrína, já jsou tam takhle, když upijána, víš, tam vzadu, tak je tam takový ten blok, jako nějaké žulové nebo co. A polštář,
2: tam jsou polštářky, no.
1: No a tam se vždycky jsou ty vole. To bylo úžasný. Ale počkej, já chci mluvit o něčem jiném teď. My máme připravenou písničku od kapely Rolling Stones. A k tý se váže příběh Petra Vrška. Protože, a teď už mluv ty, ty jsi se s tou nám měl společného co?
2: No já teď zase v tomhle bloku můžu říct, že jsem se ocitl i na druhé straně barikády, kdy já jsem dělal bedňáka, jo, takže jsem pomáhal stavět ty pódia nebo jeviště, stage prostě, backstage a všechno, aby to ty zpěváci tam měli v pořádku. No ale postupoval jsem po té hierarchii, jak to tenkrát bylo, že opravdu já jsem dělal takový ty, jestli si budu dobře pamatovat, Backstreet Boys, New Kids on the Block, nebo takový tyhle ty chlapecký kapely, tam začínal každý bedňák.
1: To byly ty božaně takový.
2: Od začátku to byly tuny železa, tuny nesmyslů a tuny plyšových medvídků a kalhotek. Tak to tím začínala moje kariéra, že tohle jsem pak sklízel z toho jeviště, oni to vozili do dětských domovů.
1: Přátelé, teď si zapamatujte, že základem popové kapely je tuny železa, tuny kalhotek a tuny plyšových medvídků.
2: Ano, tak, to je reziduum těhle kapel, jako no.
1: Pokračuj.
2: Takže takhle jsem postupoval, já jsem se samozřejmě chtěl dostat k těm lepším kapelám a můj vlastně vrchol v téhle profesi bedňáka byl Rolling Stones a to byl jako vrchol mojí kariéry tam tenkrát a tam byli už opravdu jako mazáci, bedňácký a to už jsme měli vrtačky, měli jsme takový ty vysačky, že už jsme někdo a že už můžeme...
1: No tak na plišový vrtačky nepotřebuješ vrtačky, to je pravda.
2: No
1: Maja, rozcupuješ. Tak zpátky k Stonům.
2: A to bylo Voodoo Lounge, tak to byl koncert na Strahově. Ty budeš vědět, který to je rok? To už bylo...
1: V 90. byl taky, první.
2: No, a tohle byl Voodoo Lounge, byl ten druhý, myslím, ne? Jak tam byla taková ta kobří hlava.
1: Prosím tě, nedostávej mě do úzkých,
2: jo,
1: já to fakt nepamatuju. Já vím, jeden koncert jsem ani na jednom jsem nebyl. Ten v 90. to jsem byl nějak v tom rádiu, že jsem to nějak tam jako komentoval. Ten druhý koncert, to bylo pak později, to jsem trávil s jednou půvarnou hlasatelkou České televize v té hlasatelně tam nahoře v tom věžáku a bylo to slyšet přes celý údolí, že jo, až na Strahov z těch Kavčích hor a jestli byl třetí, nevím. No, jo, jo. A to je jedno.
2: To je jedno. No a prostě my jsme tam dělali ten stage, jsme stavěli, asi 12 dní se to budovalo celý, včetně jako neuvěřitelných historek o tom, že v té backstage třeba jsme museli napínat samet černý. Měli tam v backstage automaty s autíčkama, kde přišel chlap a měl vysačku a tam bylo, my jsme samozřejmě ve volných chvílích dělali blbosti, jak jsme tam seděli, hráli jsme ty autíčka a seděli jsme v těch toho automatu a to dělá to takový ten zvuk jako...
1: Počkej, a to bylo pro ten personál jako odreagování?
2: Já
1: nebo,
2: myslím, že
1: nebo
2: to bylo
1: pro Micka Jaggera.
2: To bylo
1: jako
2: pro Jaggera, aby mohl jezdit autíčka.
1: Jo, takhle.
2: Já nevím. Měli to přímo za tou stage tohle. A takže my jsme natahovali, teď nás tam buzerovali, jak ten summit má být natažený, jak to má být perfektní všechno, protože tam přijede rocková kapela. Já myslím, že oni o tom vůbec nevědí, o těchto záležitostech zákulisních, že jo, že to prostě si to uměl takový svět sám pro sebe, takový ten backstageovej. Ale přišel chlapík a měl na té vysačce měl napsáno volume manager. To znamená, že to byl chlapík, který, on říkal, jste tady od toho? A my, tak poplašený, že jo, mladý kluci, aby jsme nedostali nějak pojeb. Ne. A ono, tak vypadněte. Takže jsme jako šli pryč a on si sednul, měl šroubovák a ladil hlasitost těch autíček, toho automatu. Něco pro mě nepředstavíš.
1: Já jsem říkal, že volume manager je, který to PAčko, jako, jak to má hrát do těch lidí, ty vole, a on tam ladil.
2: On jenom ladil a jezdil s nima po světě třeba rok, ho to živilo. Tak jsem měl z toho chutí jít za tím Jaggerem a říct mu, víte o tom, že tady máte takovýhle lidi?
1: No jemu to bylo asi uprdele Jaggerově.
2: Já myslím, že tomu to bylo úplně jedno. Do teďka
1: a to je dobrý job, viď, skvělý. Ladit hlasy to z automatu na autíčka.
2: To bylo takový historek, pak jsme tam tahali umělý kytky, taky dva kamiony umělých květin a palem a já nevím z čeho všeho, by to tam jako vypadali, měli rockeři hezký, že jo. Zvláštní, no a pak a zásadní moment se odehrál, když jsme už měli skoro ten, když se stavila toto pódium, aby bylo rovně, tak tam byl takový zařízení, laserový zaměřovač a ten stál uprostřed toho ohromného Strahova. Tam bylo takový zařízení a oni říkali jako chraň vás ruka páně, abyste se tam vůbec přibližovali. To je tak drahý zařízení. To drží celou tu stage v rovině. Aby se to nikdy, aby tam ten hlavatý kobry, aby to nespadlo celý. To je strašně jako statický, aby to drželo. Aby se to nenahejbalo. Takže tohle bylo strašně pro ně zařízení, strašně podstatný. No a v jeden moment tam měl chlapík s destou, s tím vysokozdvižným vozíkem a něco vezl přes celý ten stadion. Přes tu plochu. A tam nebylo nic, tam byl písek prakticky, že na těch 2 kilometrech, nebo jak je to dlouhý kilometr možná ten stadion. A on to napravil přímo do tohohle zaměřovače. Povalil ho. A teď najednou všichni ty důležitý s těma nejdůležitějšíma visačkama, pominu tohohle blbouna s tím volume manager, ten tam to ani o tom nevěděl.
1: Ten
2: neslyšel přes hlasitost těch formulí. No a ty úplně jako, ty byli úplně říční a hnali se za ním a říkají fucking bastard a teď za ním běželi fucking bastard a běželi přes tu plochu k němu a on jako ano,
1: to
2: zareagoval.
1: Byl Čech, jako,
2: to byl nějaký tam... Čech s destou, ten věděl hovno a ten tam jel a jak viděl, že na ní běží tlupa prostě Američanů, tak to otočil s tou destou, vycouval z toho neštěstí, co tam udělal. S tou destou upaloval k tomu nejbližšímu jako východu, ale on to bylo docela daleko, že to je třeba 400 metrů tam k tomu. No, k těm, do toho
1: a ta desta jela rychleji, že oni utíkali.
2: Aby zajel do toho stadionu. No a oni ho pak našli, že jo, já nevím, co se s ním stalo, ale to bylo jako, to spadlo ten laserový zaměřovač, tak se 2 dny se to tam řešilo. No, ale nespadlo to naštěstí, koncert proběhl.
1: Peťa Vršek neví, co se s tím stalo, ale vypadá to, že bude po smrti.
2: Ten, už jsem ho nikdy neviděl, toho vysoko zdvižného pána z vozíku.
1: Vysoko zdvižného pána z vozíku. No tak myšleno, pána z vysoko zdvižného vozíku. Ale... Třeba pán byl taky vysoko zdvižnej. Jako.
2: Je to z jakého komiksu prostě, jo? Představ si tu velkou plochu a on to napere do toho, přímo do toho.
1: To se stalo, ale mně se to jo. Stalo mnohokrát v životě.
2: No, ty, to jsi zrovna nepracoval, ne?
1: No, tohle nevím, no, jestli jsem pracoval nebo ne, ale mám takový talent, jako, že jedu nějakou...
2: Jedu
1: cestou,
2: třeba takhle
1: polní, je tam jediné takhle tábořit, škodou stora Oravu a přitom napálím do jediného stromu, který je u cesty, ale to se stává, já toho pána naprosto chápu a cítím s ním. Hmm. Tak, po této příhodě Petra Vrška si pustíme samozřejmě Rolling Stones a to bylo turné Voodoo Lounge, tak z téhle desky si pustíme, my jsme říkali, že pustíme nějaký oplňovák, viď?
2: No, mohli bychom něco. Teď to tady furt bušilo, tak pojďme bušilo, trošku jako zjemnit. Nějaký polštářek dát.
1: Přátelé, teď to neustále bušilo, tak my teď je převexlujeme na takový trošku jiný bušení. Taky se říká bušit víceméně takovému láskyplnému aktu.
2: Jo, takhle.
1: Že ji někdo zbušil, tak...
2: Ne, já bych to řekl jinak. Pustím si něco jako Zmechu a Kapradí.
1: Jo.
2: Co? Teď koukáš zvláštně. To jsi nechtěl. To.
1: Ne, mechu se taky dobře uší.
2: Ježíš Maria.
1: No, vidíš
2: prostě
1: to.
2: Prostě pusto tam už. No,

0: povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Peťo, než se vrátíme k tvý profesi, a to znamená logicky do tvýho působiště Studia Y, který ano. Teď má samozřejmě prázdniny, to je jasný, ale ty máš spoustu aktivit ještě i o prázdninách, k tomu se taky dostaneme. Ale kdybychom se o tom rozpovídali, tak je mi jasný, že zase nedostaneme

0: To je Švédska, ty seš přes ty ano. Švédy teda.
1: Já mám rád ten jazyk, takže vlastně jo. I když se hraju u sebe větší blbosti někdy, tak mě to zaujme. Ale tahle zpěvačka mě zaujala. Ta má takový jako hrozně hezkou baladu jednu, ale tu si asi nepustíme, viď?
0: Tam nás to nepustilo, tady nás si pustíme nepustilo. Nějakou, je takový demáč, ale nádherný. Prosím tě, jmenuje se to, ty umíš teda švédsky, Baladen Emmet Brustet Hjärta.
1: Hjärta je srdce, takže taková balada o srdci vlastně.
0: Jo, jo, jo. Tak to bych taky přeložil, kdyby
1: no, vidíš,
0: řekl,
1: no, kdybych tady nebyl, viď?
0: No, Hjärta, no, to je jasný, Hjärta je srdce, to je švédsky. No, finsky je to Hjärta. To víš? Ne, nevíš, viď? Já taky ne, to je jedno, to jsem
1: a
0: si
1: a maďarsky je to Hjärta?
0: Jo.
1: Ne.
0: Hjärta.
1: To je zase Hjärta, to je na koně, se takhle mluví, to je koňský jazyk, konžskej.
0: Konžskej. Ty vole, my jsme jazykověci, ale opravdu excelentní, přátelé. Kdybyste chtěli něco přeložit.
1: Třeba z konštiny, ano, tak z konštiny, je, pojďme.
0: Ano. Mongolsky s Petrem Vrškem umíme oba dva perfektně teda. Ano, tomu se předháníme, kdo líp přeloží Čingis Khanovi paměti třeba, že jo? Byl Čingis Khan Mongol? Byl.
1: Ne, myslím, že jo, ne. Zali, že jo,
0: určitě,
1: jo.
0: Určitě. Tak jo, takže a je to fakt krásná písnička, ale ještě k té švédské muzice, teda, když říkáš, že tě to Švédsko, tak a byl jsi někdy ve Švédsku?
1: Byl.
0: A kde jsi byl ve Švédsku?
1: Různě.
0: Co to je různě?
1: Byl jsem Blekinge, to je taková oblast dole na jihu. Teď jsem byl nedávno, jsem byl ve Stockholmu vlastně s kolegou z divadla Dominikem Renčem jsme byli, tak on už je taky pár let, on to letí čověče, no ale to je jedno. A byli jsme tam na výletě ve Stockholmu, v Gamla Storu, ve starém městě, jsme byli v Dugardenu, tam okolo, tam jak jsou ty muzea. A tam je taky zajímavá historka, máme s Dominikem, že my jsme se tam ubytovali vlastně v nemocnici.
0: Promiň. Dominik Renč, přátelé, to je taky člen studia Y a velice důležitý, protože ano. On jakoby přebírá roli po legendárním
1: Mirkovi Kořínkovi.
0: A je to strašně šikovný kluk, který je výborný muzikant a taky herec, tak pokračuje.
1: Výborný muzikant a výborný parťák na cesty a my jsme byli ve Stockholmu a protože samozřejmě hledáme nějaký levný ubytování a tam nabízeli zajímavý ubytování, který bylo v porodnici. To znamená, že my jsme přijeli. Vždycky, když se narodí děti, tak je volný patron, oni to pronajmou. Takže taky nejsou úplně blbý, docela dobrý nápad. Tímhle by se mohli český nemocnice tak inspirovat, ale tady je to většinou obsazený, že hodně.
0: Tak ty se vždycky opucoval placentu, jo, a měl si volný lůžko.
1: A je zajímavý, že v tom pokoji samozřejmě byly plínky, takový čudlík, když
0: a
1: se něco děje.
0: Hodilo, ne?
1: Přebalovací pult.
0: Petr Vršek se umí ubytovat.
1: A nejlepší bylo snídaně, že když jsme si dali těch pár pěveček na tom pokoji pro ty novorozeňata, no a ráno jsme vstali a tam všude kolem nás, to je jako ráno jsme to měli jako i se snídaní teda, ale tam všude byly ty maminky s dětma a ty tatínkové, ty prostě vikingové potetovaný, ty tam teda taky nebyly nějaký úplně nadšaný, tam tak jako... seděli.
0: Moc se to tam nebavilo, no jasně.
1: Tak tam posedávali ty maminka, tak jsem brali ty vokurky a mrkvičky a tak na tu snídaní a kojili tam.
0: A tam byl Vršek s Renčem. Jo?
1: A Vršek jako tam... s Renčem tam seděli a dávali si tam vyprošťováček.
0: Počkej, ale ve Švédsku se nechlastá přece. Ne. Víš, proč byly nasrány ty vikingové?
1: Vím, teď už vím.
0: Protože jsem měl Plzeň, ty vole, v ruce. Vychlazenou, kterou jsi přivez z Evropy, tedy respektive z Česka.
1: Ano.
0: Je to tak.
1: Ano.
0: Počkej, a to jste mohli, to vás tam nikdo jako neprudil, že tam chlastáte v porodnici ještě navíc?
1: Ne, to jsme, tak to já to přeháním, aby to samozřejmě bylo dramatičtější.
0: Jako, samozřejmě přeháníš to v tom, že jsi neměl dvě typy, ale jenom jednu.
1: Dávali jsme si samozřejmě čaj po ránu. Ne, tam bychom asi nemohli mezi těma maminkama. Navíc já bych to asi taky neměl rád takhle.
0: Člověče, já se mezi maminkama celý život chlastal.
1: A dětičkama, jo. Takže,
0: no, já vůbec ne. Za pánu nejsem ve Švédsku, ale
1: no.
0: Chtěl jsem se zeptat, takže jsi ve Švédsku byl Göteborg, že jo?
1: Göteborg, jo.
0: Ale já znám ze Švédska, víš, co znám? Švédský koule. Mm-hmm. Myslím ty masový, ty nemyslím švédskou trochu, nic. Švédský koule, ty masový, že jo? Pak znám švédský hokej,

0: Göteborg, Stockholm.
1: Abu.
0: Co?
1: Abu.
0: A teď jsem to chtěl říct. Abu, samozřejmě, k tomu se dostaneme.
1: Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi ne, Abu Babi spíš, jakoby holky z téhle kapely. Znáš zpěváka Harpa?
1: Jo, počkej, jo.
0: Zpíval takový velký hit, bylo to v 80. letech, tuším, jmenoval se Horoscope. Mm-hmm. Byl to velký, a to byl velký hit, ale dobře. Ale to já ti jenom zkouším, když jsi ten Švédomil, jo? Ale Abu znáš?
1: No.
0: Co si myslíš o kapele ABBA? To by mě zajímalo, člověče, o jejich písničkách vůbec, o tom fenoménu kapely ABBA.
1: Jako hele, ne, tak jako leze to do uší tak, že si na to, i když nechceš, tak je to takový guilty pleasure trochu, jo?
0: Ano, kurva to leze do uší, ano. No.
1: Je to, takže řeknu, je to pro mě takový guilty pleasure, že si to ti to tak jako rozhejbe, no z diskotéko, je to takový, jo, ale hudebně nevím, na to nemám úplně názor.
0: Ochu, že... když ty jsi se proháněl tatínkovi z koule do koule, tak já jsem poslouchal v 70. Abu, segra moje, to někde přinesla prostě. Mm-hmm. Měli jsme takový tu B4, nebo jak se jmenoval ten magneták, a tak to tam pouštila. Já jsem se do toho tak zamiloval, člověče. Mm-hmm. A tak mě to vlezlo do uší. První, co jsem slyšel, bylo Hany Hany. Písnička. Aha. Velký hit. Ale ABBA, co píseň, to hit. To byla... A člověče, ta ABBA mě drží až do dnešních dnů. Já jsem dokonce nedávno si koupil dvojcedečko, kde jsou best of ABBA, mm-hmm, originál nahrávky, mm-hmm, teda, a normálně jsem to v autě pouštěl a když se samozřejmě celý život zajímám o rockovou muziku, tak jsem našel, a ono to není tak těžký, našel jedno CDčko, kdy švédský kapely, nebo vůbec severský kapely, udělali covery písní ABBY. A ty severský kapely jsou převážně metalový. Ty vole, to je takový materiál, ta ABBA, že oni opravdu, jak to říct, s pokorou udělali aranže do toho metalového hávu. A zní to naprosto skvěle. A tam je poznat, jak ten Björn Andersson a Ulveus, že jo, ty dva autoři, udělali tak skvělý materiál, že se dá použít ve všech směrech. A ti Švéči, to jsou generace, o dvě generace, tři generace snad, mladší kluci, který prostě mají takovou úctu k té kapele ABBA, že s velikou úctou a pokorou dělají tyhle ty kaverze, je to luxusní, jenom k tomu Švédsku. Mm-hmm, to mě zaujalo. Ale ty seš cucák, ty víš, ty o
1: ABBA. ABBA, dvě B.
0: No. Navíc ta, jak ona se jmenovala, ta Aneta, nebo já, jak ty holky, nevím, jak která byla která. Ale ta blondýna, ta měla úžasnou prdel teda. Ono o tom psal nakonec celý svět. Ale to už je trošku jiný příběh. No. Tak. Pouštěli jsme si tu Sara. Ještě ne?
1: Ještě ne, ne.
0: Jsi to zamluvili
1: skoro. Ty jsi mluvil o jejím zadku, teda ne o jejím, že
0: ne,
1: to neznáš.
0: Ne, o tyhle, tuhle neznám. No. Její zadek, neznám zadek Sarah do Finner. To neznám, ale zpívá nádherně. Tak. Ty vole, já to musím nějak spustit. Tak počkej, kde to tady máme?
1: Jestli to půjde.
0: Ale půjde to všechno, když se chce. A já chci.
2: Yes. Ale ty to mám jako jiný. It's her story. Start from where?

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vršková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Petr Vršek, herec, muzikant, je mým hostem dnešním v rokový zpovědnici. Peťo, ty máš takovou specifickou nahrávku připravenou.
2: Ano.
1: Řekni nám k ní něco.
2: No, je to, jestli to, budu zase ty názvy, já jsem na to úplně levej, ale jako vždycky si to poslechnu, líbí se mi to, pak si to přečtu.
1: Ale já ti budu v divadle dělat poradce, já ti vždycky připomenu něco. No,
2: dobře, ne, jako já...
1: Jako třeba, když se budeš ptát, s kým to ten čert, tyjo, tam, kdo ho to tam prudil, ty vole, v tom já říkám, Káča, Peťo, víš, a tak no.
2: Takhle, děkuju,
1: no, tak pojďme dál.
2: Ne, prostě, jde o nahrávku, je to píseň, vlastně verze písně ukrajinský Červená kalina, a chci tím trochu vzát hold Ukrajině a jejímu boji za svobodu, která si to zaslouží, a prostě mám potřebu to nějak jako vyjádřit, a to je asi nejlepší písní.
1: To je fakt.
2: Když si v tísni, řekni to písní.
1: Ano.
2: Takže
1: to řek kdo?
2: Nevím.
1: Ty jsi to vymyslel ty?
2: Ne, podle mě to je text nějaký písničky.
1: Když si v tísni, řekni to písní, to je nádherný, ty vole.
2: No, ale ne, to někde je, to není moje.
1: To je jedno.
2: To je asociační řadu, jsem k tomu
1: nějak došel. Tím se nebudeme zabývat. Ano, takže zpátky k té písničce.
2: No a je to Červená kalina. Jmenuje se ten kluk Andrej Hlivňuk a je z ukrajinské kapely Boombox. A on byl na turné v Americe, zkrátil jí, protože se vrátil, aby mohl bojovat za Ukrajinu.
1: Takže šel na frontu.
2: Proti ruský invazi, ano. A nahrál a kapela vlastně tu Červenou kalinu a kapela na ulici v uniformě. A vlastně ta písnička se stala populárnější, ještě když se k němu přidal jeho africký hudebník, nevím, jestli vyslovím to správně, The Kiffness.
1: Aha.
2: A společně udělali takovouhle nahrávku, no.
1: Tak si ji pustíme.
2: Můžem.
1: Jdeme do ní. Luz!

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Je přesně 22 hodin, no přesně, za půl minuty bude přesně 22 hodin. Posloucháte rokovou zpovědnici. Petr Vršek je mým hostem. Pokud se chcete na něco zeptat, mít poznámky nebo případné doplňující, jak bych to řekl, věci, komentáře, na který, nebo fakta, kterých jsme se nedopátrali, protože oba dva máme děravou paměť, nekecej mi do toho, za chvíli budeš mluvit, ty nikdo neuslyší, no prostě. Hele, Sweet Child O' Mine, tedy Guns N' Roses, vám teď pustím a pište SMS-kami nebo mailem, a nebo klidně volejte na číslo 210 32 33 34. Vždycky se na něj dívám. Už bych ho měl znát z paměti, ale já mám paměť děravou. Tak, jdeme do toho.

0: Spovědnice.
1: Herec a muzikant Petr Vršek, mým dnešním hostem ve Spovědnici Rádia Beat. Petře, ještě zpátky k tvý profesi, furt jsme si dělali nějaký prdelky, furt jsme někam odbočovali.
2: No to byly různý začátky moje.
1: No, tak jasně, no, tak začátky jsme probrali s loutkama, si blbnul, že jo, pak jsi se dostal k herectví. Totiž, já jsem slyšel, že pan Schmidt si vybíral herce na Damu, mimo jiné teda asi, já jsem slyšel o té Damu, a že si vybíral specifický typy herců, hereček, který by se mu hodili do toho jeho specifického divadla, tedy Studia Y. Je to tak nebo ne?
2: Z části to tak je. Určitě vždycky on měl takovou, vybíral si určitý typy lidí, buď to, který byli muzikálně nějak nadaný, nebo něčím specifický, nebo byli nějak jako jiný trochu, ale je v ním nějaký
1: šálý,
2: talent.
1: Prostě, šálý, no. Já se překládáme do češtiny, ano.
2: Ale vlastně ten základ tam nějak asi v hereckým být musí, nebo nevím. Samozřejmě on dokázal skládat ty lidi, jako lidi, kteří by normálně asi spolu nehráli, nebo by byli, on tomu říkal barvy, my jsme pro něj byli vlastně barvy, jo, někdo byl žlutá, někdo zelená, někdo modrej, a on to takhle dával dohromady, protože původně on byl vlastně výtvarník a takhle to skládal. No.
1: Takhle to vnímal.
2: Takhle to vnímal.
1: To znamená, že se do toho Studia Y dostávali i osobnosti, herci, kteří byli třeba, jak to říct, monotypoví, jako
2: určitě
1: jeden typ herečky nebo herce, který hraje takovou tuhle roli. Těch univerzálních rolí, já jsem tam postřech jako mnoho. Ty jsi zrovna ten univerzál, který zahraje víc jakoby charakterů, různých, jo, hraješ. Teď to řeknu, prosím vás, přátelé, teď to řeknu zase jako kohout, no. Prostě Petr dokáže zahrát intelektuál nebo naprostýho blbečka, jo, abych odlišil.
2: Snažím se, no.
1: Ano, jasně. A jsou tam herci nebo herečky, kteří jsou typově prostě jednou daný do určitých typových rolí. Je to tak?
2: Jo, jako jo, vlastně máš pravdu. Ano, takhle když dělal ty svoje inscenace, tak už nás měl jako trochu zařazený do těch rolí, který měl zkoušený vlastně, a takhle to používal, no. Je to tak, no. Ne. Jako třeba tam byl Schmitzer, že jako úplně jako jiný typy, jako když si vezmeš, já nevím, Vladiku, Jitku Schneiderovou. Jo, když teď takhle jmenuju za sebou ty lidi, tak každý je úplně jiný. Každý má úplně jinou osobnost. Marek Eben, že jo, tak to taky není úplně
1: Krečmerka, že jo, to je tam
2: Krečmerová, ano, ano. Jirka Lábus.
1: No.
2: Klasický hroťák prostě.
1: Jasně.
2: Co řekl, no, manšaftu.
1: Na Martina.
2: Martin Dejdar.
1: Dejdara nemůžeme zapomenout, no, samozřejmě. A kdo teď tvoří takovýto tělo Studia Y?
2: Teď to tělo vlastně se utváří, já myslím, že teď se otvíráme jako, nebo bychom se měli otvírat světu víc, nebo aspoň já si to myslím, že bychom měli být otevřenější, byli jsme takový uzavřenější skupina, ale za to vlastně může trochu i ten Honza Schmidt, který to držel jako takhle uzavřeně tu poetiku, nepouštěl tam cizí vlivy samozřejmě, protože to jednak mu nedovolovalo jeho tvorba, jako si myslím tu formu, kterou on dělal.
1: Nedovolil vám to i jeho ješitnost?
2: I jeho ego, to jsem chtěl říct.
1: Jasně,
2: no. Ale ono to spolu souvisí, to nelze oddělit. Takže jako ano, takže já si myslím, že teď jsme v takové fázi hledání, a hlavně já chci říct všem posluchačům, že Studio Y jako existuje. Jo? Já se potkávám s názorama, nebo ono to do toho veřejného prostoru proniklo tak, tahle fáma, že jako Y-ka není, tak ona je, a naopak máme nový premiéry, děláme nový inscenace a snažíme se prostě to znovu nakopnout i novým směrem trošku, ale zároveň v duchu té tradice Y-kovský, která je taky specifická, jo. Takže ne, že bychom to úplně zrušili a teď pojďme tady úplně odjinuť, to ne. Jako vycházíme z těch tradic, které tam jsou. A jenom ještě dopovím, že vlastně zemřel jeden ředitel, Jan Schmidt, který to zakládal, a Rok na to byl zvolený ve výběrovém řízení druhý, další rok byl odvolený, takže najednou on měl nějakou podmínku transformace toho divadla, která se jakoby nepovedla úplně, a takže se to vrátilo zase o ten rok zpátky. A jde o to, že ty lidi samozřejmě čtou jen titulky, takže tam je. Zemřel ředitel, druhý titulek je, ředitel byl odvolaný, transformace skončila, nepovedla se třeba, takže něco takového. A vlastně ten člověk si řekne, aha, tak to divadlo
1: je v prdě,
2: není. Asi, jo. Protože se zavřelo nebo něco. Tak prosím vás, nezavřelo.
1: Jo.
2: No, nezavřelo se.
1: Normálně se
2: hraje. Naopak.
1: Prosím vás, teď, abyste
2: ze semínka roste nový strom.
1: Ano, ano, je to tak, abyste se nenechali mýlit, když se teď podíváte na červencový a srpnový program Studia Epsilon, tak tam najdete prd, protože jsou prostě divadelní prázdniny, ale od září ano. Studio Epsilon dál funguje. Ještě
2: a máme i nový tituly, máme Kabaret na vodě s Dagmar Peckovou, Martinem Dejdarem, moc hezká věc.
1: Byli nová. Jsme na tom, moc hezký představení.
2: A pak další věc, Mejdan s Mozartem, to je taky jako, to máme rádi.
1: To je především ten, no, já jsem s ním letěl v letadle na Menorku.
2: Jendaj Ráň?
1: Jo, ano, to je on.
2: Ano, on to režíroval.
1: On mi v letadle radil, do kterých hospod na Menorce mám jít a pozdravuj ho,
2: ano,
1: poradil mi výtečně. Pak jsem tam jezdil, nebo lítal 10 let a ty hospody jsou výborný. Jako. Takže El Ogardel Pollo, přátelé.
2: Můžeš doporučit?
1: No jasně. Ciutadela, to je starobylý město, západní pobřeží, to je to otočený k španělský pevnině, nádherný historický město, kde se konají i takový ty slavnosti menorský, jak tam jezdí po tom náměstí ty šílení jezdci na těch koních a jsou tam tisíce a tisíce lidí, tak v tomhletom historickém městečku je hospoda, takový bufáč, hnusnej, slizkej, s makartovejma stolama, kde dělají nejlepší tapas ve Španělsku. A ta hospoda se jmenuje El Ogardel Pollo. Ještě to má něco společného s drůbeží.
2: Já myslím, s nějakým ogarem. Víš,
1: co to je El Ogardel Pollo? To je vlastně kurník. Ale prde, ogarová, ty vole.
2: Hospoda.
1: No, hospoda. No, taky by se to dalo tak přiložit. Ale je to kurník a já jako kohout jsem na to opravdu pyšný. Tak to jsem letěl s Jiráním právě. On už se mě nepamatuje, ale tehdy mě ochotně radil, protože už předtím vždycky říkal, když má Epsilonce divadelní prázdniny, tak jezdí na Menorku a on už to měl známý.
2: Vím, no.
1: A jezdí
2: tráví
1: tam
2: léto, no.
1: Tráví tam léto, ano. Tak, dobře, tak to je další hra nová.
2: To je další hra, pak máme ještě Upokojenkyně. To je na velký scéně.
1: Na velký scéně.
2: Ano, a to režíroval Petr Vacek zase.
1: Tam hraje Loubalka.
2: A tam hraje Loubalka.
1: No.
2: Ano. A Termerka, takzvaně Lenka Termerová, no, a Lenka Loubalová. Dvě Loubalky a dvě, jedna je Loubalka, jedna je Termerka. A to je taky moc hezký představení. No, takže určitě zvu všechny a přijďte, choďte na od podzimu a můžete nás podpořit i tímhle.
1: A nesmíš zapomenout, ještě připomenout Janouše, Janouche, já si to fakt
2: Martin Janouš. Janouš, ale to taky francouzský.
1: Martin bude hostem tady v spovědnici určitě.
2: Ano, prázdninové iluze.
1: Prázdninové iluze, což je... Výborná hra, mně se to taková odpočinková, pohorová, ale která je, prosím vás, není to jenom taková bohapustá nějaká komedie, ale odkazuje to na to prostředí těch chatařů a
2: ano, těch chatových osad
1: a chatových osad.
2: Já tam hraju rybáře.
1: Tam hraješ rybáře.
2: Chumlu.
1: Ano, takovýho, docela šílenýho. Docela šílenýho rybáře. Ano.
2: Chytám krtky.
1: Krtky jako, přátelé, myšleno zvířátka, jo, jako.
2: Ano.
1: Ale jestli se o tom chcete přesvědčit, tak rozhodně na tu hru jděte. Taky.
2: Určitě.
1: Vyvedená věc, která u těch intelektuálů, takových těch pamětníků Studia Epsilon, co jsem si všiml, jsem to sledoval, jo, pak jsem to sledoval, tak byli takový zatrpklí, že to je pokleslá zábava, jsem si jako všiml, ale u publika, respektive fanoušků Studia Epsilon, ta popularita téhle hry strašně stoupala a mám pocit, že to je jedna z nejoblíbenějších představení Studia Epsilon. Je to tak nebo ne? Ty to můžeš posoudit.
2: Já nevím, je to vždycky totiž, ta návštěvnost je taky vrtká, on to je nahoru dolů a jeden týden máme třeba úplně vyprodáno, někdy na něco chodí míň, na něco víc a ani to nesouvisí s titulem, ale s nějak s ročním obdobím, s týdnem, analyzujeme to a nevíme, proč se tak děje.
1: To je hele při koncertech kapel nebo
2: taky i nevím, proč to tak
1: divadel,
2: je, nevím, co se děje, vždycky jeden týden je to jinak, než nemá to prostě klasický.
1: Je to myslích a náladě lidí, tak to prostě je.
2: Se říká všechno v hlavě.
1: No, hele, vem si to tak. Jeden den máš strašnou chuť si dát vychlazený, orosený pivo a druhý den ty vole do sebe nenacpeš pomalu ani čaj. To je prostě podle nálady a jako je to, jak se tomu říká?
2: Já bych měl, že to je tak masový, víš, takový masová, že by si 100-200 lidí řeklo, mám chuť na čaj dneska, ne na to pivo. Nebo naopak.
1: Ty vole, ono to taky je, ale pozor. Ono to
2: že jsme napojení, jako my na začátku, když jsme si vybrali podobné písničky.
1: No jistě,
2: takže
1: samozřejmě, a teď budeme hrát další.
2: No jasně.
1: A teď já nevím, který vlastně. Jo, teď
2: a ještě pozvu na Země mezi mantinely o hokejistech.
1: To by mě zajímalo, vy tam snad bruslíte?
2: On za večera udělal představení, ano, je to historie hokeje. A je to, no, hezký to je. Bruslí se tam taky.
1: O historii českého hokeje.
2: Ano, českého hokeje.
1: Respektive československého hokeje.
2: Ano. Jo.
1: To já jsem samozřejmě ten program sleduju, vašeho studia divadelního, a tohle si dokážu představit. Asi tam Sáry, tady oslovuju naší produkční, musíme jít na tuto hru. Říká, že to záleží prej na mě. No, já jsem strašně línej totiž, já nikam nechci chodit. A
2: no tak choďte, prosím vás, nebuďte línej, jak kriký.
1: Nemám přímo, tak teda, tam hraješ?
2: A ještě na fau, ne, tam nehraju, ale ještě hraju.
1: Ty neumíš bruslit.
2: Já právě neumím bruslit. Ale ještě jsem chtěl pozvat na Fausta, což je taková klasika trochu, a není to úplně ypsilonkovský, ale je to, já to mám rád.
1: Přátelé, toto představení jsem viděl osobně. A komu jsem to říkal, ty vole? Někomu z tvých kolegů jsem to říkal, že je to strašně neobvyklý pro Ypsilonku.
2: Je, no.
1: Ale je to luxusní. Je to lidi, kteří jsou zvyklí na představení Studia Ypsilon, když jdou na tuhle hru poprvé, tak jsou strašně překvapený a možná trošku rozpačitý z té první půlky, protože jim to přijde, zkusím to slovo říct, vážný, jakoby, a nepatří to jakoby do té atmosféry Studia Ypsilon, na kterou jsou zvyklí, ale v té druhé půlce to má obrovský spád a má to obrovskou myšlenku. To je výborný představení. A ne, že ho stáhnete z repertoáru.
2: Je to faustovský téma a napsal to Milan Uhde. A je to, ano, samozřejmě, někdo řekne, je to takové brněnské, ale i Brno.
1: Kdo tam hraje? Připomeň hlavní role.
2: Hraje tam Honza Večeřa, hraje Fausta, já hraju Mephista.
1: Mephista, ano.
2: Takže se přitipuje na mého Mephista. A hraje nás tam jako hodně. Bára Skoč do Polova, Dominik Krenč tam taky hraje. Jan Jiráň hraje Boha.
1: Tak on je Bůh.
2: On je Bůh.
1: Jiráň je Bůh, to je jasný, ty vole. Jasně, ale je to fakt výborný představení. Já jsem byl strašně překvapený. Jak je to dobrý. A zprvu jsem byl překvapený, jak je to divný na tu Ypsilonku. A když se mi to takhle spojilo, nebo nám spojilo, tak jsme si pak dali z chutí tu dvojku červeného předraženého v tom baru, řekli to tomu barmanovi, to je hrozný vidřiduch, tak jsme si dali z chutí tu dvojku, protože to byl velice zvláštní pocit z toho představení, pozitivní pozor, připomínám, takže doporučujeme. Tak, Ypsilonku jsme probrali, to je skvělý.
2: Takže choďte.
1: Choďte až od září, prosím vás, teď jsou prázdniny. Veles Collection Daydream, co řekneš týhle písni, kterou jsi ty vybral?
2: Ano, já ji mám rád, je to denní snění a já nevím, k tomu, co k tomu dodat. Původně to mě jako, já jsem se koukal právě na internet a nevím, je to z 60. let a jsou dvě verze, jedna je z 60. 6. druhá je 69. a já nevím, kterou verzi teď my si pustíme, ono těch verzí je víc.
1: Já vím, že to budou ty Lament Spoonful.
2: Jo, tak možná je to ta úplně možná původní, jo, z 66. a já ji mám hrozně rád.
1: Jasně. Petr Vršek má tuhle skladbu hrozně rád, i když v 60. letech vůbec nebyl na světě.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, přátelé, posloucháte Rokovou zpovědnici na Rádiu Beat, je 22 hodin a 28 minut.
2: Už?
1: Ještě mám, no, ty letí to.
2: To letí, asi snad 10 minut.
1: Pozor, ale máme Bíťáka, který nám zavolal a má jeden dotaz a jednu poznámku. Slyšíme se, kolego?
3: Ano, slyšíme. Pavel Praha.
1: Nazdar, Pavle. Ty jsi měl, slyšíš Pavla?
2: Neslyším Pavla.
1: Neslyšíš, vem si sluchátka třeba, jako takhle si zapichni.
2: Já, vidíš, to je moudrý.
1: To je, tady máme, víš co. Pavle, já budu tlumočit zatím. Ty jsi se ptal, dej to takhle do té díry, tady takhle sem někam. A ty jsi se ptal Petra Vrška, dohledáváš tvýho kamaráda, nebo jak jsem to pochopil?
3: Ano, ano, ano, kamaráda z mládí, který jsme poslouchali rockovou muziku a hlavně Větrník.
1: Slyšíš už?
2: Ano, ano, slyším, slyším.
3: Ano. Když slyším Větrník, tak se mi vrátí to o x let nazpátek a je to jako včera a právě vždycky na toho kamaráda vzpomenu a vím, že právě skončil někde v divadle Y.
2: Tak skončil to zní, a začal jinde.
1: To zní strašně.
3: A skončil a začal jinde. No.
1: Takovou slibnou kariéru měla, skončil v divadle Y. Ne, já vím, jak to myslíš. Zkrátka pracoval v rádiu Y.
2: A teď režíruje v televizi. A píše.
3: A teď jsem se dozvěděl, že režíruje v televizi. Takže
2: a jmenuje se dopadám. Aleš Kysil.
3: Aleš Kysil. Tak kdyby nás poslouchal, Aleši, tak se ozvi Pavlovi Hojdovi z Kutné Hory.
2: Ano,
3: tak a budeš vidět. No, my jsme spolu zjeli na hory a říkám, úplně se mi vytratil ze světa. Vždycky, když slyším Větrník, tak se na něho vzpomenu.
2: Já mu můžu nechat vzkaz v divadle klidně. Občas
3: tak
2: se,
3: klidně vzkaz
2: se tam
3: v divadle
2: staví. Jo?
1: A to je generace.
3: Tak já bych kousek od televize teďka, tak se můžu za ně klidně stavit na kafe.
2: Jo, nebo se tam stavte, no. To bude jednodušší.
1: Bezvadný. Takže Aleš Kysil tam pracoval jako dramaturg?
2: V Y-ce?
1: Ano.
2: Já myslím, že jo, no, že byl dramaturgem.
1: A teď je v České televizi teda.
2: Ano, ano, myslím, ale nevím, jestli má plný úvazek v televizi, nebo dělá pro televizi, ale vím, že dělá jako režii televizi.
1: Jasně. Pavle, ty jsi měl ještě jednu poznámku, nebo je to všechno?
3: Ano, měl jsem ještě jednu poznámku. Tam jste pouštěli tradiční ukrajinskou lidovou píseň Červená kalina.
2: Ano, ano.
3: V ukrajinštině Červená kalina. A když jsem to slyšel, tak jsem si vzpomněl, že vlastně, když začala ruská agrese proti Ukrajině,
1: ano.
3: Že v dubnu 22 skupina Pink Floyd vydala single, teďka jsem už dohledal i název, jmenovalo se to Hey Hey, Rise Up.
2: Ano, ano, ano.
3: A postavili to na vokálech známého ukrajinského zpěváka Andrie Jelinka z kapely Boombox. A dlouho to běželo v televizi, ten videoklip, a právě tam byly úryvky z těch textů Červené kaliny.
2: Aha.
3: Takže to se mi jenom vybavilo, když se to pouštělo, že jo, to byly takové dvě slavné věci, že jo, první bylo tohle z toho.
2: Ano, potom, jo, a to Rise Up, ten do Floydi, co dělali, no ano.
3: Tak, hej, Rise Up, to je ono. A druhá akce vlastně, to vždycky si vzpomenu, když vidím YouTube, tak si vzpomenu, jak zpívali, že jo, YouTube, jak zpívali v metru, jestli pamatujete. Při bombardování udělali koncert.
1: Jo, jasně.
3: V metru na schodech pamatuju, jak tam stál.
1: Jasně.
3: Frontman a zpívali tam v metru těm chudákům, co se tam musí schovat před tím ruským šílenstvím.
1: Jasně, předtím, jasně. Naprosto chápu, co říkáš a souhlasíme s tebou. Díky za tenhle příspěvek, Pavle. Jo, díky.
3: Dobře, taky.
2: A krásný večer.
1: Tobě taky.
3: Pěkný večer. Jasně,
2: krásný nám všem. Večer.
1: Nám všem, jasně.
2: Ať jsou všechny bytosti šťastný.
1: Ano. Ať je konečně dobře. Měj se hezky. Čau, čau.
3: Ať je dobře, taky. Mějte se pěkně.
1: Ahoj. Tak to byl hezký příspěvek. Jedna otázka, jedno konstatování. A já bych tedy pustil skladbu, kterou vybral Petr Vrš.

0: Ček, teď je to kapela, kterou já mám taky rád. Ta je na takovém rozmezí alternativního roku, roku poproku, ale má, má koule. Má tu prostě ptáka, tato muzika, musím říct, a ta kapela se jmenuje Coldplay. A my si pustíme skladbu, která se jmenuje Yellow, tu jsi vybral?
1: Ano.
0: Tak jdem do ní.
1: Ano, pojďme na to.
0: Pojďme na to.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková spovědnice na Rádiu B.
1: Peťo, tuhle tu novou desku Hackney Diamonds od Stoneu mám strašně rád a tahle ta skladba Driving Me to Heart je, jak na tebe působila, úplně jiný čerstvý vítr od Stoneu. Ty Stoney máš taky rád, ne?
2: Stoney mám rád, no.
1: Nakonec jsi dělal bedňáka, to voláš.
2: Já jsem pro ně dělal.
1: A koukal jsi, počkej, já to si neřekl vlastně. Ty jsi koukal Jaggerovi na rozkrok?
2: To bylo z Bob Dylan. To bylo v Paláci kultury.
1: Dylanovi.
2: A já jsem zase měl na starost, že jsem hlídal zákulisí a hlídal jsem výtah dole v Pakulu, když se vyjíždí na to jeviště a nade mnou byla škvíra, jo, dole vlastně v podlaze toho jeviště a tam zrovna měl nohy Bob Dylan s kytarou a tam byla taková jako škvíra, která měla třeba, já nevím, 5 čísel, takže takový ten tou průrou, já jsem zbožně koukal na toho Dylana ze spoda, jak on tam hraje na tu kytaru. Bylo to, kdybych se na sebe koukal v tu chvíli, tak bych čekal, že přiletí andělé ze zhora, jo, jako to světlo tam na mě zářilo, já to zbožně koukal jako na Dylana nahoru. A já byl pod ním 4 metry pod Dylanem jsem stál.
1: Já jsem viděl se.
2: No, úžasný.
1: Skoro, že tam nehrála ten na ten, že jo, nebo něco. Měli sukně.
2: Kdyby se propadl, tak ho chytnu do náruče a to by bylo. Já bych mu vlastně zachránil život třeba, že jo.
1: Ty vole.
2: A můj život by se ubíral třeba úplně jiným směrem.
1: By
2: dělal záchranář na koncertech.
1: No, zaplať pánbu, že seš herec. Ypsilonce. Peťo, prosím tě, aby jsme nemluvili jenom Ypsilonce, nakonec jsme probrali takový zásadní představení studia, ale pojďme se ještě podívat na to léto teď, protože nezahálíš, už jsi se o tom zmínil, o těch letních představeních.
2: Já začnu rovnou jako tím, kde jsem začal letní představení. Tak to byly 40-stupňový vedra. My jsme hráli s Davidským divadlem ve Voděrátkách. To je taková taky scéna letní, kde hrajeme s Davidským divadlem.
1: To je kde?
2: Je to u Říčan. A tam teda bylo jako hodně velký vedro a my jsme tam hráli, ztratili jsme Stalina, na což teda taky zvu.
1: To je nějaká letní scéna? Nebo
2: jo, jo, jo, no to je, ten majitel tam to pronajímá, takže tam jsou různý divadla. To není jenom okolo Davidskýho divadla, ale my s Davidským tam týden se tam tak tráví čas, nebo několik dní.
1: Takže festival koncem takový června. Jako divadelní,
2: no, festival divadla. A takže to je koncem června, ztratili jsme Stalina, taky zvu, teda to máme strašně rádi.
1: Zaplať pámbu, no.
2: Zaplať pámbu. Teď ještě toho druhého, třetího a všechny, co tam jsou.
1: Ještě ty další Staliny, co teď máme. Ano.
2: Snad je taky ztratíme. No, doufejme. A přes léto ještě hraju na Kampě, letní scéna muzea Kampa, a tam já hraju v martě. To je představení o Martě Kubišové, taky v Řelezu. To bude až od 23. srpna do 7. září. A v srpnu ještě hraju ve Formanovi, což je představení o Formanovi logicky. A to je od tuším 9. srpna do 15. srpna.
1: A teď se děje co? Slovových mlýnech?
2: Teď se tam děje premiéra letošní, ale už je vyprodaná, takže tam už se nedostanete asi zřejmě, pokud někdo neonemocní. A z diváku myslím. Tak tam se hraje Klan Baťa, což je o Baťovi.
1: Tam taky seš angažován.
2: Tam nehraju.
1: Tam nehraješ.
2: Tam nehraju.
1: Jenom to propaguješ jako tuto scénu, která je... Ano. Přátelé, ty Sovovy mlýny, nebo jak se to jmenuje, ta scéna, je strašně zajímavá, protože
2: letní
1: je to...
2: Letní scéna muzea Kampa se to jmenuje.
1: Ano, letní scéna muzea Kampa. Je to v takový dvoraně Kampy a když neprší, tak je tam skvěle.
2: To je pravda, je tam fakt hezky.
1: Je to
2: a tam dominantou je platan, který je teda nádherný.
1: Ano, je tam strop, který je součástí všech představení.
2: Ano.
1: To je neskutečný, protože naštěstí nenašel se žádný debil, který by ten strom pokácel.
2: Ano.
1: Protože ten je fakt součástí všeho. A tvoří opravdu nádhernou atmosféru. Jak i ta příroda dokáže podpořit umělce, bych řekl.
2: Pomáhá nám platan.
1: Pomáhá
2: sice
1: vám platan.
2: Sice nenapoví třeba text, ale...
1: To neřekne, jo?
2: Ne.
1: To je švejt.
2: Ale dokáže uškodit, jo? Ten platan. Víš, co dokáže?
1: To ne.
2: Že přestaneš naopak mluvit nebo zpívat. protože ten platan, když ti padají ty semínka, to chmíříčko z toho platanu, když ti spadne a zasekne se do krku, tak jsme zjistili, že přestaneš jako mluvit a jenom sípeš, takže se to musí zajíst a až pak zapít.
1: A on tohle dělá?
2: To jo? Dělá ten platan někdy. Nevím, proč nám to
1: jak
2: dělá.
1: Jak to řešíš, když hraješ třeba
2: Jak to řeším? Odběhnu, zakousnu si do chleba a pak to zapiju vodou.
1: Vodou nebo?
2: Vodou. Vodou, Danieli.
1: No nic, já jsem tě chtěl nabídnout takovou dobrou značku jiná, ale jako dobře seš prostě zatvrzelý.
2: Ano, když zatvrzelý. Jsem v práci, tak jsem v práci.
1: Jak se říká těm bláznům, co nepijou alkohol? Víte komu?
2: Já vím, ty myslíš absentéra.
1: Absentéra. Abstinent, jasně. Odporné slovo tedy pro mě.
2: Ale základ slova je hezký, absint.
1: Absint, no vidíš.
2: Abstint.
1: Abstint, to je strašně zajímavý.
2: No takže dá... tohle umí a pak ještě umí jednu věc.
1: Ten platan
2: tě třeba i bouchne kůrou do hlavy, protože on jednou za čas, za pár let, z něj opadává kůra. A to jsou opravdu kusy jako velký.
1: Ta opadává jako z kmenu, ne? Nebo to i z těch větví?
2: Ne z kmenu, ale i z těch tlustých větví.
1: Větví, jo, jo.
2: To ti můžu říct jako arborista, amatér.
1: Ty jsi arborista?
2: Amatér.
1: Amatér.
2: No.
1: Ale kůře rozumíš teda.
2: Kůře.
1: Když ti spadne alo.
2: Město moře kůře stavení.
1: Město moře kůře stavení. Výborně. Počkej, já se ještě podívám tady na odkazy,
2: ano.
1: Aby jsme něco nezanedbali. Tak jo, to jsme vlastně nečetli. Kluci, jak jsme se bavili o tom sloganu,
2: ano.
1: Když si v tísni řekni to písní, to jsi zmínil.
2: Ano,
1: že
2: já už vím, jak je ten nápěv a je to nějaká až džor, takže
1: ano,
2: se omlouvám všem,
1: máme,
2: protože
1: tady.
2: Mě to napadlo, je to, když si v tísni řekni to písní, hej, takhle
1: no,
2: nějak to je.
1: No, on Fiala zpíval takhle na jednom tónu, on zpíval takhle, dodnes, takhle. No. On navíc neměl, teda musím přestat ani nic proti němu.
2: Tak
1: nemám,
2: já jsem se to snažil zachránit a teď jsme zase v
1: louži. No, normálně jsi to potvrdil, bych to nezachránil. Ahoj.
2: Já jsem to chtěl jenom přiblížit.
1: Netrap se tím, Peťo. Hele, kluci, když si písně řekni to písní nějak, abych to dokončil.
2: Ano.
1: Mario napsal, a to je muzikál jakoby Beatles. Ahoj, Ivan, to teď asi teď nerozpoznám, nerozklíčuju, čeho se to týká, ale ještě se podívám na další vzkazy, jich opravdu dost, tak pozor přátelé, tady musím, já s tím počítačem, to je hrozný ty věci, zaplať pánu, když, tyjo, já jsem byl tak strašně rád, že nebyly mobily a volalo se s telefonem z putky, já ti to řeknu. Ne, řekl, že ti nikdo ne.
2: Už mám končit, ne?
1: Ne, jako já bych měl končit spíš, to je jedno. Hele, ne. Tady něco pro mě vzkaz, spíš to nebudu řešit, ale tady. Ahoj, když si v tísni řekni to písní, je ve skladbě v tísni od Mňágy až Jorb, ale jestli to vymyslel sám Petr Fiala, nebo je to převzaté, netuším. Tož tak, ahoj.
2: No rozhodně to nevymyslel Petr Vršek teda.
1: Jo?
2: To už víme.
1: No já bych tě bránil klidně, ne?
2: Ne.
1: To Fiala, myslel to Vršek. Ahoj, Dané, ještě poslední teda vzkaz. Když si v tísni řekni to písní Mňáka až Džorb album Furt rovně. Tak to máme upřesněný.
2: Ano, Furt rovně.
1: Jo, tady ten slogan, ale je to výborný slogan, to musím říct. Když si v tísni řekni to písní, to je hezký. Peťo, končíme.
2: Ano.
1: Ty vole, to strašně uběhlo. Takže si pojďme pustit poslední pecku.
2: Já jsem neřekl ještě o svém stáří. No tak příště.
1: Po svém stáří?
2: Jak takhle, člověcky ty rozhovory jdou o toho, jak ses dostal, jak ses narodil, jak ses dostal tam, jak ses dostal na tuhle školu. No a pak to směřuje.
1: Já jsem se tě na to neptal, já jsem se tě ptal na to maximálně.
2: Já vím, že ne, tohle úplně to není rozhovor. Dane, to je takový dialog. Fakt.
1: No dobře.
2: Tohle je dialog pro mě, protože ano. Ty nasloucháš a já odpovídám. A ty
1: že
2: taky.
1: A že naslouchám, ale.
2: A odpovídáme všem. Vzájemně sobě, nasloucháme sobě i divá, ale posluchačům taky
1: ty
2: nasloucháme.
1: To, ne, no, tak jistě.
2: Taky.
1: Ale ty jsi to správně pochopil. Ty vole, já jsem tvoje vrba v tomhle pořadu.
2: A já jsem tvůj vršek v tomhle pořadu. Nejen.
1: To je hezký. Tak přátelé, právě jste sledovali takovej dialogovej mariáž. s Vrškem, s Potkem, akorát nám chybí Král ještě, ale my se bez něj fakt obejdem. Tak, já jsem se chtěl zeptat na závěr, vím, na co jsem se chtěl zeptat. Mm-hmm. Nejbližší tedy tvoje představení s jakýmkoliv souborem teď v létě, kde je tedy pro divadlo mrtvá sezóna,
2: ano.
1: Říká se tomu divadelní prázdniny,
2: ano.
1: Ale ty budeš určitě někde hrát, tak pozvi
2: tak
1: posluchače.
2: Rozhodně já bych vás chtěl pozvat nejdříve, dá se říct, teď nevím teda, který to je datum, jo, no, tak to jsem naprosto přesnej, takže někdy začátkem srpna.
1: Já tady mám kalendář.
2: Ne, řekl bych někdy tak jako 10. 11. od 12. srpna, já hraju, protože mám ještě alternaci, ale hraju ve Formanovi cca od 12. srpna do 15. srpna a potom od 23. srpna do 7. září určitě hraju Martu. No a pak ještě hraju v divadle Broadway v muzikálu Anděle. Mně to teď napadlo, jak tady vidím ten červený plakát. Má taky takový červený plakát. Tam hraju Gabriela, Vrchního anděla. A to je od začátkem října do listopadu.
1: Tak to už je vlastně divadelní sezóna.
2: To už je v sezóně zase, no, takže to už jsem se přetáhl zase
1: ano,
2: léto.
1: Ano, to nevadí vůbec, takže Ypsilonka v září začíná svoji
2: ano,
1: sezónu.
2: Ano, a tam začíná v září.
1: A tam hraješ skoro v každém představení.
2: Ano, hodně představení tam hraju. Ano,
1: no,
2: ano,
1: tak výborně.
2: Prostě no.
1: Tak co, Peťo, bavilo tě to?
2: Mě to bavilo, no.
1: Mě taky,
2: krásně.
1: Ty vole.
2: Já myslím, že to bylo dobré, jestli to mám zhodnotit první třetinu, druhou třetinu, třetí třetinu, že si myslím, že ta první jsme se hezky rozběhli.
1: Ano.
2: A pak se to uklidnilo trochu, ne? No, ale byli jsme sdílní.
1: Já si myslím, v čem se to uklidnilo?
2: No, nevím.
1: Začali jsme být vážní?
2: Chvilkama, ne? Nebo ne?
1: No, nevím, člověče.
2: Asi ne.
1: Já vážně nikdy nejsem, takže mě to je celkem jako jedno, jak to charakterizuješ.
2: Ne,
1: to
2: normální, byli jsme chvilku normální.
1: Jo? Myslíš, že my dva jsme z toho schopní? Dobře. Tak no, nebudu to dál komentovat.
2: A tohle každý se dá vymazat, ne? To jsem vlastně mlel úplně.
1: Ne, tohle je živý, ty vole.
2: To jsem mlátil prázdnou slámu možná trochu. Nebo jsem, no. Taky ještě mám poznámku, že jsem si říkal, vyberu dlouhý písničky, abych nemusel mluvit. No. A jak zněly ty písničky, tak mi trochu štvali, že nemůžu mluvit.
1: Ne, to, no přesně.
2: Takže já.
1: Jak říkal, vyberu dlouhý písničky, chtěl, abych nemusel
2: no,
1: mluvit.
2: Ano, jsem říkal, budu v klidu.
1: A když byly dlouhé písničky, tak jsi se rozčiloval, že nemůžeš
2: štvalo,
1: mluvit.
2: Že nemůžu mluvit, no.
1: No, to je ono.
2: To je tak, to je ten dialog v tom rádiu.
1: A jak jsi říkal, mlátit prázdnou slámu, já myslím, že jsi nemlátil prázdnou slámu, a když se to tak veme, prázdná sláma, taky sláma. V každém případě, Petře, děkuji ti za návštěvu.
2: Prázdná sláma, marná sláva.
1: Napíšeme básnickou sbírku. Když si v písni, řekni to písni a máme pokračování. Tak, teď jsi vybral a to mám radost.
2: Ano.
1: Já jsem se se Zuzanou opravdu osobně znal a byla to skvělá ženská, trošku taková tajemná a nepřípustná. Neznal?
2: Mm-mm.
1: No, říkám ti, byla taková tajemná a nepřípustná, ale znal jsem jí a byl s ní skvělej pokec a zdravíme jí
2: nahoru.
1: Nahoru. Já nechci říkat do rokovýho nebe, do lidskýho nebe. Do lidskýho nebe a do nebe nádherný muziky, opravdu božský muziky, by se dalo říct.
2: A hodnej chvíli, nebyla hodně hodná. Byla hodná, ne? Jako...
1: Ne, člověk. Zuzana Navarová rozhodně nebyla zlá.
2: Jako. No.
1: No, takže, ale byla božská tím svým hlasem a vůbec svojí statečností nakonec, co si budeme povědat. Takže Zuzana Navarová z tvého výběru na závěr tohoto pořadu, který končí, přátelé, 22 hodin a 55 minut. Petra Vrška budu muset zase vyprovodit, je mi to líto, ještě bychom klidně dvě hoďky mohli kecat.
2: Tři, klidně do rána můžem.
1: No, to můžem, no, to můžem zakalit, no, to je fakt. Zažil jsem to s Petrem Vrškem po mejdanech, po představeních Studia Ypsilon, když byl potom závěrečný mejdan, kde jste s kolegy hráli až do rána v baru.
2: No jo,
1: a byla
2: život,
1: to,
2: no.
1: byl to prostě strašně krásný kulturní zážitek. Peťo, díky.
2: Já děkuju za pozvání.
1: A já myslím, že si to můžeme někdy zopaknout, ne? Co říkáš?
2: Klidně.
1: Nejseš spruzelej nějaký něco?
2: Prosím tě, dej tam ne, tu písničku.
1: Ne, dobře, musím spinkat, přátelé. Přece jenom je to starší člověk. Tak se mějte a zase za týden. Naschle.
2: Naschledanou.

to tady. Den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

vzal si jen jízdní řád, fajfku a tabák, neřeší otázky, co prachy, co lásky, co dobrý je, co zlý.

akorát vzal si jen jízdní řád. Fajfku a tabák už je z něj jenom stín, malýho nádraží už je z něj jenom sníh.

se bije a pršet začíná. Kdo z vás od rána pije, celý svět proklíná. Z tvý lásky chvíli žije postarší blondýna. Už půlnoc dál se bije.

Neměl bys kouřit a neměl bys pít. Neměl bys bůček a včas posteli být, není ti 20. A jestli chceš žít, měl bys si ubrat a užít.

0: na Rádiu Beat.
1: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Na samém počátku prázdnin a doby dovolených vás opět zvuk poslechu úvodního z celkem 9 pořadů letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Úvod patřil skupině Cork. Významné autorské a interpretační prsty má zde zvláště kanadský bubeník Corky Lang, narozený v Montrealu jako Lawrence Gordon Lang. Proslavil se mimo jiné jako zakladatel skupiny Mountain. Druhým hlavním členem téhle party byl kytarista a zpěvák Eric Shankman, zakladatel New Yorkských Spin Doctors. Diskografie souboru Cork tvoří 2 velké desky. Na té první byl členem kapely také basista Noel Redding, někdejší člen do Jimi Hendrix Experience. Corky ho poznal, když hrál v Kanadě se skupinou Bartholomew and Three jako předkapela na koncertě Jimiho Hendrixe. Obě alba se však pyšní jednou výjimečností, která se každému zrovna nepoštěstí. Byla použita jako hudební doprovod v dokumentárním filmu Liberty Village – Somewhere in Heaven. Liberty Village je módní čtvrť sousedství Toronta, kde se snoubí historie s moderností a kde jsou podmínky k životu prý doslova jako v ráji. Žije zde i Corky Lang. Zazněla skladba She Stands Alone z 2. alba Cork Out There z roku 2003. Noel Redding je zde však uváděný pouze jako host, a to jen ve 2 skladbách. Hudební seskupení, které se říká Svok, vzniklo v Nashvilleu. Koncipováno bylo jako projekt pro rozptýlení renomovaných muzikantů z již etablovaných souborů. Tuhle 5členou formaci lze proto vzhledem k jejímu složení označit také za superskupinu. Vytvořili ji členové několika kapel jako Sixpence None the Richer, The Mavericks, Cheap Trick nebo Wilco. Svok své zatím jediné album Catch All vydali v březnu 2001. Jedná se zároveň o premiérový vydavatelský počin firmy Yep Records. Deska, stylově se pohybující na pomezí rocku a popu, přináší podle jejich recenzentů rock okořeněný prvky britské hudební invaze do Ameriky s řadou parametrů, kterými se vyznačovala některá alba do Beatles, jako třeba Revolver. Z téhle hudební kolekce jsem do dnešního vysílání Rádia Beat pro vás vybral skladbu I'll Get By.

Krásné nálezy na Rádiu Beat. Kanaďané The Damn Truth pochází z Montrealu. Z rockového podhoubí se vynořili kolem roku 2010. Jejich styl je nezřídka označovaný jako geniální retro 60. a 70. let minulého století. Nejprve projezdili teritorium Spojených států a Kanady a představili se také v Evropě. Než se dočkali prvních vlastních nahrávek, otevírali koncerty ZZ Top, Styx nebo Rival Sons. Hudební recenzenti jim s každou novou deskou oprávněně přisuzují roli vycházející rockové hvězdy, která jednoznačně patří do první rockové ligy. Zatím připravili 4 alba. Debutové má v ročení 2012, to poslední vyšlo v loňském roce a má letos ambice získat i nejvyšší rockové pocty. Hlavní osobností kapely The Damn Truth je zpěvačka a kytaristka Lila Baum. V jednom rozhovoru uvedla, že se solovým kytaristou Tomem Schimrem poprvé setkala nahá na jednom hippie festivalu. Jeden hudební kritik zase pasoval do role dítěte Roberta Planta z Janis Joplin. V dnešním vysílání Rádia Beat zazní skladba Everything Fades z třetí velké desky souboru pojmenované Now or Nowhere. Vyšla v roce 2021.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Tři ze členů anglické skupiny The Action, představitelů stylu Moc, která se rozpadla v roce 1968, spojili své síly se dvěma novými muzikanty a na návrh svého manažera Johna Curda se přejmenovali na Mighty Baby. Se změnou svého názvu zcela změnili i svůj styl. Jejich muzika tak čerpala především z psychedelických výbojů amerických souborů ze západního pobřeží. Na koncertech zaujali publikum především svými sofistikovanými až hypnotickými instrumentálními mezihrami v široké žánrové škále, kterým dominovala dvojice solových kytar doprovázená party klávesových a dechových nástrojů. Už v roce 1969 Mighty Baby představili své stejnojmenné debutové album na značce Head Records, kterou vlastnil jejich manažer John Curd. Druhé následovalo o dva roky později. Velký umělecký příslib rockové scény však vzal záhy za své, když se muzikanti vrhli do zakládání a účasti na dalších hudebních projektech. Někteří se pak věnovali studiové práci. Jeden z kytaristů pověsil muziku na hřebík úplně a otevřel si knižní antikvariát. Z produkce souboru Mighty Baby si na frekvenci Rádia Beat poslechněte skladbu A Friend You Know But Never See. Pochází z jejich albového debutu z roku 1969.

0: Krásne nálezy. Na rádiu B.
1: Letos v říjnu oslavíš své neuvěřitelné 86. narozeniny. Stále aktivní hráč na klávesové nástroje a skladatel Manfred Mann. Narodil se v Jihoafrické republice, ale od roku 1961 žije ve Velké Británii. Z řady jeho hudebních projektů se u fanoušku rockové hudby asi nejtrvalejšímu zájmu těší skupina Manfred Mann's Earth Band, která se již několikrát představila i u nás. Jedno z pozdních alb této formace, celkově 15., vyšlo v roce 1996 a dostalo název Sod Vengeance. Jedná se o jednu z nejpřehlíženějších desek souboru, i když podle mého názoru umělecky velmi zajímavou hudební kolekci. Evropě však bodovala pouze v Německu a v Norsku, v Americe vůbec nevyšla. Fanoušci souboru zde na postu zpěváka vedle novice Noela McKelly opět uslyšeli Navrátilce Chrise Thompsona, jehož vokál v desetiletí 1976 až 86 představoval jedno z výrazných poznávacích znamení Mannovy kapely. Jedním z výrazných čísel téhle velké desky je cover verze skladby Nothing Ever Happens. Původně ji natočila v roce 1990 skotská skupina alternativního roku Del Amitri a dostala se s ní na 11. místo britského žebříčku. Posléze se dočkala i dalších cover verzí. Dnes si ve vysílání Rádia Beat poslechněte novější verzi Nothing Ever Happens v podání souboru Manfred Mann's Earth Band z roku 1996. Vyšla i na jeho singlu.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Abych vám představil různorodost tvorby Manfreda Manna, schoval jsem si pro vás ukázku z jeho solového alba 2006, které však vyšlo v říjnu 2004. Objevilo se pod mnohoznačnou hlavičkou Manfred Mann with Manfred Mann's Earth Band. Manfred poskytl ke vzniku desky následující vysvětlení. Řada položek alba, jejich celkem 14, prý byla sice původně nahrávána pro Manfred Mann's Earth Band, ale ve velmi experimentálních verzích, takže lídr kapely tenhle materiál vzal raději pod svá křídla. A název jakékoliv desky nemusí mít hned souvislost se skutečným rokem vydání. Za chvíli si tak budete moci pod názvem Independent Woman poslechnout velmi zajímavou hudební bizarnost. Zazní v ní rap i němčina v podání německého rapera Thomase D. Hudebně však vychází z motivu prvního klavírního koncertu b-moll Petra Iliče Čajkovského. Domnívám se, že takové hudební mezaliance se nemůže odvážit každý, ale zrovna to je hodno Manfreda Manna.

0: Radio Beat. Krásné nálezy.
1: Nyní přijde na řadu další hudební kuriozita. Tentokrát od skotského souboru Writing on the Wall. Jeho představení asi nejlépe dokumentuje citace z renomovaného časopisu Melody Maker, kde o něm napsali, že má reputaci násilných až děsivých extrémů. Těch extravagancí na jevišti, kterých se soubor dopouštěl, byla skutečně hromada. Vznikl v roce 1967 v Edinburghu, původně pod názvem G-Jury. Když se kapela přestěhovala do Londýna, došlo ke jejímu přejmenování na Writing on the Wall. Ve Velké Británii ji považovali za jeden z vůdčích souborů psychedelického progresivního roku. V análech britského roku se stále připomíná za své jediné skvělé album Power of the Picts z roku 1969, které se však ve své době neprosadilo. V roce 1972 soubor nahrál materiál na své další album, které však mělo zase tu smůlu, že ve své době nikdy nevyšlo. Objevilo se až mnohem později, v roce 1996 a posléze 2002, a to pod názvem ulice Burghley Road, kde se nahrávalo ve starém domě ve viktoriánském stylu. Stejný název nesla i jedna ze skladeb přichystané desky. Kapela se udržela pohromadě až do roku 1973, kdy začala pracovat na své třetí velké desce, ale zasáhla ji další osudová rána. Tentokrát došlo k ukradení jejich veškerého vybavení. Z druhého původně nevydaného alba souboru Writing on the Wall, Burghley Road, si teď prostřednictvím rádia Beat poslechněte skladbu Dines Big Daddy.

0: Anamnézy na Rádiu Beat.
1: Ani další položka mé dnešní hudební nabídky nepostrádá zajímavost. Jedná se o skupinu Midnight Blue, britské představitele melodického hard rocku. Vznikla v roce 1988 v Londýně. V roce 1994 vydala své debutové album Take the Money and Run, ale za to pouze v Japonsku. Zůstalo však jediným. V Evropě jsme se sice také dočkali, ale až v roce 2012, to je po 18 letech. Tohle vydání však mate jak svým obalem, který je zcela odlišný, i když dráždivě erotický, ale částečně rovně svým obsahem, protože jsou na desce zařazeny odlišné bonusy. Pětičlenný soubor byl složený ze zkušených muzikantů v čele se skotským zpěvákem Dougie Whiteem, který působil ve formaci Tank, představitelích nové vlny britského heavy metalu, nebo kytaristy Alexe Dixona, jen zase hrál u Gunn a s Brucem Dickinsonem. Rozjezd téhle sestavy je zřejmě i její konečnou, ale to zase nebrání v tom, abychom si tuhle položku melodického britského hard rocku neposlechli. Na frekvenci Rádia Beat nyní od Midnight Blue zazní skladba One Way to Heaven.

0: to heaven. Yeah, yeah.
1: Radio Beat. Krásné nálezy.
2: Tečku za prvním hudebním prázdninovým setem roku 2026 obstará americký soubor Peace and Quiet. Rockový kronikář Vernon Joyson jejich tvorbu charakterizoval jako zajímavý mainstream s výtečnými plochami kláves a kytarových partů a pasážemi inspirovanými i trochu country rocku a jazz rocku. Jiní hudební publicisté v muzice Peace and Quiet zase slyšeli odkazy na Vanilla Fudge. Pětičlenná skupina vznikla na přelomu 60. a 70. let. Muzikanti pocházeli z různých lokálních kapel z oblasti Miami, nad nimi se už beznadějně zatáhly bažiny zapomnění. Bohužel to platí i o Peace of Quiet. Zůstalo po nich jediné album z roku 1971 o 6 položkách byť znamenitých. Kapela vystupovala často na jihu Spojených států v prostorách a halách určených spíše pro bowling a gamblerství. Publicistka a také jejich faninka Barbara Bothwellová to shodnula nekompromisně, jak strašné turistické atrakce a komerční umění tehdy na jihu Ameriky vše válcovaly. Z tvorby skupiny Peace and Quiet si teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat na závěr dnešního pořadu poslechněte instrumentálku Looney Tunes, jejich jediného stejnojmenného alba. Příště vás pozvu k poslechu druhé části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Se svou muzikou budou připraveni Small Rice, Barrier, Lee Small, Triangle a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Americká skupina Peace and Quiet uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů svou instrumentální skladbou Looney Tunes z roku 1971. Thank you.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní večer, Beaťáci, vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a to znamená, že startuje další 11 v 11. Ta dnešní má číslo 1007. 1007. A tak mě tak napadlo, když nám začal v pátek ten filmový festival v Karlových Varech, co se takhle podívat na nějaký akční film. Na filmy o agentech, špionech a tajných službách. Já si myslím, že to je téma pro ten dnešní večer jako dělané. A ostatně, jak se říká, bonde, bonde, vono na tě, donde. Ale nebudu předbíhat, začneme pěkně od začátku. Dvojitý agent, to je takový, který buď to zběhne, a nebo už rovnou pracuje pro dvě strany. Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch v roce 1966 na eponymním albu mají právě song s názvem Double Agent. Dobrý večer.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch z roku 1966 a jejich dvojitý agent zahájili ten dnešní večer, který se bude touto profesí jenom hemžit. Nejinak tomu bude i u té druhé písně, která je stejně stará a kterou natočil Johnny Rivers. Ta jeho verze písničky Secret Agent Man je velmi známá díky seriálu, který se vysílal ve Spojených státech na CBS v letech 1964 až 1967. A předtím ještě ve Velké Británii, tam se ovšem ten seriál jmenoval Danger Man. Johnny Rivers a jeho tajný agent bude druhou písní dnešního večera a dlužno poznamenat, že ten sound zní hodně bondovsky, ostatně posuďte sami.

0: 11. A všechny mají něco společného.
1: 11 v 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11, poprvé tak trochu špionská, agentská, s číslem 1007 měla dvojitého agenta, tajného agenta, a teď budeme přivítáni do klubu Joem Walshem. To je song, který má ty špiony a všechny ty technologie schované v textu. Je tam dvojitý agent, jsou tam odposlechy, jsou tam sledovačky a tak podobně. Joe Walsh, rok 1974, a ukázka z jeho alba So What. Welcome to the club.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Stejně jako filmový festival v Karlových Varech, i jedenáctka, ta špionážní, je v plném proudu. Joe Walsh dohrál svoje Welcome to the Club a Rory Gallagher, tenhle ten bohužel už zesnulý irský kytarový bard, je připraven nastoupit se svým albem Calling Card z roku 1976, s albem, které je jeho šestým studiovým a album, které nezestárlo snad ani o minutu. Rory nám nabídne svého tajného agenta, což je vlastně taková metafora přirovnávající vztah plný žárlivosti.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Radio Beat.
2: Z let 70. se teď posuneme do roku 1986. Tehdy vyšlo album kapely Kansas nazvané Power. A od špionů a agentů se teď vrhneme rovnou na téma tajné služby. Secret Service se totiž jmenuje ta naše dnešní pátá píseň.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hned v úvodu dnešního večera jsem připomínal hlášku Bonde, Bonde, ono na tě donde. A je to tady. Rok 1973, to byla bondovka Live and Let Die. A soundtrack tohoto filmu obsahuje i hlavní téma, které napsal Paul McCartney a natočil ho z Wings. My si ovšem Live and Let Die pustíme v coveru, který mají na svědomí Guns and Roses a vydali ho v roce 1991 na albu Use Your Illusion 1. Autorem Paul McCartney, jak hudby, tak textu.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Live and Let Die, to byla bondovka z roku 1973, kde agenta 007 s povolením zabíjet hrál Roger Moore. Jen tak mimochodem, kdo je váš oblíbený Bond? Já myslím jeho představitele. Byl to Roger Moore, nebo snad Sean Connery, Timothy Dalton, Daniel Craig, nebo někdo jiný? Docela bych byl zvědav. Napište mi na můj Facebook a já se hned podívám dál na dalšího dvojitého agenta, se kterým přicházejí kanadští Rush. To se psal rok 1993, kdy vydali album Counterparts a na něm i Double Agent.

0: Prison Light.
1: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
2: 11 v 11
1: na Rádiu Beat.
3: Snad jenom připomenu, že Double Agent není totéž jako Tupláky na Rádiu Beat. Nejdelší song pro dnešní 11 s číslem 1007, tedy 1007, je písnička The Secret Agent, kterou Hawkwind, tahleta lehce psychedelická space rocková partička z Velké Británie, natočila na album Electric TP. Autorem je Dave Brock a celé to vyšlo v roce 2000.

0: Dalších 11. A všechny mají něco společného. 11 v 11. Na rádiu Beat.
1: 11 v 11 s číslem 1007, poprvé agentská. A bylo by dost divné, kdyby se do téhleté tematiky nenamočil Vincent Fournier alias Alice Cooper. Na albu z roku 2017 nazvaném Paranormal má písničku s názvem Private Public Breakdown a tady si přímo vyspěvuje do Secret Service I Make Them Nervous. Prostě, to je Alice, to se nedá nic dělat.

0: 11 w 11 na Radiu Beat.
1: Secret Service, I Make Them Nervous, Alice. A desátá píseň dnešního večera nabídne po Alice Cooperovi, Hawkwind, Rush, Guns N' Roses, kapely Kansas, Rory Gallaghera, Joa Walshe, Johnny Riverse a partičky Dave Dozy, Big Mick and Titch, Iggy Popa. Tenhle ten kmotr punku v roce 2019 na albu Free do toho šel naprosto jmenovitě. Song se jmenuje James Bond. Vidíš, Bonde, už na tebe došlo. Ale vlastně jenom tak obrazně, protože Iggy Pop tady využívá tu špionskou postavu jménem James Bond k příběhu, k vyprávění příběhu o svůdné, úžasné femme fatale, ale s těmi obrácenými genderovými rolemi. Prostě tajemnou, úžasnou ženskou, která chce být tím tvým James Bondem. Takže má hlavní slovo, nikomu nevěří a má to pěkně pod kontrolou. Takže příjemnou zábavu přeji.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Finále dnešní 1007. jedenáctky se pomalu, ale jistě blíží. Byli tu dvojití agenti, tajní agenti, tajné služby, hráli jsme si ukázku z filmové muziky z Bonda. Byl tu James Bond osobně před chviličkou a s ním Godfather of Punk, Iggy Pop. A úplně jako poslední písničku pro dnešní večer jsem si nechal další soundtrack. Tentokrát to bude Casino Royale. Chris Cornell nám nabídne You Know My Name. Tenhle ten song sice neobsahuje v textu žádného agenta ani nic podobného, ale zazněl v téhleté Bondovce a proto si myslím, že jako finále dnešního večera se hodí úplně báječně. Milí býťáci, za malou chvíli už tu bude repríza Hard and Heavy a po ní všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mně nezbývá, jenom než se s vámi rozloučit, popřát vám dobrou noc, mějte se krásně, ahoj, Martin Vysušil, You Know My Name.

Radio Beat. Klasik rock na FM.